0: Radio Beat.
1: Hezký dobrý večer vám přeje Petr Korál. Začala třetí hodina dnešního pořadu Hard and Heavy na Radio Beat a začala se skupinou Disfigured Corps, jejich intrem a songem What Survival z dávného prvního dema Fall Down of Reality z roku 92. A nebyla to náhoda, protože hostem dnešního pořadu, dnešní třetí hodiny Hard and Heavy, je pan Hadži, nebo i Martin Stokosinský, baskytarista právě skupiny Disfigured Corps. Ahoj, Hadži.
2: Zdravím tě, Petře, a zdravím všechny posluchače Hard and Heavy.
1: Já musím předznamenat, že ta dnešní hodina, která má hosta, bude trošku netradiční. To je já vždycky, když mám hosty, tak od té jeho kapely, v kozovkách jeho, si dáváme 3 nebo 4 skladby. Dneska jich bude mnohem víc, ale ono to má důvod, protože ta skupina, tedy Disfigured, slaví 35 let a my jsme se rozhodli, že tak jakoby se pokusíme představit celou tu její dráhu a začali jsme u té nejstarší nahrávky. A teď vlastně budeme pokračovat u další nahrávky stejného názvu, Fall Down of Reality, ale je jiná, že jo? Vysvětli.
2: Je to tak, protože vlastně to, co zaznělo předtím, to intro s tím What Survival, tak to je původní demo nahrané Fall Down of Reality v 92. roku a vlastně za 3 měsíce jsme se vrátili zpět do studia, dostali jsme nabídku od Emma Bona a přehráli jsme ten materiál trošku s produkcí jinou a trošičku s druhou kytarou, už s Pančem a bylo to strašně rychlovka, jako bylo to s producentem Markem, jo, takže je to de facto Fall Down of Reality jakoby demo, ale je to přetočené.
1: Přesně tak.
2: Novým hávu.
1: A nakonec to vyšlo vlastně ještě ten samý rok na společném CDčku se skupinou Total Death. Tak tady je skladba Society.

0: Mým dnešním hostem je Hadži z kapely Defy the Red Corps, kterou jste poslouchali a ještě poslouchat budete. A já jsem zmiňoval, že jejich první oficiální nahrávka bylo společné CDčko nebo spojitko s kapelou Total Def. A tu si za chvíličku pustíme a nejenom proto, že k tomuto, k této události v historii kapely došlo, ale protože i Total Def budou hostem jednoho speciálního koncertu už se k němu dostaneme, tak o co jde.
1: Dobrá, Petře. Takže já bych vás chtěl všechny pozvat na událost, která se bude konat 26.9. v ostravském klubu Barák. Je to sobota a tady ty mrtvoly, Defy the Red Corps, oslaví 35 let své existence. Vznikli jsme v prvním týdnu prázdnin 91. roku, kde se čtyři typci setkali v rockovém klubu Rock Kedlub. Jeden z prvních rockových klubů na Ostravsku v OKR revíru takzvaně. A ti čtyři typci se rozhodli, že si založí kapelu Defy the Red Corps. No a je to těch 35 let a já jsem si říkal, jak to pojmout prostě. Tu oslavu. Přece jenom těch 35 let se neslaví každý týden, že jo?
0: To teda.
1: Takže jsem si řekl, že by to mohl být takový návrat do 90. let a celý ten koncept jsme s klukama postavili na kapelách, které v těch 90. vznikaly, podíleli se na té ostravské scéně a potkávali jsme se na těch pódiích. Jo? A jednou takovou kapel je právě kapela Total Def, protože můj kamarád Petrič dlouholetý je hlavním členem, tak jsme se dohodli, že kluci po 33 letech vstoupí opět na scénu nebo na pódium a zahrají aspoň 5 songů z toho jejich splitkového, vlastně to bylo EPčko jejich, jo. Takže 5 skladeb zahrají, no a myslím, že se povedl perfektní majstřštych.
0: Pojďme si zahrát Totální smrt, tedy Total Def, a právě z toho počinu Grains of Sand Dead Gone with the Wind, což byla ta pomyslná druhá strana spojitka s vámi, ano, si dáme skladbu Don't Worry.

0: beatu.
1: Posloucháte Hard and Heavy, tohle byly Total Death. Připomínám, že mým hostem je Hadži, tedy baskytarista Disfigured Corps, který slaví 35 let. A my si budeme postupně zvát na tu speciální akci v ostravském baráku, která bude příští sobotu 26. Ale těch hostů je víc a nebudeme hrát všechny za sebou, budeme to samozřejmě prokádat samotnou kapelou Disfigured Corps, respektive v tomto případě jenom Disfigured, že?
2: Ano, musíš vysvětlit,
1: protože tam bylo takové krátké období, kdy tam mrtvola z názvu zmizela.
2: Přesně tak. Vlastně já jsem z kapely odešel kvůli nástupu na vojenskou službu a do kapely přišel Pancho Avary, kytarista a basák. A v té době vlastně už byl nahraný jakoby materiál na Flash of Pain, ale byla tam prodleva, než to vyšlo, tak začali tam v kapele rošády a odchody a podobně. No a kluci zůstali ve čtyřech bez tomby a Pancho tehdy zkrátil název na Disfigured. A vyšlo vlastně to demo No Time to Us. No a z toho si zahrajeme teda jeden song,
1: který se jmenuje No Excuse.

0: na rádiu Beat.
1: To bude Disfigured a my budeme opět zvát na oslavu jejich 35, která proběhne příští sobotu 26. v ostravském Kubu Barák. A jak se koukám do playlistu, tak je připravena další skupina, která tam zahraje. Která?
2: Ano, je to kapela, ostravská kapela, Vrátimová kapelka Exitus. A taky, nejsou to žádné ořezávatka, každý si myslí, že vznikly v roce 2018, když se vrátili na scénu, ale tahle ta kapela, tahle ta hydra už má za sebou nějaký ten pátek a vznikly na konci, vznikly někdy 1989, tuším, možná 8. Takže kluci taky vlastně se rozpadli díky tomu nástupu na vojenskou základní službu, jo, ale už v té době hrali trash stříhnutý by Arajo, že? Takže jako myslím si, že tady tahle ta kapelka tam zastoupí trashovou scénu a fanoušci se mají na co těšit.
1: My si od nich pustíme titulní věc loňského alba, které nazvali Killing Breed. Skupina Exitus.

0: Radio Beat.
1: Stále posloucháte Hard and Heavy, tohle byli Exitus a ne další účastníci výročního koncertu kapely Disfigured Corps, kterou tady zastupuje Hadži, baskytarista. A my se k té jeho mateřské formaci teď vrátíme. Dáme si rovnou dvě ukázky. Jdeme tak chronologicky v čase a teď to budou dvě alba z roku 96 a 2000, respektive po jednom songu. Nejdříve to bude jedna ukázka z nahrávky, kterou Hadži už zmiňoval, tedy Flash of Pain, která, říkal jsem, vyšla v roce 96, ale natočena byla už o 3 roky dříve. Vysvětli.
2: Je to tak. Ten materiál už byl natočen o 3 roky dříve, ale jelikož se rozdělila firma Emma Bona, vznikla firma She Records, která si tohle album vzala pod patronát. Mělo to být pod názvem Disappointment, ale nakonec to vyšlo pod názvem Flash of Pain. A už vlastně v téhle sestavě, jako kde byl vlastně Pancho, Vary a kluci Ferenc, Vladis a Tomba, tak v téhle sestavě vlastně vzniklo tady tohle album. Vlastně ne, ještě, pardon, tam na tom albu ještě zpívá původní zpěvák David Končina. Mm. Jo, opravuju se, protože tam bylo vlastně to, že se to takhle poskládalo, že Vladil už je na obalu, jako by na fotce, ale původně to naspíval David. Jako.
1: Nicméně Vladice uslyšíme v té druhé písni, která bude hned následovat, která pochází už z alba Mega Ultra Intergalactic Core a to už je rok 2000. Tak jo, tak si pojďme zahrát oba dva songy, nejdříve Suicidal Picture a pak Hatework.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Heart and Harry na Radio Beat.
2: Za námi další dvojitá porce muziky z tvůrčí dílny kapely Disfigured Corps, která slaví 35. narozeniny příští týden. A popřát jim přijde třeba i skupina Contour, kterou uslyšíte za chviličku. A o tom, co je Contour a proč tam budou, o tom vás opět poučí v uvozovkách pan Haji.
3: Ano, Contour to je pro nás velké jméno. S Františkem jsme jezdili na všechny koncerty u nás na Severní Moravě. Je to kapelka, která vznikla tam v Těšině a vlastně málo kdo už si dneska pamatuje, že tahle Hydra předskakovala kapele Sepultura v Havířově
2: a
3: jezdili hodně do Polska, jako byla to taková nedoceněná kapela. Pro nás to byli takový čeští kreator, jo. Takový ten trash tady nikdo nehrál a kluci vlastně vznikli v těch 80. letech taky. Vojna je tam rozklížila, jo, byly tam různé sestavy, ale vždycky se tam Sikesovi nějak bratři podíleli na tom, jo, a v té době vlastně vznikly dvě dema, které by měly vyjít tento rok, zatím nebudu prozrazovat, ale jsem strašně rád, že kluci mi na to kývli, protože dneska ta sestava vlastně je nynější Sepuka z českého Těšína. A já jsem do kluku tak dlouho klavíroval, až mi na to kývli a taky prostě po 33 letech vstoupí jakoby Contour na pódium a zase je to takový náš splněný sen a myslím si, že do té sebranky toho našeho výročního koncertu prostě to zapadá.
2: Tak se teď vrátíme do roku 92 a na demo skupiny Contour prostřednictvím skladby nazvané Endless Words.

0: Rádiu Beat. Slyšeli jste Komtur a teď se opět vracíme ke kapele Disfigured Corps a dáme si znovu rovnou dvojitou porci její muziky, protože se posuneme v čase, ale jedno album vynecháme z časových důvodů. My si teď pustíme dvě zážitosti z roku 2002 a 2010. Jaké a co vynecháme, to vám řekne Hadži Bas, kytarista, můj dnešní host.
1: Takže pustíme si první album, věc z alba z United Holland, to už je vlastně, zase tam byla taková malá přestávka a po tom dlouhém čase se zase vrátil Tomba do sestavy a společně jsme natočili album United Holland. No a to, co jsme vynechali, vlastně je Mankind Collapse, kde v sestavě působil kytarista Milhouse. A pak vlastně po nějakých letech vlastně zase se kapela uložila k ledu. My jsme se nikdy nerozpadli, my jsme vždycky se uložili k ledu. Ano, přesně tak, nabírali síly. No a pak v roce 2009 tak nějak začalo se hrát a do sestavy naskočil Marek Marunič z kapely Purulent Sperm Canal a natočili jsme album Human Corrosion. Všechny tyto alba vyšly vlastně pod Crystal Production. Jo, to jsme změnili vydavatele a o všechno se postaral vlastně Dalibor z Crystal Production. Jako všechny tři alba tam vyšly. Jo. Takže a k tomu škoda vypuštěné skladby, ale co se dá dělat, jako čas je neúprostný.
0: Čas je neúprostný. Takže, jak jsem říkal, dvojitá nálož Disfigured Corps, nejdříve Blood z alba United Holland a pak Social Sterility z alba Human Corrosion. Jdeme na to.

0: na beatu.
1: Ve studiu se mnou stále sedí Hadži, tedy Martin Stokosinský, basák Disfigured Corps, a oni znovu se budou opakovat, ale je to nutné, příští týden, 26. září, slaví speciální výročním koncertem své 35. narozeniny a budou tam mít i jednoho velmi zajímavého zahraničního hosta. Tak povídej.
2: Takže, jak jsme začínali Kout Pitkle s tou naší 35, tak jsme si říkali, že by to chce nějakého speciálního hosta. A v té době, kdy my jsme vlastně začali chodit na Emma Bonu, kde potom byla i rokový obchod Metalová věž, tak se začali tam objevovat rakouští týpci, kapela Pungenstench, kde jsme se potkávali, jo, jak jsme se tam jsem tam objevili, tak kluci měli zrovna koncert v karvinském Kovona klubu, myslím. No a my jsme si říkali, že by se to mohlo takový ten kruh uzavřít, protože vlastně Martin Schirenz, hlavní postava, zpěvák, kytarista, Pungenstench, prohlásil, nebo tento rok ohlásil, že do konce roku zahrají a potom dávají Pungenstench k ledu. Ale je tam ještě taková věc, že vlastně kluci nemůžou kvůli právům vystupovat jako Pungenstench, takže jsou vlastně Schirenz Place Pungenstench.
1: Ano.
2: Ale

0: prostě pro nás je to furt pan Jensteinč. A pro nás se uzavírá takový ten kruh z těch devadesátek až po teďka, jako. A jsme rádi, že kluci na to kývli a přiletí, nebo přijedou zahrát, a je to jeden z posledních koncertů v Čechách.
1: My si jako takové lákadlo na vystoupení pan Jensteinč pustíme jednu ukázku z alba Forgot Your Soul, For Me Your Flesh z roku 90, a bude to song, který se jmenuje stejně jako kapela samotná, tedy pan Jensteinč.

0: You're listening to Radio Beat.
1: Hot and Heavy na Radio Beat.
2: Martin Sheeran, Space Punch and Stench budou, jak jsme říkali, jedněmi z účastníků koncertu k 35. narozeninám skupiny Disfigured Corps. My jsme slyšeli Punch and Stench z roku 90, 36 let stará nahrávka, ještě o rok starší než kapela samotná, kterou tady zastupuje Hadži. A teď bude taková zvláštní věc, to musíš vysvětlit, protože bude věc od skupiny Fleshless, ale ve vašem podání.
3: Ano, je to tak. Dalším hostem na tom našem výročním koncertě jsou kluci z Fleshless. Tak je staří bardi, kteří tady brouzdají pódia nejen Česka, ale i v zahraničí. Teďka se vrátili z Jižní Ameriky, myslím, že jo. A my, jak jsme se zase, jak Disfiger zase byl u ledu, tak jsme se vrátili a oslavovali jsme, nebo byla před náma 25. Tak jsme se rozhodli, že tu 25. oslavíme tím, že uděláme album, které bude obsahovat převzaté věci, jenom covery, ale českých kapel. Všichni dělají zahraniční a to, ale my jsme si říkali, máme dost silnou českou scénu, tak proč nepředstavit tady tyhle ty kapelky, samozřejmě i slovenskou, ale prostě jsme nahráli album, které vyšlo pod Pařád Production a nahráli jsme album 25 let z Netvořené mrtvoly. V roce 2016 vyšlo. A tam jsme právě udělali skladbu od Fleshless, Nice to Eat You, jejich nejznámější song. Jo. A jak já jsem připravoval tenhle ten playlist, tak jsem si říkal, hele, než někde stahovat Fleshless, originál, tak proč nezahrát skladbu v podání Disfigured Corps?
2: Jasný.
3: Tady tohle skladby.
2: Jdeme na ní.
3: Tak jo. Příjemný poslech. Přeji.
4: Papu!
5: Znamená?
6: No to bude asi nějaká reklama.
5: Podívej.
4: Papu!
5: Co je zas tohle?
4: Papu!
5: Dáš?
4: Papu!

0: এটিও
1: na Rádiu Beat.
2: Blížíme se pomalu k závěru dnešní třetí hodiny Hard and Heavy, jejímž hostem byl a stále ještě je Hadži, zástupce skupiny Disfigured Corps, její baskytarista. A po cover verzi od skupiny Flashless, která také bude gratulantem Disfigured Corps příští sobotu v klubu Barák v Ostravě, tak si dáme ještě dvojitou porci muziky od samotných oslavenců a budou to vlastně dvě nejnovější nahrávky. Jaké konkrétně?
3: Je to tak, opět zase nějaká ta pauza, byli jsme u ledu a mě napadlo, já jsem taky měl takovou pětiletou pauzu, kdy jsem se vůbec nevěnoval muzice, ani grafice, ničemu prostě kolem muziky, jenom jsem byl návštěvníkem koncertu. A jednoho krásného dne mě napadlo pozvat kluky do restaurace v Havířově a ještě než jsme si dali pivo, tak kytarista na mě řve, tak řekni to. A říkám, co mám říct? No řekni to. A říkám, myslíš, jako, že dáme jich dokupy zpátky Disfigured Corps? A on jo, protože mě už z té práce kape na maják. Takže dali jsme to dohromady a připravili jsme materiál, který vyšlo jako EPčko u nového vydavatele, u Romana Poláčka na Bizarre Lepros Production, nebo Records. A první skladba bude Social Shock Corps z EPčka Sig World 2023.
2: Tak. No a uzavřeme to úplně vlastně nejnovější vaší tvorbou, která vyšla o rok později, předloni, na společném albu s vašimi kamarády In Growing. To spojitko se jmenovalo 1, 2, 3, 4, We Are Vampires.
3: Ano.
2: A z něj si dáme, co?
3: A v něj si dáme skladbu Black Gold. Je to naše vysněné splitko s In Growing, protože jsme si ho slibovali nějakých, jak my jsme takový tí rivalové a děláme na sebe skladby a takové zdravé popichování na každém albu, něco uděláme proti sobě. Tak asi 15 let jsme si slibovali, že uděláme společné splitko.
2: A nakonec
3: to vyšlo, protože kluci se taky vrátili zpátky na scénu. No, slovo dalo slovo a split CD, LP je na světě.
2: A obsahuje i skladbu Black Gold, která bude ta druhá v pořadí. Takže to byl Hadži, já ti děkuji za návštěvu.
3: Já taky děkuji, Petře, a přijďte se podívat 26.9. na tu naší veselici. Myslím si, že to bude fakt návrat do 90. let. Každý si tam najde to své.
2: Tak právě, Hadži. Loučí se i Petr Korál a tady poslední dvojitá porce hudby z dílny Disfigured Corps.

Radio Beat. Po týdnu opět vítejte u poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Nic se nemění, to znamená, že vás od mikrofonu klasicky musím zdravit já, tedy Davy. Dneska u takového hybridu, který ukáže dvě tváře death metalu. Ale pozor, nejde mi a priori o to, abych upozorňoval na rozdíly a ukazoval primárně na evoluci. Vůbec ne. To vlastně vůbec není smysl tady toho pořadu. Jde mi hlavně o to, poukázat na to, jak jsou metalisté otevření vnímání vývoje jejich oblíbené hudby jako takové. No a taky si hudebně zvýrazníme to, že ač to na první poslech vypadá, že třeba takový death metal prošel neskutečným vývojem za posledních třeba, dejme tomu, 30 let, není tomu úplně tak. Technicky a progresivně se totiž hrálo už před mnoha lety. Morbid Angel toho třeba budiš jasným důkazem. Skladba, co jsme si hráli, byla z roku 1991. Teď Amon Amarth, kapela, která vznikla kdysi, ale dokáže oslovovat nové a nové fanoušky i dnes, a taky Grave, kteří se vrátili po letech na pódia v původní sestavě, podotýkám, a způsobili malou díru do undergroundu. Takže You'll Never See.

0: na Beatu.
1: Návraty do let 2004 a 1992. Pořád se proplétáme tou historií death metalu a poukazujeme si na styčné prvky té obrovské proměny stylu za posledních, dejme tomu, 35 let. Jenže ono to není tak, že styl se vyvinul pouze směrem k progresi a technice a nazdar. Technické a progresivní kapely existovaly již kdysi. Dead, Cynic, Meshuggah, Sadus. Těch kapel bylo obrovské množství. Všem šlo o to skloubit techniku s brutalitou a něčím svojským. Vlastně vyšlapat cestičky následovníkům. Takový kanačtí augury čerpají z odkazu minulosti a je to na tom jejich výrazivu se sakra znát. Tady se budeme vracet o 17 let nazpět. A s Faceless? O rovných 14. Tady už jsem si myslel, že je technický strop death metalu, že dál už to nejde. No, není tomu tak, lidi jsou neřádi a pořád zkoušejí všechno posunout ještě byť jen o kousek. A ono to jde. Každopádně Faceless je dle mýho ten přesně namíchaný poměr toho, že technika a posluchačská pohoda mohou fungovat ještě v tomhletom poměru. A to pořád ruku v ruce. Poslouchejte.

Ergory a Faceless v rámci poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Pokračujeme v našem evolučním speciálu, co se týče death metalu. Zůstáváme v Kalifornii, jen to šoupneme ještě o laťku. Před námi je totiž projekt Destroying the Void. Tuhle kapelu má na svědomí jenom jeden jediný člověk, který se o všechno stará sám. Tím je tady ta technika povýšená na další úroveň, neb borec jménem Craig se musel naučit na kytaru, bicí i basu a sám si všechno i naspívat. Naprosto nechápu. No a francouzští Pitbulls in the Nursery, to je taky kapitola, sice již mrtvá kapela, ale ta technika s brutalitou navrch v evropském podání toho, co je vlastní spíše Američanům, je taky neuvěřitelná. S kapelou se vrátíme k jejich labutí písni, která vyšla přesně před 12 lety.

Radio Beat. Tak a je tu konec dnešního death metalového putování v rámci poslední hodiny pořadu Hard and Heavy. Tohle mě neskutečně moc bavilo, no tak doufám, že jste na tom byli podobně. Tak, existuje pár kapel, které spojují již generace. Tedy dalo by se říci, že jsou takovým evolučním průvodcem po kovu smrti. Když Chrisyun v roce 1994 vydali EPko Unmerciful Order, sedl jsem si z té techniky a brutality na zadek. Opravdu, nečekal jsem, že kapela s takovýmhle výrazivem překlene 3 dekády bytí a ono ejhle, pro Chrisyun žádný problém. Takže si dáme tuhle brazilskou sebranku na úplný závěr a pomažeme do peří. Přátelé, mějte se a zase za týden. Budu se na vás těšit. Davey.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Černá. Nejenom bílá, ale všechny barvy ropu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Martin Kalenda. Kytarista, zpěvák, skladatel a textař kapely Mrakoplaš.
3: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Vojáci na čtyřech kolech.
1: Letní nocí to by se kráčelo a dokráčelo se k úternímu, poslednímu letnímu ránu roku 2026. Zítra už budeme mít podzim a dneska máme trable na D1 z Brna na Prahu. U Mirošovic na 20. kilometru se po nehodě dodávky s osobákem jezdí jenom pravým pruhem. Zpomaluje se na 25. kilometru a už se taky dělá kolona na Benešovské trojce, jak se špatně na tu D1 najíždí. Pak ještě rána směrem na Prahu v pravém pruhu na 13,5. kilometru, tedy kousíček za sjezdem na Velké Popovice. A D1 do Třetice, u Velké Býteše, začala oprava silnice. A na exitu 162 se dá na D1 jenom najet jako od Býteše na Brno. Na Prahu ne a sjet z D1 se nedá obousměrně. Přesuneme se tedy na ústeckou dálnici. U Litoměřic je kolona na Prahu. V omezení na 45. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. Takže pozor na kolonu ze 47. kilometru D8. Dobré ráno, 3 minuty před 6.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být nadále chladno a hlavně na východě přehánky. Čeká se proměnlivá oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo. Na severovýchodě a východě místy s deštěm později odpoledne a večer, kromě severovýchodu a východu, bude ubývat oblačnost místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17, na horách kolem 7 stupňů, na Šumavě 10.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Trenér českých fotbalistů Santi Nenia udělal už 6. změnu v nominaci na Ligu národů. Zraněné Provoda a Juráska ze Slavie nahradili Vašulín z Brna a Sláma z Jablonce. Nově také budou hrát Sejk z Olomouce a Vitík z Boloni. Vláda schválila rozpočet na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Dále oznámila, že chce znovu regulovat ceny pohonných hmot, vrátí stropy na marže čerpacích stanic i nejvyšší ceny, zároveň sníží spotřební daň na naftu. Zvažuje také zdanění nadměrných zisků rafinerií. Premiér o tom říká.
2: My jsme rozhodli o zastropování marže na 2,50 a o maximálním snížení 2,35, včetně DPH, tak já předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
1: Armáda zajistí izolaci ekologické zátěže na Šumavě, aby se nebezpečné látky nedostaly do půdy. Následně vybere firmu, která zátěž odstraní a látky zneškodní. A nakonec prodej hybridních aut v Česku za prvních 8 měsíců roku meziročně stoupl o 15%. Vozy kombinující spalovací motor s elektromotorem tak tvořily už 30% všech nově prodaných osobních aut. Celkem se jich prodalo bez několika set 50 tisíc. Tímto končí úvodní úterní zprávy s datem 22. září 2026.

Začali jsme z ostra a tím nemyslím jenom na stoleté tempo kapely Deep Purple, ale dneska nečekaje na kávu hned servíruju jednoho z dnešních oslavenců. Je 22. září 2026, Darina má svátek a rockový zpěvák toho času v zaslouženém důchodu David Coverdale má 75. Určitě si ho dneska na beatu dáme i s Whitesnake nebo třeba s Jimmy Pagem. No a s Vejvoďákem nás po 9. hodině i dneska na beatu čeká rocková detektivka. Jakou knížku můžete vyhrát? Nechme si první ouška pohladit basou.

Dobré ráno, dneska nás čeká poslední letní detektivka roku 2026. V ní můžete vyhrát knížku Štěpána Tůmy, jeho fantastický hluk noci. Po 9. dopolední. Po 19. nás Standa Rubáš seznámí s novou muzikou v pořadu Naděje beatu a od 20. si Dan Kohout 3 hodiny bude povídat s Martinem Kalendou z kapely Mrakoplaš. No a na závěr dne budeme vzpomínat na Joea Cockera. Čeká nás album, které vyšlo v roce 2007 na jaře. Je to 20. studiovka Joea Cockera a jmenuje se Hymn of My Soul. Jsou to předělávky, ale velmi parádní předělávky. Třeba věcí od George Harrisona anebo od Boba Dylana. A teď jedna od kabátů.

Burlaci. Tak tahle ta písnička patří na album Korida a právě o něm teď Česká televize točí dokument. A i takovým činnostem se Ota Váňa a Milan Špalek stíhají věnovat a k tomu dneska v Chomutově startují Kabáti své turné. To skončí 11.11. v Praze a hned pak můžete přejet do Šumperka, protože od 12. do 14. listopadu se koná další ročník festivalu Blues Alive. A i dneska máte možnost si v poledne během bluesové dvanáctky zavolat do Beatu o dva lístky, konkrétně na pátek 13. Podrobnosti o festivalu i o naší soutěži o lístky na Blues Alive najdete na webu radiobeat.cz.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 6:30 a trable na brněnské dálnici na Prahu přetrvávají. A to máme ještě novou nehodu motorky s kamionem se zraněním u Brna ukřížení s bratislavskou dálnicí v tom omezení na 196. kilometru. Kolona začíná před Slatinou na 202. kilometru a přicpává se už i D2 ze 4. kilometru. Jestli to tam pak chcete vzít na Modřice a jakože na Brno pojedete po Vídeňské, tak tady je nová nehoda na 3. kilometru. D52. Až 40 minut ztratíte kvůli bouračce, co je opět z Brna na Prahu na 20. kilometru. Ta ztráta je jak na dálnici, kde se brzdí na 29. kilometru u Naháče, tak na Benešovské trojce, která je v koloně od odbočky na Pišeli a Čtyřkoly. Alespoň kolem Karambulu za Popovicemi na 14. kilometru se jezdí tak jako docela dobře, jenom s drobnějším zpomalením. A jedete-li na Prahu po dálnici od Ústí, taskem zaseknete před sjezdem na Lovosice na 48. kilometru. Ve zúžení na 45. se totiž srazil tyrák s osobákem a je to tam asi tak na čtvrthoďku navíc. Pojďme si dát kafe.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio Beat. Počasí.
1: Dnes má být nadále chladno a hlavně na východě přehánky. Čeká se proměnlivá oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo. Na severovýchodě a východě místy s deštěm, později odpoledne a večer, kromě severovýchodu a východu, bude ubývat oblačnost místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17, na horách kolem 7 stupňů, na Šumavě 10.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Cyklistka Julia Kopecky obsadila na mistrovství světa v Montrealu 17. místo v časovce žen do 23 let. Eliška Kvasničková skončila 20. Titul získala Australanka Wilsonová Hufvendenová. Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně v Praze. Oznámila to při příležitosti 90. výročí narození bývalého prezidenta. Pražské letiště chystá modernizaci a rozšíření příletové hraniční kontroly v terminálu 1.
2: Cílem je navýšení kapacity ve špičkách a díky tomu i zkrácení čekací doby cestujících. Projekt za zhruba 290 milionů korun obsahuje 5 nových stanovišť příletové pasové kontroly a 4 nové Easy Go Gate. S instalací se začne ještě tento měsíc. Hotovo bude v dubnu příštího roku. Honza Navrátil, Praha.
1: Budoucí řidiče velkých vozidel čekají od příštího roku modernější zkoušky. Zmizí zastaralé otázky a přibudou témata jako používání tempomatů, mrtvé úhly nebo nakládka a vykládka. A nakonec, Češi stále častěji jezdí na dovolenou i na podzim. Největší zájem je letos o Španělsko před Řeckem a Egyptem. Některé zájezdy jsou oproti letní sezóně až o třetinu levnější. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia Beat.
0: Classic rock.

Býťáci v 6.42. Už jsem říkala, že má dneska 75. David Coverdale a dalším oslavencem je charismatický Australan, který nedávno zpíval v Praze na festivalu Metronom. Tak já vytuním ráno baritonem Nicka Cavea. Ten mě baví nejen muzikou, ale i komunikací s fanoušky. On má speciální web, na kterém už pár let odpovídá na otázky. A nedávno se ho třeba někdo ptal, jak to, že pořád vypadá tak dobře. A Cave odpověděl, že klíčem je 20 let drogové závislosti a dobrý krém na obličej. Nebo byla dobrá odpověď na otázku, proč se ztotožňuje s koalami. A Cave na to, protože jsou zvenku nadýchané a uvnitř čiré zlo.

Když byl Niky malý, tak mu tatínek předčítal z Bible a vždycky mu vrtalo hlavou, jak se asi ten Lazar cítil, když ho ten Ježíš vzkřísil z mrtvých. Tak o tom napsal song, který jsme si právě vyslechli na rádiu Beat. Je 22. září, Nick Cave má dneska 69. narozeniny. Tak je dneska den bez aut, koukala jsem, že zdarma MHD třeba ve Vsetíně, v Hradci Králové, ve Zlíně, Otrokovicích nebo v Ústí nad Labem, pokud tam máte aplikaci, a v Třebíči je třeba hodina na sdíleném kole gratis. A taky je dneska světový den nosorožců, věnovaný ochraně všech pěti zbývajících druhů nosorožců, kteří čelí hrozbě vyhnutí kvůli pytláctví, a v Safari parku ve Dvoře Králové se světový den nosorožců bude slavit tuto sobotu.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách, hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace
0: už za chvíli
2: na Rádiu Beat.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Za 4 minuty bude 7 a jsou 2 3/4hodinové kolony na brněnské dálnici na Prahu. První se zaseknete z Vyškova na 214. kilometru. Ne, není to klasický ranní špunt k Rohlence, ale je to fronta k nehodě v omezení u bratislavské dálnice. Na 196. kilometru se srazila dodávka s motorkou a jezdí se tam jenom jedním pruhem. Kvůli tomu je i husto na bratislavské dálnici před Brnem ze 4. kilometru. A úprkem na 3. si nepomůžete, protože se seká i D52, tedy přivaděč od Vídně a Mikulova. Kolona je od Rajhradu ke 3. kilometru, kde je další nehoda. Tak, vrátíme se na dálnici z Brna na Prahu, kde je další minimálně 3/4hodinový zásek z 36. kilometru. Na 20. se v levém pruhu srazil osobák s dodávkou. No a znát je to i na trojce od Benešova na D1, v koloně od Pišel je to opět minimálně na 45 minut. Pak se brzdí od 15. po 13. kilometr D1 opět kvůli karambolu. Stále se řeší i nehoda na ústecké dálnici směrem na Prahu za Lovosicemi v omezením na 45. kilometru. Tam se srazila 2 auta v pravém pruhu, no a počítejte se zdržením v tuto chvíli od 50. kilometru. No a v noci se u Slaného v omezení vyboural kamion, takže jestli jedete od Loun nebo od Prahy, to je úplně jedno, musíte městem, tedy přes Slaný objížďkou, protože ten obchvat, ta sedmička, je stále zastaven. Tak býťáci, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes má převažovat oblačno, mraky začnou odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně zaprší. Teploty 12 až 17, na horách kolem 7 stupňů, na Šumavě 10.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Linda Fruwirtová vstoupila do asijské části sezony porážkou ve čtyřhře na turnaji WTA v Singapuru. S francouzskou Ferovou podlehli čínské dvojici. Závody Formule 1 budou od příští sezony kratší o 15 kilometrů. Délka velkých cen se sníží z 305 na 290 kilometrů. Změnu schválila komise F1 a platit bude od příští sezony. Česko bude respektovat kolektivní obranu NATO, oznámil premiér Babiš, podle kterého Česku nyní nehrozí bezprostřední nebezpečí a že od šéfa BIS nemá informace o hrozícím ruském útoku. Petřínská lanovka se po rekonstrukci v těchto chvílích vrací do provozu. Nové vozy budou jezdit z újezdu přes Nebozízek na Petřín zhruba každých 10 minut. Zatím ve zkušebním režimu. Jednorázová jízdenka stojí stovku přes aplikaci Pit Lítačka 90 korun. S dlouhodobým kuponem se neplatí. A nakonec na ČVUT začne od ledna fungovat Korejsko-české centrum pokročilé robotiky. Zaměří se na vývoj robotů pro přesnou práci ve výrobě a jejich dálkové ovládání v nebezpečných či těžko přístupných místech. Více Pavel Burget.
2: Budou pracovat na projektech jako třeba vzdálená teleoperace. Když máte robota někde třeba ve fabrice, v nějakém prostředí, kde je třeba vysoká teplota nebo vlhkost, prostředí, kde lidi třeba nechtějí tolik pracovat nebo je to nebezpečné, takže tam můžete postavit robota a člověk na dálku s tím robotem hýbe. Takže ten korejský tým tím, že bude propojovat tady, tak na těch společných projektech se bude pracovat mnohem líp, protože ty lidi prostě se budou potkávat, budou se moc bavit o těch problémech. Prostě ta spolupráce je přirozená.
1: Tímto končí zprávy a z redakce vám přejeme, ať úterý 22. září prožijete podle představ. Jsou tu Iron Maiden.
0: Radio Beat. Classic Rock.

Konec civilizace aneb překrásný nový svět. Tak se jmenuje antiutopický sci-fi román Angličana Aldousa Huxleyho, podle kterého Iron Maiden napsali song Brave New World. Teď jsme doposlouchali o údajně šťastném světě, kde je každý ovládán totalitním systémem, který zcela a bezvýhradně manipuluje s jeho pocity. Hlavní postava knihy Hluk noci, kterou můžete dneska vyhrát v rokové detektivce už za 2 hodiny tady na Beatu, se jmenuje Ludvík. A je to takový nešťastník, jehož život uvízl ve slepé uličce. Krachl mu vztah, tlačí na něj pedantská matka a únik hledá v modelářství a ve sklepě staví detailní model města. A vy budete pátrat po rokové veličině a když budete nejúspěšnější, lepší než střelec Lóša, můžete vyhrát prvotinu Štěpána Tůmy, jak jsem říkala, ta knížka se jmenuje Hluk noci. Teď v 7.11 Rolling Stones po ránu.

0: Dobré úterní ráno s datem 22. září 2026. Na den bez aut je katastrofická doprava. Na D1 na Prahu je hodinová kolona před nehodou u křížení s bratislavskou dálnicí. Tedy bouračka je u Brna, brzdí se na 213. kilometru a pak další hodinový zásek je od 37. kilometru k nehodě na 20. kilometru. Taky je dneska Světový den nosorožců. Říkala jsem, že v Safari parku ve Dvoře Králové se bude slavit v sobotu. Teď o minulém víkendu se zase v Brně slavili hroši.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Čeští volejbalisté vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii podlehli 1-3 na sety a stejně jako na minulém evropském šampionátu skončili mezi posledními 16. Triatlonista Alexí skončil v závodě mistrovství světa v Karlových Varech druhý. Z vítězství se radoval Francouz Konings. Nejlepším Čechem byl na 28. místě Radim Grebík. Baseballisté Hrochu Brno vyhráli 7. finálový zápas extraligy nad pražskou Kotlářkou 8-6. O vítězství rozhodli po 11. směně a získali první titul v klubové historii. Poslouchali jste, co zajímavého přinesly sporty, o kterých se tak často nemluví.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Od černé Betty k černé samolepce Beetu, k tomu zmenšenému kulatému modelu, co děláme na motorky, i ten si můžete vyzvednout teď v pátek v Ostravě. Od 12. do 14. hodiny bude Rádio Beat totiž vysílat z další prodejny Bikers Crown. Ta je v části Moravská Ostrava, kousíček od nákupáku Karolína na Frýdlantské ulici. Takže se tam v pátek mezi 12. a 14. určitě zastavte. Ozzy Osbourne ten v Ostravě nikdy nespíval, ale vím, že v Ostravě mají Ozzfest. V rock'n'rollové garáži Martinov proběhne 23. ledna už druhý ročník, tak třeba i tohle berte jako pozvánku. Originál Ozzyho.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Ano, půl. Za 2 minuty bude 7:30 a už odtahují nabourané auto z 20. kilometru dálnice z Brna na Prahu. Chvíli ale ještě bude trvat, než se rozpustí ta kolona, co je teď ze 40. kilometru, a nebo ta, co je na Benešovské trojce, kde jedničce odpišel. Pak je ještě zpomalení od 16. po 14. kilometr, kde je taky na D1 na Prahu nehoda. U Brna už je bouračka ukřížení s bratislavskou dálnicí na straně. Přerušovaná kolona od Vyškova začíná za Rousínovem na 215. kilometru, ale zhoršily se nájezdy na Brno od Bratislavy a taky od Mikulova. I tady jsou nehody. Na D2 před D1 s kolonou ze 7. kilometru a na D52, tedy přivaděči od Vídně, se brzdí na 13. kilometru. Ta nehoda je pak na 3. Pojďme se podívat na příjezd do Prahy po plzeňské dálnici, kde máme půlhodinovou frontu z nějakého 9. kilometru, samozřejmě kvůli zarvanému velkému pražskému okruhu, a taky je tam nějaká drobnější nehoda. Nehoda se stále řeší na ústecké dálnici směrem na Prahu v omezení u Lovosic. Na 45. kilometru v pravém pruhu se srazilo nákladní a osobní auto. Stále je zavřená 7. obchvat Slaného. V omezení v noci boural nákladák a jak od Loun, tak od Prahy musíte na objížďku přes město. A ještě nová bouračka na 6. z Prahy na Karlovy Vary. Tak tady za obcí Herstošice se vybouralo osobní auto a zpomaluje se tam. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má převažovat oblačno, mraky začnou odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně zaprší. Teploty 12 až 17, na horách kolem 7 stupňů, na Šumavě 10.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: U fotbalistů Opavy skončil trenér Svatopluk Habanec, nahradil ho Ondřej Smetana, který převezme odpovědnost i za celý sportovní úsek klubu. Opava je aktuálně 11. ve druhé lize. Prezident Pavel nepovažuje přímý ruský útok na nějakého člena NATO za aktuální, varoval ale před rozsáhlými hybridními útoky a za nebezpečné označil zpochybňování kolektivní obrany aliance. Výstavba nového podchodu a zastřešení nástupišť v Kolíně běží naplno.
2: Cestující v nejvýtížnější středočeské stanici získají plně bezbariérový přístup k vlakům, zvýší se bezpečnost provozu a zlepší propojení nádraží s městem. Hotovo má být v závěru příštího roku. Projekt je také koordinován s dalšími dopravními investicemi radnice. Luboš Dvořák, Kolín.
1: Norsko zvažuje zpřísnění pravidel pro pronájem rekreačních lodí po tragické nehodě čtveřice Čechů. Záchranáři dosud našli tělo jednoho z nich, další tři se pohřešují. A nakonec umělá inteligence dokázala sama dohrát logickou hru Portal za 24 hodin. Experiment ChatGPT-6 Astra stál v přepočtu téměř 12 000 korun. To byly krátké zprávy Rádia Beat.
0: Rádio Beat. Classic Rock.

Když v roce 1973 hledali Deep Purple z náhradu za mistra Gillena, tak dali inzerát do časopisu Melody Makers. Samozřejmě, že odezva byla veliká a v tom množství bylo potřeba nějak zaujmout. A 21-letý prodavač oblečení třeba k nahrávce k té kazetě přidal i fotku, kde byl jako klučík oblečen ve skautské uniformě. No, jasně. A ten to pak vyhrál. A ten má dneska 75.

Na beatu dva dnešní oslavenci, zpěvák David Coverdale má narozeniny a kytarista, který teď v té písničce hrál i na horalský dulcimer, takovou zvláštní kytaru ve tvaru přesýpacích hodin, tak Jimmy Page byl před 11 lety, bylo to zrovna 22. září, jmenován čestným občanem brazilského Rio de Janeiro za svoji práci pomáhající dětem z ulice. Od roku 1998 tam totiž funguje jím zafinancovaný siročinec Casa Jimmy. No a když si jdete z 10. kilometru plzeňské dálnice, ne teď, zítra, kolem oběda, tak v hnízdě firmy Iveco v Loděnici se můžete zastavit pro novou býťáckou samolepku zítra od 11. do 13. hodiny. Teď je 7.51 a Davida Coverdalea a Jimmyho Page na beatu vystřídají David Koller a Michal Ambrož.

0: býťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: věci na čtyřech kolech.
1: I v 8 hodin jsou dlouhé kolony na příjezdu do Brna. Od Vyškova se na D1 zpomaluje před Rousínovem na 218. kilometru. Někteří sjíždíte na 216. a už se nám začíná pomaličku plnit i souběžná 430. Rousínov-Holubice. Ten problém je stále po nehodě, co byla v omezení u bratislavské dálnice. Na té je teď kolona před Brnem z 12. kilometru. Na 14. se zaseknete na dálnici od Mikulova. Tam je taky bouračka na 3. kilometru a zdržení asi 20 minut. Už se roztrhala fronta před nehodou, co byla z Brna na Prahu u Benešovské trojky na 20. kilometru. Ale i tak pozor na zpomalení na 43. kilometru. Pak to na střídačku chvilku jede a nejede a cesta do Prahy se protáhne v tomto úseku asi o půl hodiny. Taky na D5 před Prahou plzeňská dálnice se seká ze 7. kilometru a ještě před nájezdem na okruh je nehoda. Ta už by ale neměla být ve zúžení na dálnici z Ústí na Prahu za Lovosicemi. Pořád ale počítejte, že z Chomutova na Prahu nebo opačně budete muset přes Slaný, protože na městském obchvatu je 7. po noční nehodě Tyráku zavřená. A ještě varování z 6. z trasy Praha Vary před Bochovem. Za obcí Herstošice se řeší nehoda osobáku a přitpává se to tam v obou směrech. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes většinou oblačno, mraky začnou odpoledne a večer ubývat, místy do vyjasnění. Na severovýchodě a východě většinou zataženo a lokálně zaprší. Teploty 12 až 17. Zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Teploty 14 až 18.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejový brankář Jakub Dobeš dnes pomohl Montrealu k obratu v přípravě na NHL a připsal si asistenci. Canadiens porazili Ottawu 3-2 v prodloužení. Dařilo se i brankáři Michalu Postavovi, který za Detroit neinkasoval. Red Wings ale podlehli Columbusu po nájezdech. Prezident Pavel se ještě nerozhodl, jestli podepíše nový státní rozpočet se schodkem 386 miliard korun. Přijde mu velmi vysoký. Návrh si chce nejprve podrobně prostudovat a posoudit, kam peníze směřují. Pyrotechnici při průzkumu trasy budoucí dálnice D3 u Václavic na Benešovsku nacházejí velké množství nevybuchlé munice z druhé světové války. Mezi nálezy byla i dělostřelecká raketa s hlavicí obsahující 50 kilo tritolu. Více hlavní pyrotechnik Jiří Chládek.
2: Díky tomu, že tady bylo cvičiště jednotek SS, tak se tady nachází od nábojů do pušek a kulometů až po rakety. Máme evidováno asi 60 kusů, ze kterých vyčnívá 6 dělostřeleckých granátů a jedna raketa.
1: A nakonec evropský startup Garden Labs vyvíjí aplikaci, která pomocí umělé inteligence odhalí podvodné a nátlakové hovory ještě před zazvoněním telefonu. Data zpracovává přímo v zařízení, takže je neposílá na servery. Aplikace má být zdarma a už prochází pilotními testy s bankami a operátory. To byla poslední informace těchto zpráv a po nich si na beatu pustíme Garyho Moora.

Dobré ráno, poslední letní v roce 2026 je 22. září a za necelý čtvrt rok 17. prosince půjde do kin životopisný film o Radimovi Hladíkovi. Pro ty nejnedočkavější a pro vás, co byste chtěli jít na speciální koncerty oslavující nedožité 80. člena Beatové síně slávy, tak podrobnosti a videa jsou u nás na webu na stránce radiobeat.cz. Stejně jako si tam můžete přečíst o tom, jak je možné dneska během oběda získat u nás lístky na festival Blues Alive, který se bude konat v půli listopadu v Šumperku. Největší středoevropský bluesový svátek nabídne 3 dny parádní muziky. A mimochodem i Radim Hladík v minulosti na Blues Alive v Šumperku hrál. My si teď budeme hrát z desky, která vyšla 22. září 1998. Jedná se o 18. titul kapely Kiss. Budeme si hrát z desky Psycho Circus.

0: Je 22. září 2026, u nás dneska končí léto, zítra nastane podzimní rovnodennost a v Nepálu českým cestovatelům plány zahatil sníh.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Boxerka Barbora Maxová postoupila na mistrovství Evropy do čtvrtfinále ve váze do 60 kg. Je tak čtvrtou českou zástupkyní mezi nejlepšími osmi. Boxer Florian naopak do čtvrtfinále nepostoupil. Honza Tráva, Trávníček a spol. Přerušili výstup na Manáslu. Je to kvůli počasí. Napadlo víc než půl metru sněhu.
3: Mezitím jako na kopci zemřeli dva lidé, náš šerpík, jako se kterým, nebo náš šerpík, se kterým jsme podnikali akce na Amadeblanu v roce 2022. Zde právě na Manáslu byl se svým klientem ve výšce 6600 metrů ve třetím výšikovém táboře. Zavolala je lavina, spadl se rak a zemřeli na místě a my teď vlastně řešíme, co dál s tím, že za pár hodin budeme zkoušet se vrátit zpátky do těch táborů, jako kde už jsme byli, kde jsme se aklimatizovali. Chybí nám jeden den před cyklonou, jako která má přijít, a ta kopec asi úplně uzavře, má napadnout prostě 2 metry sněhu. Ty týmy, které jsou teď nahoře, tak 23. září, tak půjdou nejspíš k vrcholu hory Manáslu. Pokud ta předpověď prostě se nepotvrdí, jakože máme ještě ten den navíc, tak budeme se stoupovat a vrátíme se sem někdy příště. Ze základního tábora pod Manáslu vás zdraví do Rádia Beat Honza Tráva, Trávníček. Ahoj.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Po noční nehodě je stále zavřená sedmička, obchvat Slaného, musíte na objížďku přes město. Nově je zastaven provoz na D6 u Sokolova směrem z Varů na Cheb. Na 131. kilometru, tedy ještě před Sokolovem, je nehoda a policie stahuje provoz u Lokte na 126. kilometru. Pak se brzdí na 6 z Varů na Prahu za Bochovem. Po nehodě kamionu s osobákem je tam zpomalení pro oba směry. Na příjezdu do Prahy po dálnici od Mladé Boleslavy na 3. kilometru u sjezdu na Radonice Šťouchanec kolona z 5. kilometru D10. A jak to vypadá na D1? Tak z Brna na Prahu je první zpomalení na 48. kilometru, pak u Šternova na 42. a následně se zaseknete u Mirošovic. U Brna od Prahy docela dobrý, no a od Vyškova, tak tady počítejte s dlouhými kolonami začínající už před Rousínovem. Vidím, že ještě tam někde u Rousínova je dokonce nehoda a to zdržení po Brno je téměř hodinové. Tak býťáci, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být nadále chladno a hlavně na východě přeháňky. Čeká se proměnlivá oblačnost na severu a severovýchodě až zataženo. Na severovýchodě a východě místy s deštěm, později odpoledne a večer, kromě severovýchodu a východu, bude ubývat oblačnost místy do vyjasnění. Nejvyšší teploty 12 až 17, na horách kolem 7 stupňů, na Šumavě 10.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Cyklistka Julia Kopecky obsadila na mistrovství světa v Montrealu 17. místo v časovce žen do 23 let. Eliška Kvasničková skončila 20. Titul získala Australanka Wilsonová Hufvendenová. Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně v Praze. Oznámila to při příležitosti 90. výročí narození bývalého prezidenta. Pražské letiště chystá modernizaci a rozšíření příletové hraniční kontroly v terminálu 1.
2: Cílem je navýšení kapacity ve špičkách a díky tomu i zkrácení čekací doby cestujících. Projekt za zhruba 290 milionů korun obsahuje 5 nových stanovišť příletové pasové kontroly a 4 nové Easy Go Gate. S instalací se začne ještě tento měsíc. Hotovo bude v dubnu příštího roku. Honza Navrátil, Praha.
1: Budoucí řidiče velkých vozidel čekají od příštího roku modernější zkoušky. Zmizí zastaralé otázky a přibudou témata jako používání tempomatů, mrtvé úhly nebo nakládka a vykládka. A nakonec Češi stále častěji jezdí na dovolenou i na podzim. Největší zájem je letos o Španělsko před Řeckem a Egyptem. Některé zájezdy jsou oproti letní sezóně až o třetinu levnější. Poslouchali jste úterní krátké zprávy Rádia B.
0: Classic rock.

Od malé věcičky zvané láska k velké královně rock'n'rollu, anebo se jí taky přezdívá kmotra punku. Je 22. září a vedle Nicka Cavea a Davida Coverdalea má dneska narozeniny neméně charismatická Joan Jett. Když ve 13. přišla na první lekci kytary, tak ji učitel poslal domů s tím, že holky rockec prostě nehrají. V 16. už byla u zrodu dívčí formace Runaways a hned s prvním singlem Cherry slavili úspěch. Po třech deskách se holky rozhádaly a Joan se rozhodla pro solovou desku, a když pak ale slyšela odmítnutí od všech společností, tak se rozhodla založit si vlastní nezávislou nahrávací značku Black Heart Records. Černá srdce se jmenovala nebo jmenuje i její doprovodná kapela, se kterou si ji teď na beatu pustíme s tím. Já nevím, jestli vy to máte taky, ale já vždycky, když tuhle písničku slyším, tak mám dojem, že na nás Joan tak trošičku ukazuje vztyčený prst. A palec to fakt není.

Joan Jett má dneska narozeniny, musela zrušit zářijové turné kvůli operaci zad. Vy už nemusíte vymýšlet objížďku na Varské dálnici na Cheb u Sokolova v místě nehody na 131. kilometru. Už to pustili aspoň jedním pruhem. Vy pokud si dneska po 20. hodině pustíte Rádio Beat, tak můžete poslouchat rokovou zpovědnici, ve které si Dan Kohout bude povídat s Martinem Kalendou z kapely Mrakoplaš. No a za chviličku po 9. za čtvrt hodinku začne roková detektivka a dneska můžete u Vejvodáka se propátrati k debutovému fantasy románu českého spisovatele Štěpána Tůmy ke knížce Hluk noci.

Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: 4 minuty před 9 zůstává zavřená sedmička u Slaného. V noci tam boural kamion a musíte obou směrně přes město. Od Prahy je kolona na půl hodiny z 15. kilometru D7. Na D1 z Brna na Prahu v součtu ztratíte asi 40 minut. Ze 44. kilometru, kde se brzdí poprvé, potom je zásek před Šmejkalkou na 26. kilometru. No a pak následně od Benešovské trojky, to znamená z 21. kilometru po 13., kde je nehoda v pravém pruhu. Naopak, jenom pravý pruh je volný na dálnici z Varů na Cheb před Sokolovem na 131. kilometru v místě nehody. Ale zpátky na D1 před Brnem od Prahy je zásek před Ostrovačicemi ze 176. kilometru na 178., kde opravují značení a je tam zavřený pravý pruh. Opačně z Vyškova na Brno na 218. kilometru překáží porouchané auto a pak je zásek od 213. kilometru. Tak hezké úterý a uslyšíme se na podzim.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes většinou oblačno, mraky začnou odpoledne a večer ubývat, místy do vyjasnění. Na severovýchodě a východě většinou zataženo a lokálně zaprší. Teploty 12 až 17. Zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Teploty 14 až 18.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Trenér českých fotbalistů Santi Denia udělal už šestou změnu v nominaci na Ligu národů. Zraněné Provoda a Juráska ze Slávie nahradili Vašulín z Brna a Sláma z Jablonce. Nově také budou hrát Sejk z Olomouce a Vitík z Boloni. Vláda schválila rozpočet na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Dále oznámila, že chce znovu regulovat ceny pohonných hmot. Vrátí stropy na marže čerpacích stanic i nejvyšší ceny, zároveň sníží spotřební daň na naftu. Zvažuje také zdanění nadměrných zisků rafinerií. Premiér o tom říká.
2: My jsme rozhodli o zastropování marže na 2,50 a o maximálním snížení 2,35, včetně DPH, tak já předpokládám, že se dostaneme znovu pod 50 korun.
1: Stovky lidí dnes od rána čekali před Českou národní bankou na 5 000 korun se speciálním přítiskem. Fronta před pražskou pobočkou měřila před otevřením asi 700 metrů. Někteří zájemci čekali už od noci. ČNB vydává 200 000 kusů a každý si může koupit nejvýše 3 bankovky. A nakonec ochránci přírody a dobrovolníci dále zachraňují škeble na březích upouštěné Slapské přehrady. Do vody už vrátili přes 30 000 škeblí a do akce se zapojilo 220 dobrovolníků. Zprávy jsou tímto u konce, za chvíli k vám bude mluvit Vejvoďák.
3: Připravte si notes, lupu, telefon a zkuste ho dopadnout. Detektivka na beatu startuje.

0: Rádiu B.
1: Jestli se vám motají dny jako mě, tak se musíte jenom po očku přesvědčit, že je dneska skutečně tedy úterý. Já jsem Vejvoďák, přeju vám hezký den a tím pádem vás vítám u úterní detektivky. Cenou pro toho nejrychlejšího knížka Štěpána Tůmy. Ta knížka se jmenuje Hluk noci a pod titulem téhle knížky Co se stane, když se člověku vymkne představivost z ruky. Ruka a představivost, to už jsme si říkali včera, to je v podstatě jeden ze základních principů bytí na této planetě. Připraveny jsou indicie a nápovědy. Dneska je to super těžká detektivka. Jestli to někdo uhodne po první nápovědě, tak krom knížky ode mne dostane ještě 5 korunů, jakože opravdu jako se do toho položil. Před tou první nápovědou jenom řeknu jednu velkou filozofickou pravdu. Někdo musí být první.

0: jasné až příliš,
1: řekl Sherlock Holmes. A co říkáte vy? Detektivka na rádiu Beat.
2: 210, 32, 33, 34, nepospícháme. Teprve první nápověda byla v éteru a dneska je to těžký. Rádio Beat, prosím.
3: Ahoj, tady Olda z Brna.
2: Nazdar, ty podle mě jsi v práci a nechceš, aby ti někdo slyšel, že telefonuješ, viď? Tak jako si na tajnáka.
3: Ne, jsem odběhl.
2: Jo, to přijde jako, že jsi zalezli pod stolem někde, víš, aby ti někdo neslyšel. Tak Oldo, jak je to teda dneska s detektivkou?
3: No, když někdo musí být první, tak mě napadlo, že jsem někde slyšel, že Aerosmith jsou jako nejlepší první v prodeji. Jo. Na světě mezi rockovými kapelama, tak si tipnu Aerosmith.
2: On se rád, jako každý pyšní nějakým jakoby prvenstvím. Věřím tomu, že Aerosmith možná kdy byli, možná třeba i jsou, ale je dalších x kapel, který tvrdí to samý, jo, že jsou jako na vrcholu, že to jako prodali nejvíc. Což nás dva, nebo nám dvou to život nijak neovlivní. Jediný co, že to je blbě a Aerosmith dneska nehledáme a to dost ovlivňuje, aspoň teda pro tenhle okamžik život tvůj, protože nevyhráváš. Zatím, no. Oldo, zatím, jo, zatím. Ale víme teďko, že to nejsou Aerosmith a tím pádem to je zase o trošku lehčí, jo, teďko, zrovna.
3: Jo.
2: Tak děkuju, měj se. Tolik tedy Olda, který netrefil úplně, Radio Beat, kdo teď?
4: No ahoj, tady je Pavel.
2: Pavel, zkus to.
4: Detektivku, ano. Ale to by asi nebylo moc těžké, to byly Wasp.
2: Wasp jako V-A-S-P. Ano. Kvůli čemu?
4: No kvůli těm vypuštěným vosám.
2: Jo, počkej, když on tam zpívá, jo, a v něm nasranej vosí roj, rock'n'roll, to není prdel, když bych měl použít ta invektiva, tedy ty expresivní výrazy, takový jako zprosťárny, že jo. No, ale myslím si, že Krucipisk nebyli první, jo, a proto to tedy nejsou ani Wasp. Hrko, to vůbec nedává logiku, ale vím, že jsi vedle. Zatím děkuju, měj se. To jsem si jenom tak jako rozpovídal. Další je kdo? Rádio, prosím.
5: No tady Robert Morava, ještě střízlivý.
2: Výborně, Roberte, využijeme toho, že ještě nejsi nacamranej a řekni nám, koho hledáme v detektivce.
5: Tak musí to být AC/DC.
2: Proč?
5: Tak bylo tam to peklo a jsou první samozřejmě nejlepší, tak jasně, no. AC/DC.
2: A co ta sprostá slova, která tam zazněla v textu té skladby od skupiny Krucipisk?
5: Tak já myslím, že oni jsou taky sprostý.
2: No tak no, kdo dneska není, že jo? Ale někdo v těch sprostárnách klidně, a to jsem říkal na začátku, klidně může držet jakoby první místo, jo? Že někdo
5: je to první.
2: Jako, no přesně, no. Poslouchej, druhá nápověda, druhá indicie míří na člena té kapely, kterou hledáme dneska. Dávej pozor, jo? Čau, ahoj.
5: Tak potom to musí být jedině Kiss, jak by řekl.
2: Jo. Jedině Kiss, ano, tak jo, tak čau, ahoj.
5: Dobrý, tak zkusím druhou. Čau.
6: Pavel na zahájení velké říjnové revoluce vydal přece druh Lenin, který tak zmátl politicky zatuchlý carský režim, protože ten Pavel místo v říjnu vydal až začátkem listopadu.
2: A teď pan Postránecký zlomil tušku, páč už to nemohl vydržet. 210, 32, 33, 34.

0: Tolik možností.
1: Tolik možností.
0: Tolik pokusů.
1: Tolik pokusů.
0: A jeden vítěz.
2: Detektivka na rádiu B.
3: Tak máme vítěze, nebo nemáme vítěze? 210, 32, 33, 34. Rádio, prosím.
4: No tady ještě Morava střízlivá.
3: No prosím tě, ty máš teď jsem chtěl říct Kejdu, ale říkám radši štěstí. Tak co tě napadlo ještě? No Kliku máš taky, no.
4: Já si myslím, že když tam donutil je z Brna, že jo?
3: Ano.
4: A prostý jsou morčata, jak svině. Tak to by mohlo být morčata na útěku.
3: Ne, morčata, zase až tak sprostý to není tady, jo? Tak morčata ty samozřejmě mají ke sprostému slovu velmi blízko ve svých textech.
4: Nejdou pro něj daleko.
3: Nejdou pro něj daleko, ale je to navíc, jako celý to zastřešuje to, že to je úplně jiná kapela než Morčata na útěku. Ta kapela, kterou hledáme dneska.
4: Ale zase se to zjednodušuje.
3: Ale ne, určitě, ale nevykecej to, řeknu to jenom tobě, českou kapelu dneska nehledáme, my hledáme britskou, slovy anglickou skupinu dneska.
4: Aha.
3: Jo, ve svým oboru nejlepší anglickou skupinu. Ve svým oboru.
4: Sprostou.
3: No, oni jako nemusí být úplně primárně sprostý, ale to prvenství ve sprostotě, tak to drží. Zatím ti děkuju, Moravo, měj se.
4: Dobrý, tak zdar, to potřetí.
3: Po třetí se to klidně může stát, protože telefonní linka, teď už teda volná není, je kdo? Rádio Beat, prosím, kdo je tam?
5: No Honza, ahoj.
3: Honzo, co ty máš?
5: Já si tipnu Guns N' Roses.
3: Proč oni?
5: No, November Rain. A tam byl listopad, stejná povědě.
3: Listopad tam byl někde, jo?
5: No.
3: Jo, tím začátkem listopadu, ano, jo, to tam pan Donutil říkal. Mezitím už teda padla další jako podnápověda, že nehledáme dneska jako anglickou kapelu, což Guns N' Roses, jako ať dělají, co chtějí, tak prostě nejsou, že jo? No. To bys jim do očí neřekl, že jsou to Angličani. Děkuji ti, měj
5: no,
3: se.
5: Amici, no.
3: Přesně, jsou to Američani, ano. Zatím čau, ahoj.
5: Čau.
3: Co se týče Guns N' Roses, tak ty bychom měli zmáknutý, ještě pořád nemáme, ale tu kapelu, kterou hledáme. Rádio B, prosím.
6: Já opět jo, Irena.
3: Ahoj, Ireno, jak to máš ty dneska? Teda takhle, co se týče té detektivky, jo? Aby to nebyl nějaký dvojsmysl. Povídej.
6: Typuju Korn.
3: Korn. Ti to taky nejsou. Zeptám se tě, prosím tě, jaký režim zmátli tím, že vyhlásili tu říjnovou revoluci až začátkem listopadu? Jaký to byl režim? Odpovím si sám, byl zatuchlý.
6: Jo, aha, tak to mě nenapadlo.
3: Byl zatuchlý, byl schnilý, byl zkažený, prohnilý, přesně tak. Tak jako jeden z členů té kapely, kterou dneska hledáme. Zatím ti děkuju, měj se, čau, ahoj. Ještě někdo, nebo bychom si dali Juraje Kukuru jako třetího nápovědníka. Rádio Beat, prosím.
7: Ahoj Peťo, tady Petr ze Znojma.
3: A zdar, do Znojma, hezké ráno. Říkal jsem, že to je těžký dneska, tak popasoval jsi se s tím, nebo ne?
7: No hele, podle ty první nápovědy mi tam hned seděli Ramštajní.
3: Jo.
7: Protože ti, když přišli, tak kdy a kej rádo by slušně se hned křižoval.
3: To je pravda.
7: Ale druhou nápovědu už jsem neslyšel, to se přiznal.
3: Jo, takže ale takhle, Ramštajn, to jsou Němci, my víme, že hledáme dneska anglickou kapelu ve svém oboru úplně nejlepší, považovanou všema odborníkama, no a už víme i tak trochičku, kudy bychom se dostali na jméno jednoho z frontmenů, nebo možná tedy frontmana té kapely, kterou hledáme. Pozor, nedá se svítit, je tady Juraj Kukura, poslouchejte dobře, o čem zpívá, třeba tam najdete kousek názvu té kapely, kterou hledáme. Měj se, čau.
7: Díky, ahoj.

0: na Rádiu B.
1: 210, 32, 33, 34. Tři nápovědy byly už ke slyšení. Rádio B, prosím.
2: David Rychnova nad Kněžnou.
1: Davide, ahoj. Do Rychnova nad Kněžnou, hezké ráno. Zkus zakřičet splndlá hndlá, jaká je to kapela, kterou hledáme.
2: Já bych to nekřičel, ale myslím si, že to jsou Sex Pistols.
1: Sex Pistols, jak tě napadly?
2: Podle druhé nápovědy.
1: Dobře, tak. A co bylo ve druhé nápovědi?
2: Johnny Rotten.
1: Hele, chlupatá deka, to je kulomet proti tobě, to se teda musí nechat. Ano, Johnny Rotten. Rotten tedy schnilý, skažený, prohnilý, tak jako byl carský režim, který byl zmátnut, nebo který zmátli tím, že teda krom toho, co všechno udělali, tak tu revoluci nevyhlásili v říjnu, ale až začátkem listopadu. První indicie, ta sprostárna, nebo ta sprostá slova od skupiny Krucipisk, tam by si věděl.
2: Ale první ani třetí nápovědu jsem neslyšel.
1: Výborně. V první nápovědě byly sprosťárny od Krucipisku, mimochodem Sex Pistols byli první lidé, kteří v televizi řekli sprosté slovo. Bylo to 1. prosince 76 v Dems Television v pořadu Today. A ta poslední třetí indicie, kterou si neslyšel, tak Sexem, Sexem, to je Juraj Kukura, kde ten sex byl, co se týče názvu Sex Pistols, zcela znatelný. Máš tady knížku, která se jmenuje Hluk noci od Štěpána Tůmy, a k tomu ti ještě jako bonus přihodím CDčko skupiny Rock'n'Roll, která se jmenuje Mačka v Overici. Pepa Lábu se velmi smutně loučil s touhle deskou, má jí moc rád, konkrétně to vrecko, ale nedá se svítit, obě dvě ceny, tedy jak CDčko, tak knížku ti posíláme. Jo?
2: Jo, díky.
1: No tak to jsem rád, tak děkuju taky. Velká gratulace, až do 10. hodiny budeme hrát na beatu dneska Sex Pistols.
2: Tak to bude veselý.
0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Doufejme, že to bude veselý. Na dálnici D1 od Vyškova na Brno od 213. kilometru se popojíždí až do moravské metropole, zdržení 10 minut minimálně. Pozor na D7 na 17. kilometru ve směru na Chomutov. Je tam havárka dvou osobních a jednoho nákladního auta. Praha, Komořanská ulice, bouračka osobního auta tam blokuje provoz, a v Trutnově v České ulici se srazila dvě osobní auta.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má převažovat oblačno, mraky začnou odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění. Na severovýchodě a východě zůstane většinou zataženo a lokálně zaprší. Teploty 12 až 17, na horách kolem 7 stupňů, na Šumavě 10.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: U fotbalistů Opavy skončil trenér Svatopluk Habanec, nahradil ho Ondřej Smetana, který převezme odpovědnost i za celý sportovní úsek klubu. Opava je aktuálně 11. ve druhé lize. Prezident Pavel nepovažuje přímý ruský útok na nějakého člena NATO za aktuální. Varoval ale před rozsáhlými hybridními útoky a za nebezpečné označil zpochybňování kolektivní obrany aliance. Výstavba nového podchodu a zastřešení nástupišť v Kolíně běží naplno.
2: Cestující v nejvýtížnější středočeské stanici získají plně bezbariérový přístup k vlakům, zvýší se bezpečnost provozu a zlepší propojení nádraží s městem. Hotovo má být v závěru příštího roku. Projekt je také koordinován s dalšími dopravními investicemi radnice. Luboš Dvořák, Kolín.
1: Norsko zvažuje zpřísnění pravidel pro pronájem rekreačních lodí po tragické nehodě čtveřice Čechů. Záchranáři dosud našli tělo jednoho z nich, další tři se pohřešují. A nakonec umělá inteligence dokázala sama dohrát logickou hru Portal za 24 hodin. Experiment ChatGPT 6 Astra stál v přepočtu téměř 12 000 korun. To byly krátké zprávy Rádia B.

Hář Sex Pistols, kapela, která existovala vlastně jenom 3 roky, nahrála 4 singly, 1 jedinou studiovou desku a přesto se tak nějak nesmazatelně tadyhle to zapsala. Nejlepší anglická punková kapela, všemi odborníky nominována a vlastně uznávaná. Otázka může znít, proč tohle ocenění nemají třeba Ramones. Je to z toho důvodu, že Ramones nejsou Angličani, ale Američani. V roce 2006 byli Sex Pistols uvedeni do rock'n'rollové síně slávy, ale na tu ceremonii nepřišli, nedorazili, nezúčastnili se a celou instituci nazvali Močí ve víně. To je tak nějak štýl kapely Sex Pistols. Dneska ty indicie, když to vezmu odzadu, Juraj Kukura, Sexem, Sexem, ten sex v názvu tedy kapely Sex Pistols je jasný. Druhá indicie, Černí baroni, Lenin zmátl zatuchlý carský režim tím, že říjnovou revoluci vyhlásil nikoli v říjnu, ale začátkem listopadu. Zatuchlý, prohnilý, schnilý nebo zkažený Johnny. To je Johnny Rotten, jeho vlastně přezdívka nebo druhé jméno jako frontmana skupiny Sex Pistols. No a v první nápovědě to byla sprostá slova ve skladbě Rock'n'Roll, to není prdel od skupiny Krucipisk. Je to tak, že Sex Pistols byli první lidé, kteří v televizi řekli sprosté slovo, v tomto případě jako množné číslo, tedy sprostá slova. Bylo to 1. prosince v roce 76 v Dems Television v pořadu Today, kde měla původně být tedy hostem v ten den kapela Queen, ale Sex Pistols byli na poslední chvíli pozváni jako záskok a moderátora chudáka Billa Grundyho nejednou, jak se říká, vyfakovali. Největším sprostákem ale nebyl ku podivu v televizi Johnny Rotten, nýbrž Steve Jones. Až do 10. hodiny dneska na beatu hrajeme Sex Pistols.

0: ještě nakonec té dnešní detektivky se skupinou Sex Pistols, God Save the Queen. Včera jsme s detektivkou v tomto týdnu začali a zítra už nás čeká předposlední v tomto týdnu, takzvaná středeční. V 9 hodin ráno zítra startujeme, tak ať vám to neuteče.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor, na dálnici D48 na exitu 54 je to ten souběžný pruh za Frýdkem Mískem směrem na Český Těšín. Osobní auto je tam ve svodidlech. Na D11 na 68. kilometru za sjezdem na Chýšť. Ve směru na Prahu je bouračka nákladního auta a bude probíhat vyprošťování. Z další informací je tady Ringo z dálnice D5.
2: Na D5 ve směru na Plzeň, zhruba tak kilometr a půl před sjezdem na 34. začíná kolona. Je to díky tomu, že vlastně u 34. zavřeli až do 39. kilometru silničáři levej pruh, tak je blokovaný, obnovují středový značení. Takže hlavně, aby všichni se jedou od Prahy, počítali s tím, že se tam bude intenzivní šprst. A hlavně pak v tom pruhu, aby pouštěli taky sanitky. Díky.
0: Pozor také v Litvínově na Mostecku, v Podkrušnohorské ulici je silný provoz, osobní auto tam srazilo chodce a na místě už zasahuje rychlá. Opatrně také v Novém Jičíně, Suvorovova ulice je blokovaná bouračkou dvou osobáků a v Uherském Hradišti na Zelném trhu, tedy v ulici Zelný trh, se řeší bouračka dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto. Český výrobce matrací s 25-letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto. České děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes většinou oblačno, mraky začnou odpoledne a večer ubývat, místy do vyjasnění. Na severovýchodě a východě většinou zataženo a lokálně zaprší. Teploty 12 až 17. Zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Teploty 14 až 18.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Linda Fruertová vstoupila do asijské části sezony porážkou ve 4 hře na turnaji WTA v Singapuru. S francouzskou Ferovou podlehli čínské dvojici. Závody Formule 1 budou od příští sezony kratší o 15 kilometrů. Délka velkých cen se sníží z 305 na 290 kilometrů. Změnu schválila komise Formule 1 a platit bude od příští sezony. Petřínská lanovka se po téměř 2leté rekonstrukci dnes vrátila do provozu. První nové vozy zaplnily desítky cestujících, kteří si prohlíželi a fotografovali interiér. Jednorázová jízdenka stojí 100 korun, přes aplikaci PIT lítačka 90 korun, s dlouhodobým kuponem se neplatí. Pyrotechnici při průzkumu trasy budoucí dálnice D3 u Václavic na Benešovsku nacházejí velké množství nevybuchlé munice z druhé světové války. Mezi nálezy byla i dělostřelecká raketa s hlavicí obsahující 50 kilo tritolu. Více hlavní pyrotechnik Jiří Chládek.
2: Díky tomu, že tady bylo cvičiště jednotek SS, tak se tady nachází od nábojů do pušek a kulometů až po rakety. Máme evidováno asi 60 kusů, ze kterých vyčnívá 6 dělostřeleckých granátů a 1 raketa.
1: A nakonec prodej hybridních aut v Česku za prvních 8 měsíců roku meziročně stoupl o 15%. Vozy kombinující spalovací motor s elektromotorem tak tvořily už 30% všech nově prodaných osobních aut. Celkem se jich prodalo bez několika set 50 tisíc. Předpokládám, že teď už máte chuť na muziku, tak si ji pustíme. Jsou tu AC/DC a Dudáci.
0: Radio Beat. Classic Rock.

0: to tedy tenhle pán, tedy Romeo and Lone Girl, Thin Lizzy na beatu, 8 minut před půl jedenáctou dopoledne. I dneska mám další dvě jednodenní vstupenky na festival Blues Alive. Ten bude v Šumperku mezi 12. a 14. listopadem. Ty dvě jednodenní vstupenky jsou bratru v ceně 4200 korun a tyhle dvě vstupenky na Blues Alive, konkrétně na pátek 13. listopadu, dostane ten, kdo jako první se dneska během bluesové dvanáctky dovolá přímo sem do studia Rádia Beat. Bluesová dvanáctka se hraje vždy po zpravodajském přehledu dne ve 12 hodin. Budete-li poslouchat Rádio Beat, ve správný okamžik musíte být na správném místě, tedy hned po zprávách s Pepou Lábusem po 12. hodině. Jakmile se rozjede bluesová dvanáctka, volejte, pokud se dovoláte, máte dvě vstupenky. Onen pátek 13. listopadu v Šumperku na festivalu Blues Alive vystoupí třeba Karel Vepřek nebo Marie Putnerová, nebo Wolf Lost in the Poem, Charlie Slaví Kreví, nebo Band of Hasek, nebo Laila Musselwhite. Ten program samozřejmě si potom můžete dohledat, ale tohle jsou největší lákadla na pátek 13. listopadu do Šumperka na Blues Alive. Držím vám palce, nebude to jednoduchý boj, ale třeba vyhrajete.
1: Prosím, chtěl bych s

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: still won't hear.
1: Až do toho dlouhého tónu jsme si nechali tuhle skladbu A Small Victory od Faith No More. Minuta po půl jedenácté dopoledne, za chvilku třeba svíti, nebo toutou, aby jsme trošku zjemnili hru. Máme připravené menšinové sporty, ve kterých sledujeme baseballisty Hrochů Brno a Honza Tráva Trávníček se opět ozval z nepálské osmitisícovky z Manáslu. Podrobnosti za chvilku.

0: Prešinové sporty na Rádiu Beat.
1: Čeští volejbalisté vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii podlehli 1-3 na sety a stejně jako na minulém evropském šampionátu skončili mezi posledními 16. Triatlonista Alexí skončil v závodě mistrovství světa v Karlových Varech druhý. Z vítězství se radoval Francouz Konings. Nejlepším Čechem byl na 28. místě Radim Grebík. Baseballisté Hrochu Brno vyhráli sedmý finálový zápas extraligy nad pražskou Kotlářkou 8-6. O vítězství rozhodli po 11. směně a získali první titul v klubové historii. Boxerka Barbora Maxová postoupila na mistrovství Evropy do čtvrtfinále ve váze do 60 kg. Je tak čtvrtou českou zástupkyní mezi nejlepšími osmi. Boxer Florian naopak do čtvrtfinále nepostoupil. Honza Tráva, Trávníček a spol. Přerušili výstup na Manáslu. Je to kvůli počasí. Napadlo víc než půl metru sněhu.
2: Mezitím jako na kopci zemřeli dva lidé. Náš šerpík, jako se kterým, nebo náš šerpík, se kterým jsme podnikali akce na Amadeblanu v roce 2022. Zde právě na Manáslu byl se svým klientem ve výšce 6600 metrů ve třetím výškovém táboře. Zavlela je lavina, spadl serák a zemřeli na místě a my teď vlastně řešíme, co dál s tím, že za pár hodin budeme zkoušet se vrátit zpátky do těch táborů, jako kde už jsme byli, kde jsme se aklimatizovali. Chybí nám jeden den před cyklonou, jako která má přijít, a ta kopec asi úplně uzavře, má napadnout prostě 2 metry sněhu. Ty týmy, které jsou teď nahoře, tak 23. září, tak půjdou nejspíš k vrcholu hory Manáslu. Pokud ta předpověď prostě se nepotvrdí, jakože máme ještě ten den navíc, tak budeme sestoupovat a vrátíme se sem někdy příště. Ze základního tábora pod Manáslu vás zdraví do Rádia Beat Honza Tráva, Trávníček. Ahoj.
1: Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.
0: Rádio.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 32. Nevydáno. Rok 2005. Čte Fenek.
2: Složili jsme a hráli na koncertech daleko víc písniček, než vyšlo na našich deskách. Výroba hudby totiž probíhá často stylem pokus omyl, takže se člověk dlouho moří s nějakým nápadem a ve chvíli, kdy ho dodělá, tak prostě zjistí, že to není zas takovej hit. A píseň jde do koše. To může zjistit už ve zkušebně, nebo když je párkrát neúspěšně odehraje na koncertech, po případě až ve studiu, kde ji natočí a pak ji z nějakých důvodů nedá na desku. Asi každá kapela má nějaký odpad a když hraje díl, tak z toho odpadu může bejt skládka. My hráli 9 let, měli za sebou 4 desky a napadlo nás, než vydáme tu pátou, se trošku pohrabat v té skládce a udělat z toho bonusový album. A tak vznikla 6písňová kompilace s názvem Nevydáno, taková rarita pro lidi, co nás poslouchali fakt hodně. Pojďme si ukázat pár vzorků, třeba písničku s veselou melodií, ale temným textem, která se jmenuje Dcera a je to vlastně zpověď od Covrhala.

Tahle písnička vznikla v době, kdy jsme ještě neměli dcery. Teď máme v kapele 3, takže by taková věc už možná nevznikla. Pak tady máme rybářskou záležitost, která se jmenuje Jedna věta krátká.

0: A potom máme na téhle kompilaci i náš jediný cover, který jsme kdy udělali. Přetextovali jsme do češtiny písničku I Saw Your Mommy od Suicidal Tendencies, teda kapely, která je pro většinu z nás top.
1: Včera večer, když jsem šel trochu ven, já

Tuhle předělávku jsme asi jako jedinou písničku z téhle raritní desky hráli dlouho na koncertech. Na ty ostatní nikdy nezbylo místo, protože v celku logicky dostávali přednost věci z řadových CDček. Je to možná trochu nefér, protože dali stejně práce jako ty, co se do koncertních playlistů dostali, ale to je prostě život.

0: Je Martin Kalenda, kytarista, zpěvák, skladatel a textař kapely Mrakoplaš.
1: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

My jsme si slíbili toutou na zjemnění hry, ale tuhle jemnou hru hned po 11. hodině zase trošku zpřísníme. Budeme hrát

0: Iron Maiden a Bring Your Daughter to the Slaughter, anebo třeba Kings. Doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Dálnice D5 je ve směru od Prahy na Plzeň u Žebráku ucpaná, levý jízdní pruh je uzavřený, malují tam čáry a to zdržení pro osobní auta je do 10 minut. Na dálnici D1 v části od Vyškova na Brno za Rousínovem se brzdí, od 213. kilometru se jede v silném provozu až do Moravské metropole a zdržení přes 10 minut. To samé zdržení, tedy přes 10 minut, vás čeká i na D8 od Prahy na Ústí mezi 52. a 57. kilometrem, kde pracují silničáři. Na dálnici D11 směrem do Prahy na 66. kilometru v pravém jízdním pruhu vyprošťují nákladní automobil po dopravní nehodě. Pozor, na Vsetínsku na 57. v obci Lidečko trefilo osobní auto dům. Je tam hlášen i únik plynu. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a také GasNet. Pozor, v Roudnici nad Labem v Arnoštově ulici je k řešení bouračka dvou osobních aut. Býťáci, prosím, jezděte opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes většinou oblačno, mraky začnou odpoledne a večer ubývat, místy do vyjasnění. Na severovýchodě a východě většinou zataženo a lokálně zaprší. Teploty 12 až 17. Zítra polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě ojediněle přehánky. Teploty 14 až 18.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejový brankář Jakub Dobeš dnes pomohl Montrealu k obratu v přípravě na NHL a připsal si asistenci. Canadiens porazili Ottawu 3-2 v prodloužení. Dařilo se i brankáři Michalu Postavovi, který za Detroit neinkasoval. Red Wings ale podlehli Columbusu po nájezdech. Pitva potvrdila totožnost mladíka, který utonul v jezeře Most. Jde o muže z paddleboardu, po kterém policie pátrala o letní bouřky na jezeře. Tělo našel soukromý potápěč z Polska. Důchody se od ledna zvýší v průměru o 300 korun měsíčně. Vláda zároveň rozhodla o jednorázovém příspěvku pro důchodce ve výši 2000 korun. A nakonec, na ČVUT začne od ledna fungovat Korejsko-České centrum pokročilé robotiky. Zaměří se na vývoj robotů pro přesnou práci ve výrobě a jejich dálkové ovládání v nebezpečných či těžko přístupných místech. Více Pavel Burget.
2: Budou pracovat na projektech jako třeba vzdálená teleoperace. Když máte robota někde třeba ve fabrice, v nějakém prostředí, kde je třeba vysoká teplota nebo vlhkost, prostředí, kde lidi třeba nechtějí tolik pracovat nebo je to nebezpečné, takže tam můžete postavit robota a člověk na dálku s tím robotem hýbe. Takže ten korejský tým tím, že bude propojovat tady, tak na těch společných projektech se bude pracovat mnohem líp, protože ty lidi prostě se budou potkávat, budou se moc bavit o těch problémech. Prostě ta spolupráce je přirozená.
1: Tímto se s vámi loučí celý dopolední zpravodajský tým. Dáme si Iron Maiden.

Ale píseň skupiny Rolling Stones se jmenuje In The Stars, slyšeli jste ji na beatu, teď kdy za minutu jednu jedinou bude 11:15 dopoledne. Mám tu nádhernou knížku, ta knížka, my jsme na ní teďko s Pepou Lábusem koukali, prohlížili jsme si ji. Je to knížka, která je úplně černá, možná i koresponduje tedy s tím názvem, protože ta knížka se jmenuje Vidím, že vás zajímá temnota, je černá, z jakékoliv strany se na ní podíváte, i stránky a hřbet té knihy jsou prostě černé, úplně temné. Autorem této knížky je Ilarion Pavliuk, Vidím, že vás zajímá temnota. Ten úvod do té knížky je taková věta jako nemastná, neslaná, podmanivý bestseller na pomezí žánru, mrazivý příběh, kriminální zápletka, silná symbolika, bla, bla, bla, hluboko pod kůži se vám dostane. Tak jsem jenom otevřel tu knížku a tady je ještě podrobnější výklad. Je to o tom, že policejní psycholog se vydává do zapadlého sněhem zasypaného městečka, kde má pátrat po zmizelé osobě. Postupně se ukáže, že v obci řádí maniak, který si pravidelně vybírá oběti mezi mladými ženami. Místním obyvatelům je to ale úplně fuk, zločiny jsou jim lhostejné, neřeší ani zdejší skorumpovaný policista, ani starosta, prostě totální šlendrián. Ve vesnici vám řádí masový vrah a vy krajcvajc na to prdíte, koukáte na televizi, na fotbal, jak domácí ve 236. minutě po 6-násobně opakované penaltě nakonec porazí hosty, ne, to mi jenom ulítlo, to jsem si jenom vzpomněl teď na poslední zápas, ale kdo byste chtěli tuhle knížku od Ilariona Pavliuka Vidím, že vás zajímá temnota, tak jí musíte, buď si teda koupíte, jasně, anebo jí vyhrajete zítra v detektivce. Začínáme kousek po 9. hodině, hnedka po kachně. A bude to zítra trošku jednodušší, než to bylo dneska. Jako přiznávám. Queen v Budapešti 8. a 10. října. Po 40 letech premiéra v IMAXu máme tady ještě nějaké vstupenky. Třeba budete mít štěstí a na beatu je vyhrajete a půjdete zadarmo do kina.

Dobře, kdo ví, Vítkovo kvarteto na beatu, 3 minuty necelé před 11:30 dopoledne, informace pro býťáky, kteří jedou po dálnici D5, chystají se, že pojedou tedy z Prahy směrem na Plzeň před Žebrákem nebo kolem Žebráku, tak je zásek. Ono to vlastně začíná už kousek za Berounem, kdy vjedete do kolony. Ta kolona je kvůli tomu, že u Žebráku vlastně pracují čáry fukové, malují čáry, to zdržení, než se prostě prosmíkáte tím úsekem, kde je omezení a kde je uzavřený jeden jízdní pruh, tak vás připraví zhruba asi o 10, možná 12, 13 minut. Jedete-li v osobním autě, vy co jedete s nákladňákem a s kamionem, tak se připravte ještě na daleko větší zdržení. Ale říkám to z toho důvodu, že tak, jak se normálně jede hladce a zvykli jsme si na to po dálnici D5 poslední dobou, tak tentokrát jedete-li od Prahy na Plzeň, minete-li Beroun, tak vyjedete do kolony a než se dostanete na Žebrák, tak prostě nějakou tu 10, možná 15 minutovku ztratíte. Za okamžik nabítu Focus Hocus Pocus, taky Blues na večer od Marcias, anebo Living After Midnight od Judas Priest.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Skladba Hokus Pokus od skupiny Focus dohrála teď, kdy jsou 3 minuty po 11:45 dopoledne, blíží se bluesová dvanáctka. Bude to první muzika po zpravodajském přehledu dne s Pepou Lábusem po 12. hodině. Jakmile se během bluesové dvanáctky dovoláte a povede se vám to prošťouchnout ten telefon a budete tady ve studiu, tak vyhráváte 2 jednodenní vstupenky na pátek 13. listopadu do Šumperka na festival Blues Alive. Ceny nebo 2 vstupenky v této hodnotě, nebo v podstatě, kdybyste si je chtěli koupit, tak za ně dáte 4200 korun. Tady vám stačí mít jenom štěstí a protlačit se skrz to telefonní číslo. Tak budu vám držet palce. Po 12. hodině ta příležitost bude, ale ne poslední. Až do konce týdne každá bluesová dvanáctka je výherní s ohledem na festival Blues.

0: Je to píseň, která má přezdívku Mlčoch, tedy Action, Mod Words, Def Leppard na beatu, 2,5 minuty před 12. hodinou. Čekáme na Pepu Lábuse, na zpravodajský přehled dne a hned na to na bluesovou 12.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor si dávejte na dálnici D5, jak už od nás víte, ve směru od Prahy na Plzeň, u Žebráku je ucpáno, levý jízdní pruh mají uzavřený, silničáři malují čáry, mezi 31. a 35. kilometrem ztratíte zhruba 10 minut v osobním autě. Dálnice D4 na 66. kilometru ve směru na Strakonice, je to za velkou křižovatkou u obce Lety, je tam bouračka motorkáře. Pozor na D8 na 45. kilometru ve směru na Prahu, za Lovos Sicemi je nákladní auto v příkopu. Velmi nepříjemná věc je na Kladensku, na 16. jedete-li z Hřevničova směrem na Slaný, u obce Jedomělice narazilo nákladní auto do ovcí. Pozor, ve Štětí na Litoměřicku v ulici 9. května se srazila dvě osobní auta a v Havířově v Dělnické ulici je k řešení bouračka nákladního a osobního vozu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno, výjimečně se objeví přehánky. Oblačnost začne odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů. Zítra se vyjasní a mírně oteplí. Odpoledne se přechodně zatáhne a na východě ojediněle sprchne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Linda Prohvertová stoupla do asijské části sezony porážkou ve čtyřhře na turnaji WTA v Singapuru s francouzskou Ferovou podlehli čínské dvojici. Trenér českých fotbalistů Santi Denia udělal už šestou změnu v nominaci na Ligu národů. Zraněné Provoda a Juráska ze Slávie nahradili Vašulin z Brna a Sláma z Jablonce. Nově také budou hrát Seix z Olomouce a Vitík z Boloni. Vláda schválila rozpočet na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Prezident Pavel se ještě nerozhodl, jestli ho podepíše. Přijde mu velmi vysoký. Návrh si chce nejdřív podrobně prostudovat a posoudit, kam peníze směřují. Kabinet také oznámil, že chce znovu regulovat ceny pohonných hmot, vrátí stropy na marže čerpacích stanic i nejvyšší ceny, zároveň sníží spotřební daň na naftu, zvažuje také zdanění nadměrných zisků rafinérií. Česká republika bude respektovat kolektivní obranu NATO, oznámil to premiér Babiš, podle kterého nám teď nehrozí bezprostřední nebezpečí a že od šéfa BIS nemá informace o hrozícím ruském útoku. Prezident Pavel pak nepovažuje přímý ruský útok na nějakého člena NATO za aktuální, varoval ale před rozsáhlými hybridními útoky a za nebezpečné označil zpochybňování kolektivní obrany aliance. Bývalá první dáma Dagmar Havlová předá licenci Václava Havla městské knihovně v Praze. Oznámila to při příležitosti 90. výročí narození bývalého prezidenta. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

0: Tohle byl Jimmy Carpenter v bluesové 12. I on vystoupí letos na festivalu Blues Alive mezi 12. a 14. listopadem v Šumperku. Dvě stupenky byly ve hře, tak komu se to povedlo jako prvnímu?
1: Tady Jirka z Havlíčkova Brodu.
0: Jirko,
1: ahoj, ahoj.
0: Do Havlíčkova Brodu ti přeju krásné poledne. Dovolal jsi se během bluesové 12. a z Havlbrodu. Dá se říct celkem jakoby s úspěchem, že 13. listopadu pěkně pošupajdíš do Šumperka.
1: Ježiš, děkuju, já jsem nikdy nic nevyhrál.
0: Ale právě teď si ušetřil 4200 korun, protože to je cena dvou jednodenních stupenek právě na 13. listopadu. Mimochodem program, ale skutečně, jak to říct slušně, jako samice od Bejka, jo, hele. Bude tam hrát Karel Vepřek, Charlie Slavík Reví, Marie Putnerová, Band of Hejsek nebo Laila Musselwhite. Jako skutečně máš štěstí, že si vyhrál lístky zrovna dneska, čímž samozřejmě, ale pozor, ten program festivalu Blues Alive je každý den nabušený od 12. až do 14. listopadu v Šumperku. Kdo pojede, tak ten blues a ta bluesová nálada, tak si myslím, že ho vtáhne. Já bych zrovna použil i slovo vcucné jako tebe a věřím tomu, že si to na festivalu Blues Alive v Šumperku v listopadu užiješ. Co?
1: Jasně, jo? Určitě. Děkuju moc.
0: Vy, co jste teď nebyli tak rychlí, tak nezoufejte, protože ještě zítra, ve čtvrtek a také v pátek jsou ve hře stupenky na Blues Alive. S tím, že ve čtvrtek a v pátek máme celofestivalové permanentky, vždy po dvou kusech, takže je skutečně pro bluesmeny, o co hrát tady u nás na beatu. Tobě děkuju, gratuluju, užij si to.
1: Díky, ahoj, ahoj.
2: Když blues, tak festival Blues Alive, 30. ročník. DK Herel, Geneva Magnus, Luther Dickinson a další živě v Šumperku. Od 12. do 14. listopadu. www.bluesalive.cz

Tohle byl pan Fish a Internal Exile 10 minut před půl jednou odpoledne. Dneska je Mezinárodní den bílé čokolády, je Světový den nosorožců. To nás asi nějak jako mine, nebo já nevím, asi můžete klidně oslavovat Světový den nosorožců, ale co se dá dneska oslavit šlohnutím, ale musíte mít rychlou ruku, je Světový den zmrzlinových kornoutů. Pamatuju si jako kluci, když jsme chodili do nákupního centra Atom, jeho součástí bylo kino Mír, Atom a Mír, to se k sobě krásně hodilo, tak tam byl pán, který točil zmrzlinu a my jsme za peníze si samozřejmě zmrzlinu kupovali, jeden, dva nebo tři kopečky, ale když jsme ho slušně poprosili, tak nám dal k tomu kornout zdarma a to opakovaně, nejenom jednou, takže jsme tam chodili, vystáli jsme si tu frontu a vzali jsme si pouze samotný kornout a ten jsme potom chroupali, což už asi dneska by nešlo, si myslím teda. Tohle už je podladěná kytara Tonyho Iommiho. Mabitu, World Alone.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tohle byla Cinderella, tedy Popelka, ale bez sedmi trpajzlíků, Gypsy Road, 2:30 odpoledne, za okamžik Jiří Schillinger, taky Genesis a Beatoscope s Pepou Lábusem.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. S přibývajícím počtem zveřejněných případů, kdy umělá inteligence obchází pravidla a dělá si věci po svém, narůstají i obavy, kam až může její rebelování dojít. Jeden ze známých kanadských průkopníků v oblasti AI uvádí, že se dostáváme do situace, kdy budou vlády nuceny urychleně jednat, aby ochránili bezpečí lidí, podobně jako za covidu.
0: Vítoskop.
1: Ministerstvo dopravy oznámilo, že na české silnice pustí asistenční systém Tesla FSD Supervised. Z dosavadní komunikace rezortu to zatím vypadalo spíš na zdrženlivý postoj. Česká republika se tak přidává k Nizozemsku a dalším 5 evropským státům, které legislativu postupně schvalovaly od letošního dubna. Ministerstvo znovu zdůrazňuje, že nejde o systém autonomního řízení, ale jen asistenční systém. Řidič tedy musí sledovat provoz, dohlížet na jeho činnost a být připraven okamžitě převzít řízení. Odpovědnost za jízdu zůstává na něm.
0: Vítoskop.
1: Elektrický prototyp Volkswagen stanovil 3 rekordy v oblasti úspory energie. Na trase dlouhé 1278 km dobil malou baterii pouze na jediném místě. Špičková aerodynamika umožnila výrazně snížit celkovou spotřebu. Šlo o oficiálně zaznamenanou jízdu z Wolfsburgu přes Poznaň a Olomouc do Vídně.
0: Tolik z Vítoskopu.
1: Teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
0: Radio Beat.

To byl pan Jiří Schillinger a hudba Radost dává zítra. Budeme rozdávat radost i v Berouně, protože jedeme samolepkovou jízdu. Budeme v Loděnici u Berouna, v Iveco Truck Centru, v Pražské ulici mezi 11. a 13. hodinou. Tam za námi můžete přijít pro samolepku Rádia Beat. Hezky, to je krásná věta. Tam za námi můžete přijít pro samolepku Rádia Beat. A také pro dárek na místě bude Standa Rubáš. Těšíme se na to. 11. až 13. Loděnice. Truck, Iveco Truck Centrum, tam se budou lepit samolepky. Do té 13 stihneme Leonard Skinner a taky Bon Jovi, ano.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavěji je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Martin Kalenda. Kytarista, zpěvák, skladatel a textař kapely Mrakoplaš.
3: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: A půl minuty před 13. hodinou Pepa Lábus má připravené zprávy. Po zprávách potom Jura Heap, taky třeba Michal Kocáb, Jimi Hendrix nebo Scorpions.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: Na dálnici D55 na trase Babice Uherské Hradiště na 44. kilometru. Pozor, je tam paleta v levém jízdním pruhu přímo na silnici. Na cestě z České Lípy na Bělou pod Bezdězem po 38. u obce Doxy se srazila 3 osobní auta. Pozor také na 24. Jedete-li na Táborsku z Veselí nad Lužnicí na Lomnici nad Lužnicí. Je tam bouračka osobního auta. Na místě hasiči, záchranka i policisté. A ještě Bruntálsko, Rýmařov, ulice 8. května je blokovaná havárkou osobního auta.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno. Výjimečně se objeví přeháňky. Oblačnost začne odpoledne a večer ubývat místy až do vyjasnění. Maximální teploty dosáhnou 17 stupňů. Zítra se vyjasní a mírně oteplí. Odpoledne se přechodně zatáhne a na východě ojediněle sprchne.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Po týdenní přestávce se o víkendu koná 15. podnik probíhající sezony Formule 1 na městském okruhu v Baku. Místo tradiční neděle se ale velká cena Azerbajdžánu uskuteční už sobotu. Výjimku získala kvůli státnímu svátku. Celý program bude o den posunutý. První volné tréninky jsou na programu už ve čtvrtek. V pátek na ně naváže třetí trénink s kvalifikací a na sobotu připadne samotná velká cena. Ministerstvo spravedlnosti zveřejně dostupné testovací verze obchodního rejstříku omylem zpřístupnilo rodná čísla osob, které figurují ve společnostech či v zapsaných spolcích nebo některé neveřejné dokumenty. Po jeho upozornění úřad systém vypnul a začal incident prověřovat. Ředitel tiskového odboru ministerstva Vladimír Hřebka zdůraznil, že šlo o testovací verze webu. Dosavadní stránky obchodního rejstříku fungují dál bez omezení. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje v sídle Akademie věd na Pražské národní třídě. Napsal to server INES.cz s odvoláním na mluvčího městského státního zastupitelství v Praze Aleše Cimbalu. Ten potvrdil, že jsou dnešního dne policejním orgánem realizovány úkony přípravného řízení trestního, a to včetně prohlídky prostor AVČR. Polská kontrarozvědka zadržela 17-letého mladíka, který podle ní pod vlivem krajně pravicové ideologie připravoval velký teroristický útok. Fascinuje ho prý nacistická ideologie. Při teroristickém útoku mělo zemřít mnoho lidí. To byly zprávy, po nich si poslechněte Rahip na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Poměrně hodně vysoko zpívaná věc Don't Stop Believin' Journey na beatu 2,5 minuty před 1:30 odpoledne za okamžik Come As You Are od Nirvány, taky Cat Stevens anebo Tie Your Mother Down od skupiny Queen.

Tohle byla Nirvana na beatu Come As You Are. Za 2 minuty a kousíček bude 2:45 odpoledne. Zítra v Detektivce někdo z vás vyhraje tuhle knížku, jak vám ji ukazuju takhle na mikrofon. Ta knížka je úplně černá. Je černá i z boku, z jakékoliv strany. I stránky jsou černé, tedy z boku, tedy samozřejmě. Tahle knížka by na mistrovství světa černých knih získala titul v kategorii Černá jako noc. Jmenuje se Vidím, že vás zajímá temnota. Autorem téhle knížky je Ilarion Pavliuk a je to knížka, kdy policejní psycholog jde vyšetřovat do takový zapadlý vesničky, sněhem zasypaný, vlastně zmizení nějaké osoby. Přijde na to, že v té vesnici na to krajcvajíc úplně všichni, včetně starosty a policejního důstojníka, prostě na to kašlou, ač mají, že jo, ve vesnici někoho, kdo tam likviduje jednoho za druhým. Máte-li chuť na tuhle detektivku, Ilarion Pavliuk, Vidím, že vás zajímá temnota, nejčernější kniha, kterou jsme tady měli v Detektivce, tak zítra poslouchejte Detektivku samotnou, začínáme v 9, hned po kachně a komu se to povede jako prvnímu se dovolat a říct nám, koho hledáme, jakou kapelu, nebo interpreta, napovídám, nebo interpreta, teď jste ve správném místě, na správném okamžiku, ve správnou chvíli, tak ten tuhle knížku od nás dostane. Teď už Detektivka Šmitec, jdeme do alba Memento Lapse of Reason a skladby kapely Pink Floyd Terminal Frost.

0: A The Long Run před 14. hodinou, tedy ode mne poslední. Tu další už bude vybírat Standa Rubáš, co jsem tak koukal, tak první ze dvou po sobě jdoucích skladeb, tedy první tuplák, bude dneska se skupinou Deep Purple. Před Standou Rubášem ještě Pepa Lábus a zprávy ode mne dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: D8 je na příjezdu do Prahy ucpaná, na 5. kilometru za sjezdem na Úžice zastavíte až do Libně, je potom kolona, to zdržení je skoro 20 minut pro osobní auta. Silný provoz je také na D2 od Břeclavy do Brna, od 208. kilometru se jede pomalu, vepředu před Brnem je omezení, s tím počítejte. Na Žďársku na 19. v Bystřici nad Perštejnem se srazilo osobní a nákladní auto, na místě hasiči, záchranka a policisté. V Liberci ve Zlínské ulici řeší bouračku dvou osobáků a ještě Olomouc 46, Olomouc Hodolany, je to křižovatka u Hornbachu, je tam k řešení bouračka dvou osobních aut. Vejvoďák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Beat.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Beaťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: I takovéhle rock'n'rolly u mě i Deep Purple, o tom žádná. Nejprve Woman from Tokyo, to bylo leto uvěřená, funkční, známá věc, a pak tahleta, která se mi hodně líbí, jmenuje se Wavum Ted The Mechanic. Spolu s Deep Purple jsme odstartovali dnešní tuplak, tady na beatu je 11 minut po 14. Standardu Báš přeje příjemné odpoledne a dobrý poslech a čistý signál, však to znáte. S další muzikou, kterou budeme hrát po dvou kusech pěkně za sebou, na řadě po těch Purplech je obvykle něco takového jemnějšího a klidnějšího. I dneska dodržím tohle pravidlo a myslím, že by tu funkci těch kliděsů mohli pro tuhle chvíli a příštích asi pět minut přijmout Beatles, co říkáte. Dáme Something a taky Getting Better.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: Je to jeden z těch kratších tupláků, ale co taky čekat od Beatles, Something a Getting Bigger, Better. Oni nebyli právě na to, aby dělali skladby Bigger, teda s tou jednou výjimkou, která nemá konec. Beatles se krásně v tupláku pod 6 minut úplně s klidem vejdou, ale zároveň se stávají takovým logickým pojítkem před tím, co nás čeká v tuplácích dál, protože jestli nějaká kapela je spojená se slavnými studii v Abbey Road, no tak jsou to právě Beatles, ne, že by byli jediný, kdo tam kde nahrával, ale prostě spolu s nimi to tak jako naskakuje mě určitě na první dobrou tohleto spojení. No a když se podíváme mezi ty ostatní muzikanty, kteří nahrávali v Abbey Road, tak jich je spousta, ale ten jejich příběh cesty právě tam není tak poutavý jako příběh Vojty Bureše, protože ten se taky rozhodl, že muziku chce natočit tam, co natáčely legendy, a tak si tenhle ten svůj sen splnil, nadřel se na něj, odletěl do Abbey Road, no a vznikla tam spousta nové muziky kapely Dr. Victor. Právě Dr. Victor v tupláku budou pokračovat a potáhnou to lano dál v rámci toho vysílání hodiny dvojic, takže vám rovnou slíbím dvě skladby. Bastard bude ta jedna, tu dobře znáte, ta druhá nese název Stand Up.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: A řeknu vám nepokrytě, že se mi na Vojtově Borešově z kapely Doktor Viktor líbí, jak je neústupné, jde si za tím svým snem. Když se před lety tato kapela objevila se všemi těmi plány, který měla, tak jsem si tady ťukal na čelo, říkal jsem si, to je blázen, hoďte na něj síť. A ono se to nakonec povedlo v podstatě ve všech možných oblastech, který si ten Vojta navymýšlel, ať už je to nahrávání Febiru, o kterém jsme mluvili, ať už je to ten autobus, se kterým objíždí školy, aby si žáci a studenti mohli taky zahrát a zapojit se do těchto aktivit. Všimli si ho i teď naposledy Hollywood Vampires, tam zazněla ta hláška, že to je ten killer gitarist po tom, co dohrál a co ho viděli právě lidé z té partičky okolo Hollywood Vampires. Přeju mu teda upřímně řečeno jenom to nejlepší v té muzice. Nejenom Doktor Viktor, tohle byly dvě písně od Doktora. A my se přesouváme dál, máme splněnou podmínku české muziky, i když světově to znělo a česky moc ne. Česká kapela to rozhodně je. Na řadě je Eric Clapton. Tears in Heaven dáme a taky Motherless Children.
1: Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
1: Není to kohout?
2: Ale zvědavý je jak červenka. Vobecná.
3: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
4: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Martin Kalenda. Kytarista, zpěvák, skladatel a textař kapely Mrakoplaš.
3: Buďte u toho, začínáme na čas. Protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže dnes večer od 8 hodin. Naslyšenou na rádiu Beat.

0: Boomtown Rats na Rádiu Beat. I tahle věc se dostala do topláku jako ta méně známá, podstatně známější a pojďme si říct, že tím textem taky podstatně závažnější a smutnější je ta, která předcházela I Don't Like Mondays. Tahle ta druhá, ta nese název Me and Howard Hughes a je taky za námi. Koukám na hodiny, je 3:15, myslím, že ještě jeden tuplák s přehledem dokážeme nacpat do té aktuální dnešní úterní hodiny. Pojďme si tedy dát Survivor. Prvním napadne se každýho. Eye of the Tiger nemůže chybět, to je ta nejslavnější bezesporu. Na zakázku vlastně vyráběná záležitost, která se stala po zásluze velkým hitem. No a pak si pojďme dát nějakou jinou, další, protože Survivor mají té muziky docela dost, ale tak trošku ve stínu právě slavného Oko Tigra. Tak ta druhá pro dnešek ponese název Didn't Know It Was Love.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rád.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Než sem vnikne Pepek, pojďme si říct, co dělá doprava. Doprava na D2 nám třeba stojí. Je to 16. kilometr směr Bratislava v pravém jízdním pruhu, je to neprůjezdno po střetu nákladního s osobním autem D5, 38. kilometr na Plzeň, nehoda dvou osobních aut, počítejte i s tím. Na D8 mi tady potvrzujete asi 2-kilometrovou kolonu ve směru na Prahu, někde na úrovni 47. a 45. kilometru. Tady je to zúžení, které je přicpáno zřejmě nějakým ťukancem, takže počítejte, že i tady postojíte. 16. U Nové Vsi na Mělnicku, vážná nehoda osobního a nákladního auta, provoz veden kivadlově jedním jízdním pruhem. Ozýváte se taky z Plzně, z Rokycanské, kde se řeší ťukanec dvou osobních aut. V Ostravě, v Ostravské, skončilo osobní auto po nárazu ve stromu, na místě zahují všechny složky IZS, takže to z toho dělá asi nehodu vážnější. Počítejte tedy s tím, že to bude asi i víc překážet. Radostná pod Kozákovem, to jsme na Semilsku příjezdcem. Nehoda dvou osobních aut, komunikace uzavřená, probíhají záchranné vyprošťovací práce, také nádražní ulice v Ivanovicích na Hané, tak tam je hlášena nehoda dvou osobních aut a Přílepská v Roztokách u Prahy, tady došlo ke kolizi osobního auta s cyklistou, i tohle samozřejmě překáží v průjezdu, i tady se mějte tedy na pozoru a jeďte velmi opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno. Na východě se pak ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou ojediněle držet mlhy nebo nízká oblačnost. Maximální teploty dosáhnou 18, na jihu Moravy až 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Sparta hostí v dohrávce třetího kola hokejové Tipsport Extraligy Mladou Boleslav. Čeká jí vůbec první domácí zápas v novém ročníku. Utkání začíná v 18.30. Z venkovních dvojzápasů vytěžila Sparta 4 body. Ministerstvo dopravy navrhuje prodloužit platnost řidičských průkazů z 10 na 15 let. U těžších obytných aut chce zvýšit povolenou rychlost na dálnicích. Prodloužení platnosti z 10 na 15 let se má týkat nově vydaných řidičáků, hlavně na motocykly, osobní automobily a osobní automobily s přívěsem. Ministerstvo životního prostředí před časem informovalo o toxických látkách, které se našly v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda u Zhůří na Šumavě. Podle dosavadních zjištění nekontaminovaly podzemní ani povrchové vody. Možnou kontaminaci ale ještě nelze definitivně vyloučit, dokud nedojde k odstranění sudů. Zástupci rezortu to uvedli po jednání se starosty dotčených obcí i sousedního Bavorska. Do Vysokých Tater dorazilo zimní počasí ještě před začátkem astronomického podzimu. Ve vyšších polohách klesly teploty pod bod mrazu a napadl sníh. Na skalnatém plese leželo dnes ráno až 16 cm. Zářivé sněžení ale v těchto nadmořských výškách není výjimečné. A je po zprávách, po nich si poslechněte až na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

To byly Dire Straits na rádiu Beat a Money for Nothing, muzika, která dohrála. Mimochodem je úterý, zítra bude středa, to není úplně překvapivá informace, ale ta středa bude trošku speciální, protože si dáme počas zase jeden takový samolepkový výjezd, tedy kontrolu samolepek u těch, kteří už mají nalepenou, a rozdávání samolepek těm, kteří ještě nalepenou nemají. K tomu patří dárky, k tomu patří krom jiného třeba taky pozvání na servis se slevou na práci i náhradní díly pro spoustu značek, které najdete, kromě jiného vypsané třeba na Beatovém webu. Co je důležité, že se uvidíme zítra, že se uvidíme od 11 do 13 hodin, takže jsou to takové objemnější samolepky, abychom měli čas si tam poklábosit a využít všechny ty radosti, které jsou nachystané v Iveco Truck Centru v Loděnici u Prahy nebo u Berouna. Záleží na z které strany D5 se na to díváte. Je to exit 10 na D5, je to v podstatě hned u dálnice, je to snadno k nalezení a věřím, že se tam zítra uvidíme v hojném počtu. U nás na webu najdete nejenom výpis toho všeho, co je připraveno, ale taky mapu s proklikem, takže to najdete velmi snadno, berte to jako pozvánku, já se tam na vás zítra budu těšit.

Jedna živá záležitost, v tomhle případě od Slade, nazvaná One Eye Jacks with Mustache, což může být pro vás inspirace na dnešek tolik ne, ale hlavně na zítřek, protože zítra bude středa, krom těch samolepek, které proběhnou od 11 do 13, budeme také říkat, že živáku je třeba od 8 až do půlnoci. To je večerní parketa Oťase, tedy Otise Mana, který bude hrát tak jako pravidelně ve středu večer celé 4 hodiny jenom živáky, jenom podle vašich písemných přání. Už klidně promyslete na to, jaký by to měl být a zítra nemusíte ani tak čekat na tu osmou, ale už od rána to hrňte sem do studia jako nápady, které my tady budeme střádat a večer v 8 z nich budeme hrát. Na dnešní večer máme úplně jiný plán, o tom si pokecáme později.

Klasický rok.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

To byly Iron Maiden na Rádiu Beat. Je či je úterý, je 22. září, je svátek slaví Darina a pokud nejste Darina, tak svátek slaví taky zmrzlina třeba. Ale pozor, tady je důležité rozlišovat zmrzlinu od zmrzliny, není to úplně tak jednoduchý, jako by se to mohlo podle toho názvu zdát, protože kopečkovou zmrzlinu dneska můžete úplně zavrhnout. Pokud byste dneska v tom skoro mrazu, který máme venku, chtěli přeci jenom se zmrzlinou blbnout, tak to musí být taková ta točená nebo prostě nějaký korno. Musí to být do špičky, nemůžou to být kopečky. To je třeba věc, která se dá oslavovat dneska 22. září. Je Mezinárodní den bez aut, což jsem teda já dneska úplně nedodržel, tak to já slavit nebudu. No sorožci mají dneska svůj Mezinárodní den, všichni hobiti mají dneska svůj Mezinárodní den a taky pozor čokoláda, ale i tady to má nějaká svoje pravidla. Ta čokoláda pro dnešek musí být bílá, přesto vlak nejede. I could stay awake, just

0: To byl Inexcess na Rádiu B, což je Blond, je za námi 15.56, skoro 17 cibulích a Pepa Lábus na cestě. To je taková v podstatě trojice událostí, kterou teď můžu okomentovat. Než sem Pepa vnikne, tak sem vniknou nějaké dopravní informace.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a v nich mi hlásíte ku příkladu silnici první třídy číslo 27, což ale v Plzni už je ulice zvaná Sady 35. Tady do

0: došlo k dopravní nehodě. Hned několik aut probíhá vyšetřování, průjezd bude omezen, počítejte s tím. To je jedna věc. Další potom Frýdek Místek, hlavní třída, tady se vyšetřuje taky Polanka nad Odrou, to jsme na Ostravsku, ulice Jaroslava Štorkána, dopravní nehoda a řeší se, co s ní, takže počítejte, že i tady bude průjezd omezen. Nějaké drobné vyšetřování by mělo být taky na 27. u Plasů na příjezdu od Plzně, taky hlášena dopravní nehoda, takže i tady počítejte s možným zpožděním, které tam velmi pravděpodobně naberete. Co se týká odpolední špičky, no ta zatím podle dopravních map úplně neudeřila, ale na některých místech se postává. Jižní spojka je třeba místo, které je poměrně husté, ono to souvisí i s D1 na Prahu, protože někde od Opatova houstne provoz, jedna dopravní nehoda je na úrovni Chodovce, přes tu se prosmíknete a dalším hustým provozem pokračujete až dolů k jižní spojce a směrem na Štěrboholy, kde za Lanovým mostem těsně je další jedna dopravní nehoda, která zpomaluje průjezd v tomto směru. Tak s tím určitě počítejte, to je taková jedna zpráva pro Pražáky. D1 na Prahu od Brna hlásí špunt od Borovského mostu, to znamená někde na úrovni Zruče nad Sázavou, tam jsou práce na vozovce, ty jsou příčinou tohoto zpoždění a zpomalení. No a potom jedete-li na Brno, tak dneska zatím dobrý, takhle by to mohlo být. Od Popůvek houstne provoz, ale rozhodně to není taková ta kolona té hustoty a v mapách červené barvy, jak jsme na to obvykle zvyklí. Tak snad jsem to teď nezakřiknul, snad to tady neporoste. Jezděte opatrně, býťáci.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat. Matrace Řešeto, český výrobce matrací s 25letou tradicí. Díky unikátní technologii děrování mají naše matrace maximální prodyšnost a komfort. Řešeto, české děrované matrace, které dýchají. Pro ty, kteří od spánku očekávají víc než jen kompromis. Všechny typy matrací najdete na řešeto.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno. Na východě se pak ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou ojediněle držet mlhy nebo nízká oblačnost. Maximální teploty dosáhnou 18, na jihu Moravy až 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České tenistky vedou ve čtvrtfinále poháru Billie Jean Kingové nad Británií 1-0. První bod vybojovala Marie Bousková, která porazila na tvrdém povrchu v Šenčenu Sonaj Kartalovou 7-6, 4-6, 6-4. Výběr kapitánky Barbory Strýcové dělí od postupu do semifinále jedno vítězství. Česká advokátní komora se dnes připojila ke kritice výroku premiéra Babiše o justici. Označila je za nepatřičné a nevhodné. Profesní sdružení v tiskové zprávě uvedlo, že podle principů dělby moci nemá výkonná moc vstupovat do rozhodování moci soudní. Kritizování justice je podle advokátů na místě jen v případech, kdy je konstruktivní a kdy se zakládá na doložitelných datech. Lidé by za splnění účasti na všech preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních, které jsou pro jejich věk dostupné, mohli od zdravotní pojišťovny získat 500 až 1500 korun. Řekl to vrchní ředitel sekce ekonomiky a zdravotního pojištění ministerstva zdravotnictví Jan Zapletal na dnešní tiskovce k novele veřejného zdravotního pojištění, která bonus zavádí. Půjde prý o 4 screeningy k odhalení rakoviny prsu, prostaty a tlustého střeva a časného záchytu demence. Američtí vojáci jsou na cestě do Litvy. Dnes to uvedl prezident této členské země NATO Nauseda. Zároveň poděkoval svému americkému protějšku Trumpovi a jeho administrativě. Zdůraznil, že tento krok je důležitý nejen pro Litvu, ale pro bezpečnost celého regionu. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další klasický rock na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

Rolling Stones na Beatlech, Route 66, byť tohleto skladba nebyla úplně vyloženě bluesová ani bluesem šmrnclá, spousta muziky, zvláště v začátcích, se tak nějak blues dotýká a z blues to celé vychází. Je to tedy dobrý oslý most připomenout, že už druhá soutěž s festivalem Blues Alive proběhla, a to během dnešní bluesové dvanáctky. Dobře se to pamatuje, jak se řekne blues, bluesová dvanáctka, navíc je to v poledne, takže i čas máte k tomu daný a můžu vám slíbit, že i zítra proběhne a pozítří a popozítří taky, s tím, že postupně se zvyšuje ta cena, protože jednodenní vstupenky na 12. máme rozdané, jednodenní vstupenky na 13. listopadu máme rozdané, zítra dáme jednodenní na 14. listopadu a ve čtvrtek a v pátek už to budou celofestivalové vstupenky v hodnotě asi 6 600 korun, takže dárek myslím, že víc než zajímavý. A zároveň pozvánka do Šumperka na Blues Alive, jehož můžete být součástí. Stačí jen pozorně poslouchat tu vejvodňákovou bluesovou dvanáctku, která ještě zítra bude jeho, ve čtvrtek moje a v pátek Jirkova. No a když se během ní správně dovoláte sem do studia, tak si jednoduše ty lístky vyzvednete. Ta soutěž je poměrně prostá a jednoduchá, ztratit se v tom úplně nedá, takže vám budu držet palce, nabijte si telefony. Preventivně mrkněte na Beatový web, tam máte ty pravidla velmi jednoduchá sepsaná i s proklikem na Blues Alive, abyste si mohli dopředu ho prohlédnout, na co se tam budete potom nejvíc těšit, až ty lístky vyhrajete.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

Kelský osud máme, to je pravda, to zpívá Strejda Tomáš s Krucipiskem, kteří mají za sebou už nějakou chvíli to jarní turné, které se jmenovalo zase to skurvený jarotur, ale zase mají před sebou podzimní turné, které se bude jmenovat v prdeli je tmatur. Jsem velmi zvědav, jak budou vypadat nová trička Krucipisku, to jsem napnatý jak špagát, ale pro vás to znamená, že můžete vyrazit na tohleto podzimní turné, jehož názvu v podstatě nelze nic vytknout, protože je to pravda, a můžete se zastavit třeba v listopadu 18. v Praze, tam to vykopává. Lucerne Music Bar 18. listopadu je zároveň spojený s křtem nového EPka, které se právě připravuje. Vím to bezpečně, protože když jsem naposledy Stridovi volal a něco jsem po něm chtěl, tak mi říkal, nemůžu, jsme ve studiu. Takže se na tom pracuje. EPko bude tedy 18. listopadu. 21. pak Liberec a Kulturní dům, 28. České Budějovice Gerbera, 12. prosince Brno a první patro a 19. prosince Plzeň a Depo 2015. Protože těch koncertů v rámci podzemního turné není mnoho, doporučil bych z vlastní zkušenosti nečekat na místo, ale radši si ty vstupenky pořídit dopředu. A taky myslím, že můžu slibovat, i když jsme se zatím ještě na ničem konkrétním nedohodli, že se nám tady Strejda Tomáš objeví, abychom si tak trošku odtajnili, jak to s tou novou deskou, s tím mini albem bude vypadat a na co se můžete na těch jednotlivých koncertech těšit.

0: Vidáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme se, Vidáci, podívat k aktuální dopravě a k tomu, co se děje. Hláška přišla z D1, 99,5 km směr Brno, takže jsme na Pelhřimovsku. Tady počítejte, že je poruchaná dodávka, která stojí v odstavném pruhu, není tedy v jízdních pruzích, ale pohybují se tam lidé a vzniká tam prý lehké zdržení, takže to je jedna z důležitých zpráv. 16 u Nové Vsi na Mělnicku, tady došlo k havárii osobního auta s nákladním, probíhá vyšetřování, kyvedlový provoz jedním jízdním pruhem. A podle všeho ta zpráva říká, že to je nehoda, která dopadla tragicky, takže nějakou chvíli zřejmě ještě potrvá to vyšetřování. Co hlásíte dál? Může být třeba silnice 357 u Vysokého Mýta, příjezd od Ústí nad Orlicí, nehoda dvou osobních aut a vyšetřování. Tadyhle v Klecanech je to ulice Povltavská na křižovatce s ulicí do Klecánek, to jsme na okrese Praha Východ, tak tam se vyšetřuje dopravní nehoda, to je další jedna. Z Brna hlásíte Pražskou ulici, kde je další jedna kolize, nějaký ťukanec, kolem kterého je nějaké to focení a papírování a samozřejmě také překážení, tak s tím Vítáci počítejte. Jeďte pokud možno opatrně, nejenom na těch místech, o kterých jsem mluvil, ale úplně všude.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Vítákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno. Na východě se pak ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou ojediněle držet mlhy nebo nízká oblačnost. Maximální teploty dosáhnou 18, na jihu Moravy až 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu B.
1: Tenistka Barbora Krejčíková odvrátila na turnaj v Singapuru proti Aně Leně Fricamové z Německa 2 matchboly a po výhře 6-0, 5-7 a 7-6 postoupila do druhého kola. Její další soupeřkou bude obhájkyně titulu Elize Mertensová z Belgie. Prezident Pavel a ministr zahraničí Macinka se dnes sešli u snídaně v hotelu v New Yorku. Oba se tak po dlouhé době při příležitosti valného shromáždění OSN vrátili k vzájemné komunikaci. Podle ministra byla tématem Organizace spojených národů a konverzace byla konstruktivní. Ceny nafty pro spotřebitele se v srpnu v České republice zvýšila nejvíce ze všech zemí Evropské unie. Proti červenci vzrostla o 14,3%, zatímco průměr za celou unii činil 8,3%. Cena benzinu se pak zvýšila o 2,7%, zatímco průměrný růst za Evropskou unii je 3,3%. Ve své zprávě to dnes uvedl unijní statistický úřad Eurostat. Bílý dům oznámil spuštění Trump TV, která bude 24 hodin denně, 7 dní v týdnu vysílat zásadní projevy a nejpopulárnější momenty amerického prezidenta. Přichází to poté, co Trumpova administrativa vypověděla 3 média z Bílého domu a ostatní stanice následně ze Solidarity začaly bojkotovat jeho tiskovky. Kritici Trumpa mluví o autoritářském jednání. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich si vychutnejte další várku osvědčeného Peak Beatu na Rádiu Beat.

po našem s pomocí přátel si uděláme tento týden hned dvě pěkná setkání. Jedno je už naplánováno na zítřek, a to do Loděnice u Berouna nebo u Prahy, záleží z které strany D5ky na to hodíte pohled. Ale v každém případě na exit číslo 10, to je nejkratší cesta k tomu, abyste se dostali na Pražskou 330, tam totiž najdete Iveco Truck Centrum, tam zítra vyrazí naše bítová dodávka, zabrzdí a otevře dveře, a v těch otevřených dveřích budou samolepky pro ty, kteří je ještě nemají, pro ty, kteří je už mají a chtějí si je obnovit nebo rozmnožit na svých autech, motorkách, jízdních kolech, kolečkových, bruslích, padácích a rogelech, zkrátka na všech dopravních prostředcích. Zároveň, když už samolepku budete mít, tak dostanete nějaký ten dárek, mám hromadu CDček a knížek, a zároveň budete moci využít nabídky servisu všech vozidel koncernu Stellantis, to znamená Peugeotu, Citroenu, DSek, Oplu, Fiatu, Alfa Romeo, Lancia a tak dál. Se slevou 30% na práci, 15 na náhradní díly, tak je to totiž vymyšleno na Iveco Truck Centru na ten zítřejší den. Buď toto podstoupíte hned, nebo si najdete nějaký termín hned, anebo si vezmete poukaz na později, abyste se o tuhle tu speciální nabídku nepřipravili. Důležité je, že to proběhne zítra od 11 do 13 hodin a že se tam na vás budu velmi těšit. To je jedna z těch pozvánek na tento týden. Další potom platí na pátek do Ostravy, do Bikers Crown. Tam jedeme v rámci Born to Ride i s mobilním studiem. Obě dvě najdete na bítovém webu, tak se mrkněte, co máte blíž, a hlavně se ukažte bíťáci. Hey!

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Ještě než přijdou pravidelné úterní menšinové sporty a jejich výcud, to bude za malou chvíli, pojďme si říct, jak vypadá doprava dneska klidnější než jindy, ale jsou místa, která můžu změnit, třeba v Kamenici, ovšem pozor, tadyhle v Jílovské ulici části Těptín, tak je hlášena dopravní nehoda, o které byste asi měli vědět, protože teď to tam může být poměrně dost takové vytížené místo. 602 lomeno Pražská ulice v Brně, Bosonohách, směr centrum, nehoda dvou osobních aut, kyvadlový provoz, to je další zpráva, která přišla. Z Liberce na Příšovice máte před sebou dopravní nehodu, pokud pojedete právě touto trasou na 11. Na příjezdu do Havířova od Karviné taky nehoda dvou osobních aut a v Českých Budějovicích hlásíte Rudolfovskou třídu, i tady je hlášena havárie dvou osobních aut. Tedy i tady překážení, Rudolfovská je taky dost vytížená, v odpolední počítejte s tím, že se tam může provoz pomalovat a jezděte opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: menšinové sporty na Rádiu Beat.
1: Čeští volejbalisté vypadli na mistrovství Evropy v osmifinále. Belgii podlehli 1-3 na sety a stejně jako na minulém evropském šampionátu skončili mezi posledními 16. Triatlonista Alexí skončil v závodě mistrovství světa v Karlových Varech druhý. Z vítězství se radoval Francouz Konings. Nejlepším Čechem byl na 28. místě Radim Grebík. Baseballisté Hrochu Brno vyhráli sedmý finálový zápas extraligy nad pražskou Kotlářkou 8-6. O vítězství rozhodli po 11. směně a získali první titul v klubové historii. Boxerka Barbora Maxová postoupila na mistrovství Evropy do čtvrtfinále ve váze do 60 kg. Je tak čtvrtou českou zástupkyní mezi nejlepšími osmi. Boxer Florian naopak do čtvrtfinále nepostoupil. Honza Tráva, Trávníček a spol. Přerušili výstup na Manáslu. Je to kvůli počasí. Napadlo víc než půl metru sněhu.
2: Mezitím jako na kopci zemřeli dva lidé. Náš šerpík, jako se kterým, nebo náš šerpík, se kterým jsme podnikali akce na Amadeblanu v roce 2022. Zde právě na Manáslu byl se svým klientem ve výšce 6600 metrů ve třetím výškovém táboře. Zavlela je lavina, spadl se rak a zemřeli na místě a my teď vlastně řešíme, co dál s tím, že za pár hodin budeme zkoušet se vrátit zpátky do těch táborů, jako kde už jsme byli, kde jsme se aklimatizovali. Chybí nám jeden den před cyklonou, jako která má přijít, a ta kopec asi úplně uzavře, má napadnout prostě 2 metry sněhu. Ty týmy, které jsou teď nahoře, tak 23. září, tak půjdou nejspíš k vrcholu hory Manáslu. Pokud ta předpověď prostě se nepotvrdí, jakože máme ještě ten den navíc, tak budeme se stoupovat a vrátíme se sem někdy příště. Ze základního tábora pod Manáslu vás zdraví do Rádia Beat Honza Tráva, Trávníček, ahoj.
1: Poslouchali jste menšinové sporty na Beatu.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 32. Nevydáno. Rok 2005. Čte Fenek.
2: Složili jsme a hráli na koncertech daleko víc písniček, než vyšlo na našich deskách. Výroba hudby totiž probíhá často stylem pokus omyl, takže se člověk dlouho moří s nějakým nápadem a ve chvíli, kdy ho dodělá, tak prostě zjistí, že to není zas takovej hit. A píseň jde do koše. To může zjistit už ve zkušebně, nebo když je párkrát neúspěšně odehraje na koncertech, popřípadě až ve studiu, kde ji natočí a pak ji z nějakých důvodů nedá na desku. Asi každá kapela má nějaký odpad a když hraje díl, tak z toho odpadu může bejt skládka. My hráli 9 let, měli za sebou 4 desky a napadlo nás, než vydáme tu pátou, se trošku pohrabat v té skládce a udělat z toho bonusový album. A tak vznikla 6písňová kompilace s názvem Nevydáno, taková rarita pro lidi, co nás poslouchali fakt hodně. Pojďme si ukázat pár vzorků, třeba písničku s veselou melodií, ale temným textem, která se jmenuje Dcera a je to vlastně zpověď otcovrahy.

tahle písnička vznikla v době, kdy jsme ještě neměli dcery. Teď máme v kapele 3, takže by taková věc už možná nevznikla. Pak tady máme rybářskou záležitost, která se jmenuje Jedna věta krátká.

A potom máme na téhle kompilaci i náš jediný cover, který jsme kdy udělali. Přetextovali jsme do češtiny písničku I Saw Your Mommy od Suicidal Tendencies, teda kapely, která je pro většinu z nás top.

Tuhle předělávku jsme asi jako jedinou písničku z téhle raritní desky hráli dlouho na koncertech. Na ty ostatní nikdy nezbylo místo, protože v celku logicky dostávali přednost věci z řadových CDček. Je to možná trochu nefér, protože dali stejně práce jako ty, co se do koncertních playlistů dostali, ale to je prostě život.

Trocha historie a také muziky kapely Vohnout, shrnutí těch uplynulých 30 let a výhled na to, co bude dál. Tak dál, pokud byste Vohnout chtěli vidět naživo, nabízí se Kamenice nad Lipou, svatováclavské slavnosti 26. září, 28. září, pak Lovosice a Václavská pouť a pak celý říjen nic. Až v listopadu se Vohnout vrátí na koncertní pódia a tam je v plánu velké Meziříčí, Čelákovice a Pardubice. Takže chcete je vidět někdy v nejbližší době, ty dva zářijové termíny si myslím, že by byly skvělou volbou. Pro dnešek máme Vohnout a jejich historii odškrtnutou. Pojďme si do konce hodiny slíbit ještě muziku další. Dáme si Triumf a myslím, že i Yes se nám tam vejdou.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme se, víťáci, podívat k aktuální dopravě. I teď takhle před 6 hodinou je o čem mluvit, speciálně D1 nás tady celkem zásobuje. Tak, pojďme to říct postupně. Kilometr 12,5 směr Praha, porouchaný osobní auták, je tam snad mimo jízdní pruhy v odstavňáku, ale vždycky se vyplatí brát to kolem něj obloukem, protože tam bude pohyb. Ono úplně stejně je to potom na 143. kilometru směr Praha, tady taky porouchané auto v odstavném pruhu, stejně tak na 160. směr Brno, tam počítejte, že je nějaký auták odstavený pro poruchu, a 340. směr Ostrava, úplně stejná situace, se kterou se tam budete muset potýkat. Krom toho se ozýval Míra.
2: Jedu kamionem od Prahy na Brno a od Ostrova Číc, jak začala kolona, tak vídeňský jako k tomu zúžení, kde se vlastně přejede, tak mě to trvalo hodinu.
1: Takže s tím počítejte, zvláště tedy kamionáci, osobáci budou asi o něco rychlejší. Ta kolona na druhou stranu v porovnání s jinými dny dneska není až tak extrémně dlouhá, tak doufejme, že nezačne být. Ozýváte se taky z Hloubětína, tady je to nešťastné místo mezi tím vrchním městským okruhem ze zhora od Letňan dolů do Hloubětína průmyslovou, už někde od Českobrodské, protože na té křižovatce dole s Poděbradskou došlo k dopravní nehodě, ta přicpává celý průjezd. To jsme zase zpátky v Praze. Na jižní spojce od Černého mostu směrem na ten Baradovský počítejte mezi Běchovicemi, nebo spíš Počernicemi a Europarkem, že je poměrně hustý provoz a že si to tady budete muset také procukovat. Všem přeju pevné nervy a samozřejmě šťastnou cestu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: na Rádio Beat. Rádio Beat. Počasí.
1: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno. Na východě se pak ojediněle vyskytnou přehánky. Ráno a dopoledne se mohou ojediněle držet mlhy nebo nízká oblačnost. Maximální teploty dosáhnou 18, na jihu Moravy až 20 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: České tenistky porazily na finálovém turnaji poháru Billie Jean Kingové ve Velkobritánii 2-0 na zápasy a postoupily do semifinále. Rozhodující druhý bod dnes získala na tvrdém povrchu v Shenzhenu Linda Nosková, která porazila Katie Boltrovou 6-2, 7-6. Navázala na výhru Marie Bouskové na Coné Kartalovou 7-6, 4-6, 6-4. O postup do finále se svěřenkyně kapitánky Barbory Strýcové utkají v pátek se Španělskem nebo Kazachstánem. Stát pravděpodobně nakonec v příštím roce pošle zdravotním pojišťovnám za důchodce, děti, studenty, rodiče na mateřské nebo za nezaměstnané navíc 13 miliard korun. Původně bylo navrženo 21 miliard. Změnu dnes navrhl ministr pro sport, prevenci a zdraví za motoristy Sobě Šťastný. Leto končí, ale v Evropě to tak nevypadá. Na jihozápadě znovu udeří vedra s teplotami nad 35 stupňů. Česká republika a okolní země procházejí chladnějším týdnem s ranními mrazíky. Skutečné babí léto, na které se u nás čeká, ale přijde. A to o tomto víkendu. Mimochodem podzim začne zítra 5 minut po 2. hodině raní našeho času. Letní čas pak skončí v neděli 25. října. Soud v Moskvě odsoudil českého občana na 13 dní do vězení za uspořádání protestu u Leninova mauzolea na moskevském Rudém náměstí, upozornila na to dnes ruská státní agentura. Soud mu za jednočlenou demonstraci vyměřil také dvě pokuty celkem 60 tisíc rublů, tedy zhruba 15 tisíc korun. Zprávy jsou v závěru, teď už si vychutnejte hudbu 60. na Rádiu Beat.
0: 6 o'clock rock na Rádiu Beat.

To byli The Kingsmen na rádiu Beat, jejich Louie Louie a předtím Yardbirds a The Nets Are Blue, obě dvě písně mají mezi sebou jasné pojítko, jsou z 60. let a byly tenkrát mimořádně úspěšné, proto teď jsou úspěšné dál a jsou součástí našeho beatového Six O'Clock roku. Ten přichází vždycky po šesté a přináší ty 63, takže ještě jednu vám dlužím. Dáme si člověka, který je takovým tím důkazem toho, že to lze, aby člověk už v velmi nízkém věku se tak jako zapletl s tím showbiznisem, ale úplně ho to nesemlelo, jak to bývá bohužel taky často k vidění u těch mladých hereckých hvězd. Tak je pravda, že tohle to nebyl úplně herec, ale Tommy James už ve 4 letech fungoval jako dětský model, tak když bylo třeba vyfotit nějaké dětské oblečení, tak si tam často jeho brali. Úplně ten modeling mu neučaroval později a nutno říct, že z fotek je vidět, že z toho taky vyrost. Spíš ho to táhlo k muzice a tam byl taky úspěšný jako zpěvák, jako skladatel, jako producent, jako součást kapely The Shandells, nebo úplně správným jménem, dlouhým celým Tommy James and The Shandells, čímž jsem prozradil i jeho jméno. Tenhle ten chlapík Thomas Gregory Jackson alias Tommy James je připraven v přehrávači číslo 3 tady v rámci Six O'Clock roku i s tou slavnou věcí, jednou z těch nejslavnějších z 60. let, která se jmenovala Money Money.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Baví tu Police, jejich slavná věc nazvaná Rock Santa právě teď dohrává. Chystám další slavné věci, třeba like Rolling Stone od Stoneů nebo Positive Vibrations od Ten Years After. Ty si ale dáme za malou chvíli, protože první je na řadě Beatoscope. Ten se už chystá.

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezký den vám u Vítoskopu přeje Pepa Lábus. S přibývajícím počtem zveřejněných případů, kdy umělá inteligence obchází pravidla a dělá si věci po svém, narůstají i obavy, kam až může její rebelování dojít. Jeden ze známých kanadských průkopníků v oblasti AI uvádí, že se dostáváme do situace, kdy budou vlády nuceny urychleně jednat, aby ochránili bezpečí lidí, podobně jako za covidu.
0: Vítoskop.
1: Ministerstvo dopravy oznámilo, že na české silnice pustí asistenční systém Tesla FSD Supervised. Z dosavadní komunikace rezortu to zatím vypadalo spíš na zdrženlivý postoj. Česká republika se tak přidává k Nizozemsku a dalším 5 evropským státům, které legislativu postupně schvalovaly od letošního dubna. Ministerstvo znovu zdůrazňuje, že nejde o systém autonomního řízení, ale jen asistenční systém. Řidič tedy musí sledovat provoz, dohlížet na jeho činnost a být připraven okamžitě převzít řízení. Odpovědnost za jízdu zůstává na něm. Elektrický prototyp Volkswagen stanovil 3 rekordy v oblasti úspory energie. Na trase dlouhé 1278 km dobil malou baterii pouze na jediném místě. Špičková aerodynamika umožnila výrazně snížit celkovou spotřebu. Šlo o oficiálně zaznamenanou jízdu z Wolfsburgu přes Poznaň a Olomouc do Vídně. Tolik z Vítoskopu. Teď si poslechněte další kvalitní Big Beat na rádiu Beat.
0: Radio Beat.

Ten Years After, Positive Vibrations za námi a před námi další jiné pozitivní vibrace. Ještě chvilku se můžeme věnovat muzice takových těch rockových legend a klasiků, než to překlopíme na opačnou stranu toho spektra, tím se tedy myslí mezi Naděje Beatu. Ty jsou tady dneska připraveny, po 19. hodině se pustíme do světa právě těch kapel, které si zaslouží pozornost a potom taky nějakou tu fanouškovskou důvěru, aby jednou se o nich taky mohlo mluvit jako o klasicích a legendách. To nás čeká od 7. po 8. Už tady budou rockové legendy Martin Kalenda a myslím, že nebude sám s kapelem Rakoplaš, kdo přijde, protože jsem někde na internetu zachytil takové zvěsti, že Dave Mendes by se měl objevit a možná by si s sebou mohli vzít do rockové spovednice Dana Kohouta i nějaké ty nástroje, takže by tady možná mohli něco zahrát naživo. Uvidíme. Zjistíme to snadno a zvláště pak ti, kteří budou poslouchat o 8. rokovou spovědnici, ti budou plní zdroje, mají na to dost času, pánové, i s Danem. Od 8. až do 11. probíhá roková spovědnice. No a nakonec Joe Cocker, deska Hymn for My Soul, tedy vaše jasná volba z minulého týdne. Ta bude hrát celá od začátku až do konce.

českou muzikou a s tou naší muzikou, řekl bych, to je možná lepší, vzhledem k tomu, co přijde. Tak s tou naší muzikou končíme odpolední vysílání tady na Beatu, abychom s tou naší muzikou mohli pokračovat v tom podvečerním, ale je to, jak jsem říkal před malou chvilkou, že klasici půjdou na chvilku na odpočinek a naděje přeberou rozhlasový éter Rádia Beat už za malou chvilku. V podstatě je to skoro připravený, já potřebuji jenom pár minut na to, abych si to tady porychtoval zprava doleva. Za malou chvilku budeme pokračovat.

0: beatu.
1: Jak jsem slíbil před malou chvilkou, tak se taky stalo. No a my jsme se vypravili do muziky nebo za muzikou, kterou můžeme nazývat různými způsoby, ale určitě o ní nemůžeme říkat, že je to rocková klasika. Na to si ještě musí tahle ta muzika počkat, protože přeci jenom je to ten protipól a to jsou ti mladí, současní, nadějní, méně známí, v každém případě zajímaví a úplně v každém případě naši. Pokud říkám naši, no tak já obvykle zdůrazňuji, že tím myslím Češi a Slováci, tak nějak to pořád vnímám halcem z té generace, že všichni jsme bratia, takže to takhle tou naší východní hranicí úplně nechci trhat a důkazem toho budiš už otvírák dnešního vysílání Naděje beatu, u které vás zdraví Standa Rubáš a muziky, která nese název Muzika je můj život. Což je úplně čerstvá záležitost, vlastně píseň taková, řekl bych, jediná svého druhu, protože když budete hledat další informace o Balimenovi, tedy Danielu Grznárovi, tak v rámci muziky vydané třeba na YouTube a podobně, tak najdete jenom právě tuhletu skladbu, o které Balimen neboli Daniel říká, že to je velmi specifická skladba, která spojila 21 muzikantů, 5 žánrů a vznikla z toho hymna, která spojuje generace a živou muziku. Když to budu tak simultánně překládat z toho slovensky psaného průvodního textu, který k tomu mám, tak začátkem roku 2025 přišel topolčanský rodák a hudebník Daniel Valdemen Grznár s nápadem nahrát skladbu s partou. S lidmi, s kterými od teenagerských roků hrál, zkoušel, dral struny v garážích a trávil čas. Podařilo se to po roce někdy v březnu roku 2026 a výsledek je výjimečný autorský projekt a videoklip Balimen and Friends, muzika Můj život, který je doslova na zasáklý topolčanskou hudební historií a nostalgií. V jedné skladbě se po 20 až 25 letech střetly desítky hudebníků. Je to song o hudebním životě autora s lidmi, kteří byli anebo jsou neodmyslitelnou součástí jeho hudební cesty. Projekt dokázal spojit světy, které se běžně nestřetávají, nepotkávají tedy česky. Bok po boku si v něm zahráli známí s neznámými hudebníci samouci s absolutními profesionály. Dokonce učitel se svým žákem píseň tak přirozeně propojila starou hudební generaci s tou mladší. A nám se to krásně hodilo k tomu, abychom si mohli říct, že tohleto byl otvírák Naděje beatu. Máme ho odškrtnutý, odehraný a můžeme se vrhnout na další dva kusy už tentokrát, které tady mám a které můžeme zase tak nějak označit za návrat do Naděje beatu, protože o kapele 21 gramů, později gramy, už tady bylo napovídáno v minulosti docela dost a s klukama jsme tu poslední muziku, kterou tehdy vydávali, tak tady okomentovali. No a teď je tady máme zpátky. Stručně rocková parta z Jihlavy v československém složení. Počátky veřejného působení sahají do roku 2019, kdy byla známá právě pod názvem 21 gramů, po několika letech na hudební scéně a výrazně vývoji zvuku i stylu se kapela loni v roce 2025 v lednu přejmenovala na Grammy, což symbolizuje jejich nový hudební směr a éru. Vyznačují se jedinečnou kombinací tvrdých rockových riffů, výrazného pěveckého projevu frontmana a s melodií a texty, které odrážejí životní zkušenosti, osobní příběhy a emoce. Jejich hudba je protkána energickými a dynamickými momenty, který chytí posluchače už při prvním poslechu a tak dál. Nechám vás, aby jste si dočetli bio kapely Grammy na jejich webu. My jsme se tu naposledy s nimi bavili, když právě došlo k té změně názvu a když vydala tehdy kapela novou muziku. Dneska už to neplatí, dneska už to, co jsme si tady naposledy říkali, byla muzika stará, protože nové singly přišly v tomto týdnu sem k nám do beatu. Takže na ně pojďme hned, dáme si Pernej víkend a dáme si Nečekám nic.

tedy druhá partička pro dnešní podvečer tady u nás nabíto Grammy a jejich perný víkend a nečekám víc. A teď pojďme k další muzice. Já zase ocituju jenom kousek textu, který najdete na webu www.nevermore.cz. Neplést si to s tou slavnou progresivně metalovou kapelou, která mimochodem míří sem k nám. Tohle to jsou úplně jiný Nevermore a hlavně to není celý název. Tak cituji, tím se to vysvětlí. Teorie mizení je název nového hudebního alba brněnské skupiny Nevermore a Kosmonaut, které vychází 1. října roku 2026 u labelu v Kruzích a v distribuci Indiescope. Tahle studiová nahrávka obsahuje 11 koncepčně propojených písní, které v textech přibližují ztráty v mnoha jejich podobách. Album je žánrově pestré a můžeme na něm slyšet akustické skladby i rockové písně s alternativním přesahem. Všechny texty jsou autorské a v češtině. No a teď trošku ke složení. Kromě hlasu zpěváka Michala Kosmonauta Šimíčka uslyšíte na albu také zpívat kytaristu Pavla Karase a hostující zpěvačku Ladu Šimíčkovou. Rytmiku alba vytvořil baskytarista skupiny Vítek Sklenář a bubeník Vláďa Třebický. Pro bohatou aranž písně Atlas a pro sny byl zkomponován part pro hostující smyčcový kvartet, kde se objevila Alžběta Rolečková, Tereza Lásková, Kateřina Sedlářová, Zdeněk Svozil. V dalších písních obohatil zvuk nahrávky akordeon Ondřeje Zámečníka, klavír Honzy Mendelsna a foukací harmonika Martina Holana. Takže je to v podstatě takový orchestr, by se dalo říct. Brněnský orchestr s novou muzikou. Musím říct, že se můžu přiklonit k tomu, že s muzikou velmi pestrou a velmi rozmanitou, což trošku můžou demonstrovat ty dvě skladby, které tady od kapely Nevermore and Cosmonaut mám, Mezi pochybami a Měsíční krajiny, a zbytek už nechám na vás, abyste si dostudovali a doposlouchali sami. To je fér, ne?

Nevermore a Kosmonaut na rádiu Beat mezi pochybami a měsíční krajiny, ty jsou za námi. Další muzika úplně jiná je před námi a je v podstatě tam od nás v Nejtku u Karlových Varů, já to dobře znám, nakonec na té kremce Karlovarský jsem strávil docela dost času. No a odtamtud právě třeba přišel průvodní mail, který říká, jsme kapela Pěna z Nejtku u Karlových Varů, letos jsme vydali naše první album s názvem Různoradost, na které jsme opravdu pyšní. Headliner naši desku krásně zhodnotil a označil ji za jedno z nejlepších hudebních alb, které měl možnost zhodnotit. Historie říká toliko, že v roce 2024 jsme vyhráli soutěž Radio Talent a od té doby se snažíme posouvat dál. Hrajeme téměř každý víkend a to nejen v našem regionu, ale napříč republikou. Naše frontwoman Tereza Drobná si navíc zahrála dvakrát jako hostující kytaristka a zpěvačka s kapelou Reddy Kirken. Je také autorkou všech písní a textu Pěny. Byli bychom rádi, kdybyste zvážili zařazení některého ze singlů z alba Různoradost do vašeho vysílání, což teď už prozrazujeme, že se tak stane, protože když o tom mluvím, tak to taky budu hrát. Vás odkážu, abyste se podívali na kapelu Pěna i na Terezu, třeba na jejich webu, který existuje, ale pozor, až to budete hledat, tady je třeba si říct, že kapela si ráda hraje se slovíčky, už ta Různoradost to tak jako prozrazuje a Pěna se píše P-J-N-A, jo, abychom se dostali rychleji ke správnému cíli. Tam se dozvíte víc informací. Taky se doklikáte k většímu množství muziky, protože čas na Beatu je lehce omezen tím, že vždycky od každé kapely, když to teda jde a jsou, tak hrajou dvě písně. No a v případě Pěny jsem pro dnešek sáhnul po těch, které se jmenují Sochy, to bude ta jedna, a druhá se jmenuje Chemie. A je tady připsáno, že Tomáš Šlup je tady navíc jako vzácný host, který vypomohl kapele právě s tímhletím singlem. Tak posuďte, co s vámi Pěna dělá.

0: je Beatu.
1: Pěna na rádiu Beat, za námi Sochy Chemie, obě dvě skladby odehrály a my se posuneme zase dál. Prostém po mapě, teď směrem na Tábor, protože odtamtud je kapela, která o sobě říká, že je tak trošku country punková. Je to taky taková směsice žánrů, ale v každém případě muzika úplně jiná, než jakou hraje skupina Pěna. Už ten průvodní mail je úplně jiný, protože přišlo tady od Rumce, se ahoj, Stando, píšu za kapelu Guláš. Ovšem pozor, i tady je hříčka, píše se to Guláš. Přednedávnem jsme vydali debutové album Guláš se 6 a 2 dobře natočený a rádi bychom se s tím někde veřejně ukázali. Tak tím začíná ten e-mail, který dopravil muziku a informace o téhleté kapele sem k nám do Beatu. Citovat dál můžu třeba na benzónu kapely, kde je napsáno: vznikli jsme v roce 2017 v Táboře, ale kamarádi jsme už dost dlouho. Hrajeme to, co nás baví, takže v naší tvorbě se objevuje hard rock, grunge, punk, rockabilly, reggae, funky a jen tak trochu pro chuť. V podstatě jsme pořád takový obyčejný big beatek, hrajeme hlavně vlastní tvorbu, zpíváme česky vlastní texty, občas se bavíme i po uličním hraním v odlehčené elektroakustické formě, ale pořádně nahlas, to nás samozřejmě baví úplně nejvíc. Je napsáno stručně v bio kapely, jež nese název Guláš a podle kterého ho snadno najdete. Zjistíte i jak zní jejich muzika, že to skutečně je taková směska žánrů a punkový přístup k tomu, což dokumentovat můžou i další dvě skladby. Jedna z nich se bude jmenovat To nevymyslíš, to je jedna z těch nejčerstvějších a pak si dáme jednu z těch starších, ale na benzónu taky ke slyšení a ta nese název Kafe a desky. Tady jsou dvakrát Guláš na Beatu.

Guláš, jak jsme si říkali, nebo dohráli Guláš, bych měl říkat. Ta kapela, která je za námi, a my si můžeme slíbit ještě jednu, protože dneska to tak nějak vyšlo. Tady budu poměrně stručný, protože v průvodní mailu je napsáno třeba tohle. Zdar, jsme folkmetalová kapela Oberek a posílám vám náš aktuální single Vlad Tepeš neboli Drákula placku s největším ohlasem v aktuálním koncertním setu. Budeme rádi, když ho zařadíte do vašeho playlistu, píše Jirka Daněček za kapelu Oberek, kterou snadno najdete na jejich webu, snadno je najdete na YouTube a na Facebooku a na spoustě dalších míst, ale že bych tady mohl machrovat tím, že vyjmenuju celou historii kapely a podobně, tak to úplně nemůžu, protože tahle část na těch webech tak nějak skoro chybí. Je tady jenom stručně napsáno český folk metal inspirovaný slovanskou historií, přírodou a mystickými motivy. Takže uhneme někam do světa takových těch kapel, které se vrací do minulosti i tím zvukem, některými těmi nástroji. Když se nám do naděje beatu nějaká taková přichomejtne, tak to vždycky vyvolá reakce a ohlasy, tak uvidíme, co třeba ta aktuální záležitost, která ještě jednou řeknu, nese název Oberek, tak se to taky píše. A vidět to můžete mimochodem třeba 14. listopadu na Mokoš Festu v Brně Fanle Dead Coffee, protože tam budou Oberek vystupovat. My si od nich dáme dvě písně, budou to právě ta zmiňovaná Vlad Tepeš / Drákula a pak si dáme druhou, která nese název Kupalo a tímto budu mít pro dnešek naději být uzavřenou, ale začnu přemýšlet zase nad tím, co přinesu sem do vysílání za 14 dní i třeba díky těm vašim tipům, které mi spoustu těch kapel napověděli a které posíláte správně na adresu standa@radiobeat.cz a já vám za to děkuju. Než stisknu tlačítko play a půjdu si po svých, tak ještě uděláme rychlou rekapitulaci, co tu dneska všechno bylo. Bali Man and Friends na začátku, Muzika je můj život, to byl ten otvírák. Pak tu byly Grammy a nové singly Pernej víkend a Nečekám víc. Potom Nevermore a Kosmonaut, Mezi pochybami a Měsíční krajiny. Od kapely Piena jsme hráli Sochy a chemii. Od kapely Guláš jsme hráli To nevymyslíš a Kafe a desky. A ještě přijde právě ten zmiňovaný Oberek, Vlak Tepeš a Kupalo. A já to mám hotové. Díky vám za spolupráci, býťáci, díky za nápady, které posíláte, díky kapelám, že se taky hlásíte, to je taky důležitá věc. Třeba když se teď přihlásíte, tak se třeba uslyšíme za 14 dní, anebo někdy později. Ten můj mail je stále k dispozici a budu rád za vaše tipy. Teď přeju příjemný poslech a příjemný zbytek večera a v naději být tu naslyšenou za 14 dní.

0: odpuste, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Přátelé, já s hrůzou sleduju, jak ten čas letí. Už je zase úterý, už jsem zase o týden starší, nakonec jako my všichni, co si budem povídat. Ale já se na to úterý vždycky strašně moc těším, protože v rokový zpovědnici, kterou mimochodem posloucháte, jsou vždycky vynikající hosti. No a dneska mám taktéž skvělý dokonce dva chlapíky. No, těším se, že někdy umí třeba dvě buchty, no ale tak jako to je moje osobní záležitost. V každém případě skvělý dva kluky, za chvíli vám je představím a jsou v rokový zpovědnici dnes, no když jsem o tom přemýšlel, říkal jsem si, že řeknu ze dvou důvodů, to určitě, ale možná těch důvodů najdeme ještě mnohem víc. Tak se těšte, za chvíli je uslyšíte. Wow!

0: Roková spoviednice.
1: Tak teď už konečně můžu být jako můj oblíbený hrdina Hercule Poirot a prozradit svoje dva hosti. Martin Kalenda.
2: Čau, ahoj,
1: Martine.
2: Ahoj.
1: A Dave Mendes.
3: Dobrý večer.
1: Nazdar. Tak, dva členové kapely, která je jinak pětičlená, říkám to správně.
2: Ano.
1: Ano, Mrakoplaš. No a teď už jste samozřejmě, teď už jste doma, protože kapela Mrakoplaš nejenže na rádiu Beat dost často zazní, ale má mraky fanoušků a mezi ty fanoušky určitě někteří z vás, nebo možná všichni, patříte i vy.
2: Já tak, jo, já rozhodně.
1: Já taky, no, já taky.
2: Jseš fanoušek?
1: Trošku. Dave Mendes říkal tam, když kouřil, že kapelu Mrakoplaš moc neposlouchá.
2: No jistě, že ne. Já se mu nedivím, ale tak.
1: Tak on je z toho Londýna, oni ty Angláni jsou strašně rozmazlený, jako, že jo.
2: No, mají frňák nahoru.
1: Fajn, frňák nahoru, no, prostě. Rozumíš, anglický muzikanti, že jo. A přitom z té Anglie, který kapely vzešly. A teda žádnou neznám.
2: Každý týden nám říká, že mu zrovna volal Sting.
1: Jo.
3: Uvidíme.
1: Počkej, a znáš se se Stingem?
2: Ne. Napůl, víš?
3: Napůl, ano.
1: Pozor, ale já jsem to, když tady byl Martin Růžek z Vítková kvarteta, tak já mám s Martinem Růžkem a se Stingem jeden zážitek z Budapešti. Když tam hráli se Springsteenem, já už to říkám asi postý, se Springsteenem Sting tam hrál a Peter Gabriel.
3: Jo, ten Amnesty.
1: No, ano. A já ti řeknu, jak vyzáří. A to potom, teda, když jsme se toho Stinga jako dotkli. A to jsem vám neříkal, to no, je fakt prdel. Je to fakt prdel, kluci, jo. Tak, pozor, já jsem říkal, uváděl dva důvody, proč je dnes tady Mrakoplaš jako každý rok vlastně.
2: Je to tak.
1: Martine, to je otázka na tebe především, jo. Jednak protože i kapela Mrakoplaš má výročí. A třetí důvod mě napad během kysáku, když jste poslouchali, že budete hrát živě, na což se strašně těšíme.
2: No to bude velká legrace, no. Takhle jsme totiž ještě nikdy nehráli.
1: Ne jo?
2: No ne, ještě ne. My jsme totiž párkrát už tady byli s naším frontmanem Pavlem Liptákem. A s Pavlem, když hrajeme ve dvou akustické kytary, tak to prostě funguje a jsme na to zvyklí, protože jsme onehdá založili i odtučněné duo Mrakoplaš Light Orchestra. Prostě tam, kde se nevešel velký Mrakoplaš, tak jsme hráli ve dvou. Což už teda sice neděláme.
1: Nebo když potřebujete prachy, nechcete se dělit s kapelou.
2: To je ticho, to nemůžeš takhle nahlas. No, největší škrt je tady Angela.
1: To jasně,
2: no,
1: to
2: ale peníze. No čekáš, to se nedočkáš. No,
1: počkej, když jsi říkal škrt, dejle, ty jsi z Londýna nebo jsi ze Skotska, vole? Jsi žádný z Edinburghu,
3: vole? No.
2: No, ale
1: pokračuj, no.
2: Jenom jsem chtěl říct, že vlastně nikdy jsme s Davem takhle ve dvou nehráli, protože Pavel tady chtěl být samozřejmě, ale on je členem divadla v Dlouhý a má představení, takže bohužel tady dneska nemohl být. Čímž pádem jsem hledal, no koho jako vzít, napadal mě ještě náš bubeník Pavel Douša, který prostě má rádio být moc rád, jenomže kytara a škopky, prostě jak bychom to sem dali a to by bylo takový pitomý a on na nějaký džembe a nějaký konga na to nehraje úplně rád, takže jsem říkal, no jediná další varianta je Dave, protože ten pátý člen naší kapely je náš zvukař Petr Kutička. On je fakt pátým členem, nejenom zvukařem, protože mluví do aranží a hodně nám pomáhá a mimo jiné od té doby, co je s náma, tak už se nechcem rozpadat, no, takže
1: proto jsem říkal pět, jinak muzikanti čtyři. Ano, dvě kytary, ano. Basa a bicí, jo, jasně.
2: Tak, no.
1: Už je nám jasno. A teď, prosím tě, k té akci. Ta je velice důležitá a ano, bude se hodně prolínat dnešním večerem, protože samotná akce není žádná, jak si sám řekl, teď používám tvý slova trizna, ale je to velice bohulibá akce, která je každý rok se koná v divadle Dlouhé.
2: Ano.
1: A už 15 let?
2: Jo, po 15. to letos bude. No a když o tom budeme mluvit ty 3 hodiny, tak možná, že na to posluchači rádia být nezapomenou. Ten večer se jmenuje Mrakoplaš kontra Alzheimer, no a to hlavní motto je nezapomeňme na sebe. Alzheimerova nemoc je vlastně demence. Je to věc, která postihuje čím dál tím víc lidí, a nejenom tady u nás. No a my už 15 let se snažíme vybírat peníze na výzkum týhletý nemoci a všechny peníze, které vybereme, dáváme do AD centra, což je společnost, která se zabývá právě výzkumem Alzheimerovy nemoci, léčbou nebo spíš konzervací těch, který ji mají, a pomoci rodinným příslušníkům. Vede ji pan profesor Aleš Bartoš a myslím si, že za těch 15 let udělali obrovský kus práce, třeba se k tomu ještě taky dostaneme, co všechno umějí, co už vyzkoumali. A no a za těch 15 let, co děláme tuhle benefici, jsme vybrali, tuším, že nějaký...
1: Neříkej to, to je tajemství. Třeba to bude možná i součást. Takhle to řeknu, prosím vás, ještě další důvod, protože mám tady vinyl.
4: Už nikdo nebude tady vědět, kolik je to důvod.
1: Počkej, 4 důvody budou, už jenom víc důvodů nebude.
2: Dobře.
1: Je i soutěž, protože budeme soutěžit o vinyl, přátelé, pozor, vinyl, kamery, já jsem zapomněl kamery zapnout, vinyl, já je zapnu, kapely Mrakoplaš Hlídač, ano, a budeme klást otázku a ten, kdo správně odpoví, dostane vinyl. Ale to během až večera. Tak teď jste vybrali, co jste vybrali, kluci, od vás kapel, tu písničku.
2: Jo, vidíš to, vybrali jsme jednu z té druhé LP desky, kterou tady máš ještě, to je taky tajný, to je možná pátý důvod, ne?
1: To je možná pátý důvod, ten vole. Jo, tichá radost, ano, jasně.
2: No tak z této desky jsme vybrali písničku Underwood 35, kterou posluchači Rádia Beat budou nejspíš znát, protože je ve vašem playlistu.
1: No, to je pravda, no. Tu znají.
2: No tak teď si poslechnu z té LP desky.
1: No, teď, jak jsi říkal, že to je z té druhé desky, co jste přenesli z druhého vinylu. Vy mě teda jdete na nervy, tvoje, až jsem v životě ani jeden vinyl nevydal. Vy už máte dva.
2: No tak měl se slíp učit.
1: No, to je pravda. A to jsem zanedbal.

tě přede. Za okny zuří listopad. Na plotně oběd voní, vítr chce stromy linčovat.

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: No a mými dnešními hosty jsou dva členové kapely. Mrakopláš, Martin a Dave, tedy Martin Kalenda a Dave Mendoza. Tak už se ještě jednou dobrý večer. No,
2: Mendes.
1: Mendes, ne yes. Mendoza.
2: Ale hele, Mendoza budem používat, to je celé dobrý.
3: Madness.
1: Mendes, Mendoza. Já jsem řekl Mendoza, jo.
2: To nevadí.
1: A mě to něco říká Mendoza, asi.
2: Ale taky mu někdo říká David a nemá to rád.
1: Že jo?
2: No.
1: Tak David, Dave. ty jsi pro mě hrozně vzácnej už z toho důvodu, že jsi můj první zahraniční host v mý rokový zpovědnici.
3: Ale.
1: Já jsem tady neměl.
2: A on se kvůli tobě naučil česky trošku.
1: Že jo? Aha. Za týden, když se to dozvěděl, že bude ve zpovědnici.
3: Ano,
1: tak
3: umím pávec, jo už. Ano.
1: Dejme, prosím tě, koukej na mě, abys mluvil do toho mikrofonu a ne furt na Martina. Každým případě. Tak nám o sobě něco řekni. Ty jsi muzikant, co mě prozradil Martin, jsi studovaný hudební režisér.
3: Ano.
1: Ano. Pocházíš tedy z Británie, z Anglie, z Londýna konkrétně, ano?
3: Ano.
1: Jak ses odstnul v České republice?
3: No, a když já pracoval v Anglii, jako divadelní učitel,
1: ano.
3: My jsme jako program ve Zlíně taky.
1: Jo, ze Zlínem jste měl nějaký...
3: No, ano, jako exchange program.
1: Jasně.
3: Já zkusím nějaký 5-6krát a to baví mě tak moc, zkusil jako zůstat.
1: No. Takže jste byl 6krát v rámci té spolupráce, té výměny, nějaký té pracovní.
3: Ano.
1: A tak se ti tady líbilo,
3: ano,
1: že jsi zůstal. A to se ti líbilo ve Zlíně zrovna. Nic proti Zlínu teda.
2: Hele, počkej, to mě napadlo, Dave. A ty, když jsi zůstal tady, tak musel teda někdo z toho Zlína zůstat v tom Londýně?
1: No, výměny.
3: Možno je tam, možno jo.
1: Tyjo. Že já jsem v tom programu teda nebyl.
2: Že jsme dělali tenkrát ve Zlíně.
1: No, právě jsem dělal ve Zlíně, ano. To je fakt. Takže jsi tedy zůstal.
3: Ano.
1: A ve Zlíně jsi začal učit muziku?
3: Anglicky, no. Spíš anglicky.
1: Angličtinu, jasně. A hrál jsi tam s nějakou kapelou?
3: Ano, spoustu kapelou, jako ve Zlíně. A po asi 2 roky hrál s Jankem Ledeckým.
1: Jo. Mhm.
3: 23 roky.
1: 23 roků si hrál s Jankem Ledeckým?
3: Ano.
1: Janek Ledecký si zaslouží takového skvělého basáka, jo. Já nic, Janku, proč to... Já si dělám furt srandu. Tak možná to je vhodný, no. Takže si hrál s Jankem.
3: Ano.
1: A to byla už v jeho solový kapele, předpokládám, že to nebyl...
3: 96, 97, no.
1: To už nebyl ten, co Žentour. Oni měli. Žentour, že? A v tom v Žentouru ne už.
3: Ne.
1: To už byla solová kapela. A pak si se přesunul do Prahy teda.
3: Ano. Jo, asi 10 let ve Zlíně a potom tady.
1: Jo, a tady jsi hrál s kterýma kapelama? Rovnou jsi šel, jsi se spojil s klukama, nebo jak to bylo, ta historie?
3: Hrál s Jankem ještě.
1: No, jasně.
3: Asi 5 let zpátky. A Natural, já znáš kapele Natural, já ne to mám.
1: Jo, Natural, jo, nečelovo. A nyní vám zahraju kapelu Nečlo, já na to mám. Já to použiju. Příště, výborně. Takže s Naturálem, jasně. My říkáme tady v Čechách, my máme takovou svoji svébytnou angličtinu, tak říkáme třeba říkali jsme Uriah Heep, jsme říkali Uriáši.
3: Okay.
1: Víš to?
3: Ano.
1: Nebo jsme říkali Deep Purple, jsme říkali. Jo. A takovýhle máme spoustu. No, jako svete. Tak kapele Natural říkáme Natural.
2: A to, když někdo řekne Deep Purple, ty tomu rozumíš, nebo ne?
3: Ano, jo.
2: No, dobře. No. Že ty, vlastně ty rozumíš i té africké angličtině, že jo?
3: Oh yes.
1: A počkej, a taky jsme říkali, Dave, taky jsme říkali kapela Led Zeppelin, jsme říkali Cepelíni.
3: No to
1: Cepelín, to je normální.
2: A on zase říká té kapele, co teďka zazněla, Olympike.
1: Jo, Olympike.
2: Že jo?
1: To ani nevím,
3: no,
1: že tu kapelu tady
3: nevím,
1: máme.
3: Možná tak moc, já říkal Olympic, no.
1: No, to, já, to, jo, to, no jasně, to, no, tak Olympike.
3: Svoje angličtiny.
1: Hrála vám taky, mimochodem, přátelé, kapela Olympike. krásná a neznámá.
3: Buty.
2: No, vidíš to, no.
1: Taky. No, vidíš to. Vy říkáte beauty, ne?
2: Batý.
1: Dobře, hele, tak dostaneme se k tomu zpátky, ale já jsem tě chtěl představit. Tvoje, jako tvoje kariéra nebo život tady v Čechách je, ne, tě ho nechci schazovat, ne, že zábavné, ale dobrodružnej, takhle bych to řekl. Čeština, a to je strašně, já anglicky taky neumím, jo, já mluvím takový jako utržkovitě.
2: Počkej, říkáš taky, takže myslíš, že on taky neumí, jo?
1: Ne, ne počkej, no to se řekl blbě. On, takhle, Dave, mluvíš líp česky, než já anglicky.
3: To... No, já nevím. Já jsem tady 30 let a já čekal, to bude trošku líp, ale jsem líný.
1: Jo, to já taky.
3: No, nejde. No.
1: Ale jde, když se mluvíš, že se s tou
3: domovím. Takovou věce, už to není problém.
2: Hele, ale je zajímavý, že se s ním lidi furt chtějí bavit. Jako. On je velmi společenský a dokáže kolem sebe vybudovat velmi silnou komunitu. My, když jsme hráli třeba v Jihlavě, vůbec ho nechtěli pustit do auta, když jsme odjížděli z koncertu.
1: Ženský.
2: No, hlavně, no tak taky, no.
3: Já neplatil ten účet, ale...
2: Neplatil jsem účet, no.
1: Jo, proto tam byli kolegy. To byly číšníci, ty vole. Honili, že nezaplatil útratu. Ale my jsme měli, možná ještě máme, jo, ještě spolupracujem s kolegou, který je Američan, myslím, že z Louisiany, a jmenuje se Dave Gore. Taky muzikant, kytarista, výborný zpěvák a měl tady v Čechách takovou tu jižanskou kapelu, jak se tomu řekne anglicky. Jižanský rock, Southern rock. A fakt skvělý. A já jsem s ním dělal takový večery, kdysi na beatu tady o téhle muzice americký, jo, což jako byla neskutečně nářez. Bylo to takový country s beatem dohromady. Jo. Ono se to nedá slovy specifikovat, to chce slyšet, ale nářez jako svině. A ten mluvil česky velice dobře, ale měl takový ty, jako říkal zpěvačkám, zpěvačka, jo, víš, tak říkal zpívačky, jo, to byl zpívák, ty seš v podstatě, Martine, zpívák, jo, no, a ženská, která zpívá, je zpívačka, jo, tak to je jenom ta, že to bylo takový strašně zábavný, ale už to necháme bejt, češtinu, budeme se za chvilinku bavit určitě o tvým působení v Praze a společně s Martinem dáte dohromady ten váš, to vaše setkání, a jak jste přišli na Dave'a a tak dále a tak dále. Asi po té, co předtím hrál s kapelou Natural. Tak a teď jste vybrali další partu a písničku. A to myslím, že ty, Martine, jsi vybral? Nebo?
2: Vybral jsem já Stony, no.
1: No, Stony, to dobrý nápad.
2: Prostě, že jo, já mám rád tu desku Hackney Diamonds, co vyšla před 3 lety.
1: Luxusní.
2: A vlastně všechny písničky jsou tam skvělý a pánové v těch 80 letech ukazují, jak se to má dělat. No.
1: Ano.
3: Oni mají výborný basisty. Daryl Jones.
2: Daryl Jones.
3: No?
2: No? Jo, proto ty jsi černý.
3: No.
2: Jo, dobrý. Jo, tak.
1: Aha. No. Hm? No. Hele, ale já se chci zeptat, obodou teda vás, jo. Říkejte pak teda. Obodou se vás chci zeptat. Řeknu nebo já stručně, co to? Já jsem ty Stony samozřejmě vnímal, to moje dětství, ale více mi vždycky líbily Beatles a mě ty Stony nějak moc neseděly. A ne, že by se mi to nelíbil, nebo že to zatracoval, to ne. Ale když vyšla to album Hackney Diamonds, tak jsem byl nadšenej. Uh-huh. Nadšenej. Protože tam byl nový bubeník, mladý kluk. A ta hudba pro mě, jo, neříkám, mluvím za sebe, získala strašný náboj, strašný mrt. Víš co je mrt?
2: No.
1: Jo, to víš asi.
2: Ano.
1: No, tak jako to pro mě bylo úplně jak znovu zrozený Beatles. Samozřejmě to byl Beatles, Rolling Stones, a byli to oni. Byl tam, je tam Jagger, že je tam Richards, ale opravdu, jako kdyby, Martine, když tak k tomu něco řekni, pro mě to byl opravdu obrovský impuls, nejen pro mě, ale i pro tu kapelu. Jako kdyby se omladila. Já nic proti bývalému bubeníkovi, zdravíme ho do rokovýho nebe, že jo, samozřejmě. Teď mě vypadlo jméno.
2: Charlie Watts.
1: Tak Vezony, ale on byl takovej spíš jakoby jazzman, bych řekl.
2: Tak to bylo. Prostě, no. Vlastně to říkáš úplně správně. Oni se omladili a udělali jim to dobře. Jakkoliv měli Charlie Wattse rádi a byl prostě zakládajícím, ne zakládajícím členem, ale prostě dlouholetým členem, který do jistý míry formoval ty Stony, tak byl jazzman, byl to jemný bubeník, měl svůj vlastní styl a mimo jiné on sám, když onemocněl chvíli předtím, než teda zemřel, tak vlastně vybral toho Jordana, aby s nima bubnoval jako jeho záskok. A mimo jiné Jordan je vlastně v doprovodní kapele Keitha Richardse, když má Keith ty svoje vlastní projekty, nebo bubnoval třeba i na tom slavném koncertu k 60. Chucka Berryho. Yeah. Prostě to je neuvěřitelný borec a má v sobě obrovský drive, ale ten základní náboj je jako toho Charlieho Wattse. Proto ho tam mají. No a kdybys viděl teďka fotky ze zákulisí Stonů, když někde hráli, ty se tam řežou smíchy prostě, protože dělají fóry a ten chlap je prostě znova na kop a je vidět, že to baví, no.
1: A, tak jo. Bezvadný, tak já jdu na to. Life by the sword. Je to ono, jo?
2: Jo.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Roková spovědnice na Rádiu Beat.
1: Mými dnešními hosty jsou kluci z kapely Mrakopláš, a to Martin Kalenda a Dave Mendes. A já jsem si s dovolením přijal Mendoza. Mně se to prostě líbí. Dneska má, ode dneška má Dave nový umělecký jméno.
2: Zkusíme.
1: No, počkej, Dave Mendes Mendoza. Ty vole, to je dobrý. Že jo? No, no vidíš, no. Tak jsem říkal, že si to bude líbit.
3: Mendoza? No. To je jako ten pirát, víš?
1: No právě. No.
3: Hele, a tak to ti můžeme vypíchnout v oko a dát ti tam jednu pásku. Takhle, na to jedno. Že,
4: tak já jo,
3: aby si vypadal jako... No to už neuvidíte právě.
1: No já bych mu nevěděl, ne? Já bych mu to oko nechal. Dobře. Tu pásku mu tam klidně plácnem, ale...
3: Image, prostě.
1: Já jsem uváděl jeden z těch důvodů, už se ani nepamatuju, kolik by bylo, proč je tady dneska Mrakopláš, ale jeden si pamatuju, že jsem uváděl, protože budou hrát živě. A teď si představte, že to je pro samotný aktéry, tedy pro Martina i Davea, premiéra veřejná, protože hrajete spolu takhle ve dvou poprvé takhle dohromady, ne?
3: No, jasně.
1: No, protože je ty jsi zvyklý, že hraješ s Pavlem,
3: no, ano, ale,
1: tak hrajete spolu jako ten komorní ano, soubor, ano. Ale s Davem si ještě takhle nehrál.
3: Takhle ještě ne, no. Já, když, jako ta minimalistická verze je s Pavlem jako Mrakopláš Light Orchestra, taková odtučněná verze Mrakoplaše, a Dave zase tím, že v kolektivu oblíben, tak on většinou hraje ve zkušebně sám. Tak na to je taky zvyklej, ale dohromady takhle ve dvou jsme ještě nehráli, no.
1: A vy teda zkoušíte tak, že zkoušíte dvě kytary bicí, tak si to naskoušíte a pak pustíte Davea, aby si tam hrál sám jako na pasu.
3: No jasně, z playbacku normálně.
4: Ano.
1: Izolovaný.
4: Playback, ano, takový peníze jako playback.
3: Ne, jako, od té doby, co je Dave u nás v kapele, tak se náš standard významně vylepšil, protože Dave má regulární nahrávací studio. Má tam 60 tisíc nástrojů jako, a navíc je má všechny zapojený, takže vlastně ty můžeš přijít na zkoušku velmi nalehko.
1: A jenom si něco takhle vezmeš a hraješ.
3: A jenom si něco vezmeš a hraješ, no.
1: Jo.
3: No. Je to tam dobrý, no.
1: A točíte tam svoje desky v tom studiu?
3: Ne, ale točíme tam demáče, vlastně přípravy pro ty desky. Teď zrovna jsme vlastně v přípravě toho našeho benefičního koncertu proti Alzheimerovi, no a připravujeme se na naše hosty, se kterými budeme hrát jejich písničky.
1: Tak. Teď. Já vím, že jsme se domluvili jinak. Ale já to měním. Jasně, já to měním, no, každou vteřinou. Ale řekl jsi to krásně a ta věta zazněla tak jakoby takový závěr třetího dílu seriálu Pokračování příště. Víš, jak to myslím?
3: Jasně.
1: Protože jsi to krásně nastavil a naznačil, že ten příští vstup určitě budeme věnovat právě týhle akci. A předtím ještě zahrajete vy živě. A já to musím míchat. Tak to bude teda
3: tak
1: zajímavý.
3: Máme teď?
1: No, já myslím, že bychom mohli začít, mám vám to odpočítat? Ne.
3: Ne, nemusíš, tak my to zkusíme, snad bude všemu rozumět.
1: Jasně, dobrý, jdeme na to.

0: kalendář Dave Mendes Mendoza, kurňa.
1: To bylo vyrozně, bezvadý to bylo. Fajn, doufám, že to šlo ven tak, jak mě to šlo do sluchátek, protože ty kompresory tak jako do toho éteru, ale znělo to nádherně teda. Jo, tam fakt.
2: No ty jsi zpíval parádně.
1: Počkej, to je, vole, já jsem zpíval, vůbec jsem slyšel, já mám blbý poslechy tady prostě.
2: Ne, ale já tě slyšel úplně krásně.
1: Hele, máš, Marťas, další odnož mrakoplaše, že jde s Pavlem,
2: no.
1: Ale můžeš tady
2: s Davem no.
1: Mendes Mendozo.
2: Hele, ale jako, já už vidím, jak náš bubeník Pavel Douša pláče, víš?
1: Že nebyl vzatý ještě do party.
2: No.
1: Tak ho vem, tak příště přijedeš s ním, no, tak tady dáme nějaký, tak to tady, hele, tady je dost místa, tak to tady rozložíme,
2: tak
1: to
2: uvidíme, no,
1: ty bicí.
2: Mohli bychom, no, mohli bychom něco ještě vymyslet.
1: Tak bude, tak za odměnu, že tady nebyl dneska, nebo není dneska, tak bude mít třeba 3 bůvnový sola, bude mít.
2: Třeba ještě z Rakovníka stihne přijet, uvidíme.
1: Dneska.
2: No, jasně.
1: Tak ho vyzvi, zbal to, hele, stačí, prosím tě, stačí kopák, hajta, jeden činel,
3: ano,
1: stačí, virbl, ano. A je to no, ne, no, přechodák, tu tady máme nějaký bedny od banánů, to je v pohodě, to dáme, no.
2: A protože vlastně Pavel je v práci, tak ho nemusí mrzet, že tady nebude a uděláme z toho mrakoplaš midi orchestra. Jo, to je něco mezi.
3: A stejný penze.
2: No jistě, samozřejmě, no, ale dělíš to mezi 3 lidi, to je lepší.
1: Jo?
2: No.
1: Už počítáte prachy?
2: No jistě,
3: ano.
1: Hele, kluci, už se blížíme do konce týhle hodiny. Tak jdeme, David Bowie, China Girl, a pak se vrátíme k tomu vašemu projektu a taky určitě posléze někdy, jak si to rozdělíte k tomu vašemu živému hraní, protože mě to bavilo. A já chci ještě zpívat. Tak, dobře.
4: První Beat u nás. Radio Beat.

0: Rocková spovědnice.
1: Ano, jsme v další hodině Rocové spovědnice, 21 hodin a téměř 6 minut. Mými hosty jsou Martin Kalenda a Dave Mendes Mendoza, jsem vymyslel, no víte, na co jsem hrdý. A ono mu to udělalo radost, určitě tak. Takže budeme pokračovat dál, až se Dave vrátí až do ulice Gáro před barákem. V každém případě to znovu připomínám. Pokud se kluku chcete na něco zeptat, tak můžete volat na číslo 210 32 33 34, což je taková ta nejméně pravděpodobná možnost, jelikož se okamžitě zahledí telefony, když takhle vyzvu a pak se sem nikdo nedovolá. Ale co je naprosto jisté, přátelé, pište SMSky na číslo 720 001 222 a nebo mail, jo? A jakoukoliv otázku vám kluci rozhodně zodpoví. Tak jo, já bych to odstartoval ženskou, už jsme tady dlouho, že my jsme vlastně žádnou ženskou tady neslyšeli za minulou hodinu, že jo? Tak já vám pustím Janis, no.

0: Povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: Tak přátelé, já teď se budu ptát Martina na podrobnosti a vůbec program té akce, kterou každý rok už 15 let pořádá s kapelou Mrakoplaš. Dávejte dost dobrý pozor, co bude Martin říkat, protože ty informace, které nám řekne, budou vlastně takovým vodítkem pro správnou odpověď, protože dneska budeme soutěžit, a nevím, za hoďku to dáme nějak, že jo?
2: Jasně.
1: Teď nevím, kterou chceš věnovat desku výherci, jestli to bude Tichá radost.
2: Tak můžeme klidně obě.
1: Nebo obě,
2: no,
1: takhle.
2: Jasně. Tak to záleží na tom, jak těžkou otázku dáme. Nebo můžeme dát dvě, když by byl tedy zájem.
1: Můžeme dát i dvě. No? To se nějak rozmyslíme.
2: Jasně.
1: To jasně dáme. Tak k té akci, to je strašně důležitý. Kdy bude hlavně datum?
2: Ano, ano, ano. Bude to v neděli 4. října, což je vlastně...
1: To je za rohem.
2: Od neděle za týden.
1: No,
2: teďka
1: přesně.
2: Od neděle za týden. 4. října v 19.30... To jako obvykle začne v divadle v Dlouhé. S Mrakoplašem už tam, jak už si správně řekl, budeme pořádat 15. ročník Benefice proti Alzheimerovi. Ten pořad se jmenuje Mrakoplaš kontra Alzheimer s podtitulem Nezapomeňme na sebe. Protože nejenom, že
1: možná.
2: Přesně tak, jako kdo ví, kdy sami to budeme potřebovat. Vlastně celý ten koncept je udělaný tak, aby to byl veselý večer a lidi tam nebrečeli, ale když, tak smíchy. Uvádí ho Pavel Anděl a my se na každý ten večer v každém tom roce zveme dva exkluzivní hosty. Měli jsme tam v minulých letech třeba Džanga Petra Jandu z Olympiku nebo Jana Spáleného, Ivana Hlase.
1: Jana Spáleného, to je ASPM.
2: Ano, ano, ano. Nebo třeba Luboše Pospíšila, prostě za těch 15 let se tam vystřídala obrovská plejáda skvělých muzikantů, kteří tím svým slavným jménem a tím, co dokázali, zaštítili ten který ročník. Taky se nám stalo teda jednou, že 4 dny před avizovaným koncertem, když jsme měli mít Petra Zkoumala, tak Petr bohužel zemřel, takže vlastně to byl asi tak jako jediný smutný ročník, který jsme měli. Nicméně vždycky tam přijdou dva hosté a spolu s nimi my zahrajeme a zahrajeme jejich písničky. Takže vždycky nastudujeme 2 až 4 kousky od každého z nich. Chvilku hrajeme Mrakoplaš, pak hrajeme s hostama. No a mezi těma hudebníma blokama, je ještě aukce raritních předmětů, do kterých přispívají všichni protagonisti toho večera. Vždycky sebou vezmou, třeba ten Petr Janda vzal starý držák na kytaru, nebo zmíněný Jeník Spálený, ten vzal se starý nátrubek na křídlovku, na kterou už nehraje. Luboš Pospíšil vzal...
1: A on byl přitom tubista, ne?
2: No to on je, jako, jo. Ale na tu křídlovku hraje hrozně rád. No.
1: Jo, jo.
2: Teď jsem s ním zrovna řešil, že vlastně on že říkal, já dělám novou desku a já tam potřebuji takovej ten jakoby smooth sound, prostě ten starý, prostě zastřený hlas té křídlovky. Prosím tě, ty máš ty kontakty v zahraničí, mohl bys si mi sehnat a řek mi přesnej typ nátrubku, který mimo jiné není na křídlovku, je na nějakou jinou trumpetu.
1: Trumpetku, prostě. No, jasně.
2: Takže se mu scháněl prostě nějaký prostě zběsilej, ručně dělaný ten nátrubek, pak jsem mu ho přivez, říkal, to je přesně ono. A tak jsem mu před pár týdny volal a ptal jsem se, jak to dopadlo. No hele, nedopadlo to dobře, vůbec to nefunguje, jak jsem si myslel, že to bude fungovat. Ale že je prostě nadšený z těch věcí, furt jako něco hledá, no tak aspoň mu ten nátrubek nechybí. Ten oslý můstek byl právě v tom, že když jsem mu ten nátrubek přivez, tak mu říkám, on se mi ptá, co ti za něj dám, kolik to stalo? Říkám, nic, ty jsi nám dal nátrubek na večer proti Alzheimerovi, tak já ti zase přivážím jeden, aby ti prostě nechyběl, že jo? Tak,
1: i když ti nefunguje.
2: Ale prostě probíhá tam krásný setkání. My máme obrovský štěstí, že všichni ti muzikanti s námi se nebojí hrát, protože dalším fórem toho večera je, že my s nima neskoušíme. My prostě si s kapelou připravíme ty jejich písničky.
1: Oni vám řeknou, který?
2: Oni nám řeknou, který, jasný. Řekneme si tóninu a pak to prostě akorát dáte. Si zahrajeme na tom koncertu. Takže
1: to je to lepší.
2: Ano, ano, jsou překvapení. Oni, my i vlastně posluchači.
1: Jsme to slyšeli, jak s Davem Mendes Mendozu. Jste před chvílí zahráli Papi. Já tě budu provokovat, prostě David Nezlobcenem. A jak to krásně znělo a byla tady výborná atmosféra, doufám, že i u vás doma, co posloucháte Rádio Beat. Totiž ta bezprostřední atmosféra, když je uvolněná, teda, jo, nesmí to i křeč, sám to znáš, ježišmane, tak pak je to naprostej nářez. Já se chci zeptat ještě, promiň, Martine, když jste oslovili tyhle ty lidi, nebo oslovovali, je to 15 let zpátky, jaká byla jejich reakce? Byli takový muzikanti, kteří řekli a za kolik a takovýhle věci?
2: Ne, nikdy. Nikdy.
1: Opravdu, když jsem vysvětlil ten princip
2: toho. Ano, přesně toho, tak. Přesně tak. Jediný, kdo chce vždycky peníze, je Dave.
1: Já.
2: No, ale ne, s těma hostama nikdo z nich nechtěl peníze.
1: Ty nejseš Anglán, ty jsi Scott normálně. No.
2: Navíc teda ono tam probíhá spoustu jako krásných věcí a fúzí, jo? Protože jednou hrajeme, já nevím s kým třeba, abych pořád nemluvil o těch samých, třeba s Olinem Nejeschlebou nebo s Norby Kováčem.
1: Ten mě vždycky vypije víno, co si přinesl někam.
2: Tak ježišmarad, no, taky je, jinýho by jako měl dělat.
1: Co by taky měl jinýho dělat, tam je z toho živ.
2: Pak jsme třeba hráli s Robertem Křesťanem a Pavlem Malinou z Druhý trávy. Prostě, že ta fúze toho našeho blues rocku nebo beatu, já nevím, jak to nazvat, prostě se spojila s bluegrassistama.
1: Pavel Malina, já jenom připomenu posluchačům, je v podstatě světový banjista, co si budem povídat, který je známý i v Americe, nebo především v Americe, kde je uznávaný jako špička Benja, jo, jenom připomíná. Roberta Křesťana, Druhou trávu určitě všichni znáte, pokračuje, Martě.
2: No, tak zkrátka, máme to štěstí, že nikdo z nich nám neřekl ne. Občas se báli, jak to dopadne, protože my jsme za těch 15 let, nechci říct vypotřebovali, ale oslovili už většinu našich přátel a už jsme zabrousili do vod nám méně známých, takže jsme třeba oslovovali i třeba Věru Nerušilovou, která bohužel letos zemřela a hráli jsme s ní tu její slavnou píseň On pořád čekal, ona nepřišla z hříšných lidí. Nebo Martu Elefteriadu. Nastudovali jsme řecký věci, které ona naspívala. Prostě jako dochází tam...
1: Nekecej fakt.
2: No fakt, že jo, jako bylo to super.
1: Martu, jestli někdy uvidíš, tak ji pozdravuj.
2: No a nebo Míšu Lechta z Copu, že jo, taky bluegrassová plzeňská parta.
1: Kapela, no.
2: Takže občas tam dochází fakt jako ke zvláštním spojením.
1: Takže je to vlastně multižánrový, když se tak veme. Každý ten rok je to trošku jinak.
2: Ano, a my vždycky vlastně na sebe nabalíme nový lidi, který přijdou za těma hostama, který znají, a samozřejmě naši posluchači jsou zase zvědaví, co vymyslíme.
1: Takže se tam vlastně sejde, dejme tomu, řeknu to tak, nesourodý publikum, protože když tam hraje COP a když tam hrajou, když tam hrajete vy, takže to je takový publikum, ale ta akce je
2: společným jmenovatelem, přesně tak, je tak, prostě ta jasně, pomoc na výzkum toho Alzheimera. My jsme za...
1: Takže, přátelé, vypadá to potom v závěru tak, že rokoví posluchači, fanoušci kapely Mrakopláš a bluegrassoví fanoušci kapely COP tam potom pod pódiem křepčí a vesele tancují společně pogo.
2: No je to ale tak, jako v podstatě jsou všichni spokojení. Já týhle tý akci říkám, prostě to vlastně ten anglický výraz, ne, že to je win-win situace, ale win-win-win, protože my vyhrajeme tím, že si užijeme úžasný večer s lidma, se kterými bychom se jinak nedokázali potkat na jednom pódiu. Ti naši hosté jsou spokojení, že přispěli k něčemu úžasnému a naši posluchači jsou taky spokojení, aspoň teda jsem ještě nezaregistroval někoho, kdo by byl nespokojený, protože tím vstupným, který zaplatí, přispívají na výzkum toho Alzheimera a vlastně, když si koupí něco v té aukci těch raritních předmětů, tak tím taky přispívají. Takže my jsme třeba minulý rok za některé položky kravinky jsme vydražili třeba za 15, ale některý za 17 000, jo, protože tam byla třeba grafika od Pavla Maliny, jo, nebo nevím, teď mě nenapadá žádná z těch věcí. I letos budeme mít specialitky a zase ti letošní hosté přispějou. No a za těch 15 let jsme vybrali, tuším, že 1 300 000 korun na výzkum.
1: To je fantastický. To je fantastický. No. Hele, Martine, a ty předměty, ty ptákoviny, jako dejme tomu v vozovkách, můžou přinést i ty návštěvníci, co tam přijdou?
2: Ne.
1: Tomu jenom ti hosti.
2: Ano, jenom ti hosté, protože
1: ty
2: ono
1: se pak
2: totiž,
1: dražej. Teda
2: přesně jako. Tak, ty se dražej. Ono totiž, ono to nevypadá, ale když se řeknou, že, když si řekneme, že jsou tam 3 hudební vstupy po 4 písničkách a mezi tím jsou 2 bloky dražby, tak najednou ti to naskočí na 2-hodinový program, ani nevíš jak, protože ta dražba, tím, že ty lidi...
1: Já to znám v rokový zpovědnice, no, nám to tady jako naskakuje.
2: Ty lidi si to užívají, štengrujou se, je s tím sranda, celý ten večer uvádí Pavel Anděl a on je dokáže neuvěřitelně prostě do té hry dostat.
1: Jasně.
2: Pamatuju si, dražili jsme nějakou originální fotku s podpisem a seděli vedle sebe 2 lidi a teď prostě, respektive 2 páry vedle sebe seděli a on je dokázal neuvěřitelně dostat, protože jenom ty 2 páry se hádali a nakonec asi na 10 000 korun za jednu fotografii a on říkal, no vy jste tady, vy jste manžel, jo už ne, aha. A teď prostě fakt je v tom veliká sranda, nebo většinou, já to nechci zakřiknout, protože když potom takhle člověk mluví, tak se může něco pokazit, ale bývá tam velká legrace a všichni si to užívají a fakt všichni vítězejí, protože na konci toho všeho, krom toho, že jsme si užili výborný večer, tak minulý rok jsme vybrali přes 200 000 během jednoho večera a všechny ty peníze jdou
1: na výzkum.
2: Na ten výzkum té Alzheimerovy nemoci.
1: Ještě jednou prosím tě zopakuj letošní datum.
2: Letošní datum je 4. října, to znamená 4.10., je to neděle, příští týden v divadle v Dlouhé, Mrakoplaš kontra Alzheimer.
1: Ano, jmenuje. Název je Mrakoplaš kontra Alzheimer. To jsem chtěl slyšet. Ano, tak. Police.

Premier.

0: Odpusťte, otče, zhřešil jsem.
1: To je dobře, milé dítě.
2: Roková zpovědnice na rádiu Beat.
3: Tak tady mám první poznámky, ne spíš dotazy, ale poznámky k dnešní rokový zpovědnici. Drahomíra píše, kde najdu kameru, aby jsme se mohli dívat na zpovědnici. Zajímá nás, zajímají nás hosté i Dan. S ním nás zpovědnice baví. Děkuji, Drahuše. Tak na webovkách Rádia Beat najdete kamery, jsou zapnutý a je zapnul, když později ale zapnu. Tak, čas, to je pro tebe, Dave. Čau, Dané, moc pozdravuju Davea. On je vždycky první, kdo mi napíše k narozeninám. On snad nespí. Břeťa B.J. ze Zlína. Aha, jsme doma, jasně.
4: Hele, a tak Břeťo, já jsem ho jednou slyšel spát, tak bacha.
3: Jo, aha, já to jenom dokončím. Je asi nejlepší basák, co osobně znám, ti píše. Tyle. No a Martin zřejmě měl to štěstí, nebo smůlu,
4: no,
3: spát s Davem v jednom pokoji.
4: Hele, my jsme letos byli na šňůře v Srbsku. A já jsem si teda Davea užil. Fakt musím říct, že Dave umí spát. A umí spát tak za tři asi, jako minimálně. No.
3: Já.
4: A tomu ještě do toho zvonějí dva telefony, protože on má jeden český a jeden britský, protože maminku má v Londýně. Že? Takže když prostě mu zvonějí oba telefony, to je...
3: Hele, a funguje na něj takový to...
4: Ne, vůbec.
3: Ne.
4: Vůbec. Ne, to, protože to je česky. Když tohle děláš, tak to je česky, víš?
3: A jak to je anglicky?
4: To já právě nevím.
3: Jo. Dave, jak je anglicky? Když někdo chrápe.
0: Tat.
4: Tak to jsem nevěděl.
3: Tak to musíš jako, když Angličan jako ty chrápe, tak mám na něj, hlavně se to ty kamery, tat, jo?
0: Ano, na rytmus taky.
3: Tat.
4: Takže zase rytmus.
3: A rytmicky jako.
0: Ano.
3: Přátelé, právě jste se dozvěděli recept na chrápající Angličany, jo? Chyťte rytmus, stačí na čtyři a do toho prostě repujte. No a je to. Máte to vyřízený. Přestane chrápat. Tak, Dave, my jsme, když jsi byl na cigáru, tak jsme hráli Police. Tady Martin to tam poslal a prozradil mi, že nemáš jediný tričko, kde by nebyl napsáno nějaký obrázek, nebo tady tedy The Police.
0: Mám Sting.
3: Jo, tak, to je výjimka, jo, jasně. Ano, jasně.
4: On má takový trička, ale nenosí je.
3: Jo.
4: My jsme třeba udělali limitovanou edici mrakoplaších triček a on řekl, že tak jako děkuju, ale já to nosit nebudu. No.
3: Jo, vlastně, no, tak až bude Sting společně, budete mít dvojí basu, Sting a Davey budou hrát mrakoplaši, tak začne nosit tričko s mrakoplašem.
4: No, no, to je možná, že Sting si ho vezme dřív než ty, no, to je pravda.
0: No, uvidíme.
4: No.
3: Hele, čím tě tato kapela tak zaujala? A Sting, samozřejmě, to je tvůj vzor basisty, nebo jak to mám chápat, asi jo?
0: Všechno, jako co, když abys mi správně, jako proč líbí,
4: no,
0: nebo?
4: No jasně.
3: No proč, no?
4: Proč máš rád Stinga?
0: No, to je super muzikant. A on má, víš, jako dobrý muzikanty, jako v kapele. Že no on má jako úplně top.
4: No, on začínal... Tam nejsi, jako, ale...
0: Uvidíme.
3: To byla výborná tvoje.
0: Já už mám 57, máme čas ještě.
3: Jo, jasně. Jsi ještě mladý klub?
0: Ano.
3: A počkej, a Sting začínal jako jazzman vlastně, že jo? To byl jazzový baskytarista. Potom se chytnul ty nový vlny, nebo jak tomu říkám, New Wave.
0: New Wave, ano.
3: A dal dohromady s Copelandem a se Summersem Police,
0: no,
3: jo? Mě to taky tehrá zaujalo. Ono je to takový minimalismus, no, minimalistická muzika.
0: No, ano.
3: A už jsme asi u ty basy, jo? Aby si tam všichni zahráli. Summers si to totiž hrozně pochvaloval, kytarista. Protože měl prostor pro svoje kreace, kytarový. A Sting samozřejmě taky. a Copeland, vynikající bubeník, no, co si budem povídat, tak to šlo takhle dohromady a v té době to byl, bylo to strašně populární kapela. Já si to pamatuju, já vím, já jsem ji poslouchal. Taky jsme jeli do Budapešti ještě za bolševika. Víš, co je bolševik, ty Anglané? Co je bolševik, co je komunista?
0: Aha, tam nevím.
4: Ty jsi no, ten, to buď rád.
3: Kdy jsi přijel do Česka?
0: První to bylo 1990.
3: 1990?
0: Jo.
3: Tak víš, hovno, co je bolševik. No přesně, takže nebudu dál vysvětlovat. A to takhle. Takže my jsme do Budapešti jeli na koncert Gabriel, takový ten, jak jsi říkal,
0: jo,
3: ten,
0: Amnesty,
3: ten,
0: jo, jo.
3: Ano, Gabriel Springsteen.
0: Mm-hmm. 86, myslím.
3: No, ano. Sting. No, vidíš, to bylo za bolševika, no to je jedno, já nebudu vysvětlat. A jediný Maďarsko tehdy v tom východním bloku pořádalo už tyhle velký koncerty západních hvězd. Tady se nikdo nedostal prostě, jo. Československo tehdy bylo bolševik, Polsko bolševik, východní Německo bolševik, to jsou ostatní dráty, co ti tady naznačuju. A jediný Maďarsko tam bylo. Tak jsme tam jeli. A tam jsme zažili jeden takovej zážitek. S tím tvým Stingem. A takovej zážitek nemáš, protože já ti tady přečtu, počkej, tady přišlo něco. Rád si poslechnu znovu, jak Dan čůral se Stingem v Budapešti na hajzlu. Míra. Budapešti to bylo, ne Pštadion, znáš to. No a hrál tam teda Sting, že jo, Gabriel. A my jsme s Martinem Ruškem, to je jeden to je zpěvák, frontman Vítková kvarteta, všichni ho známe, tak jsme tam jeli společně a strašně jsme se tam ožrali. A v předvečer koncertu jsme šli kolem Nebstadionu, protože jsme hledali ten stan, kde jsme se jako někde ubytovali. Tam se bydlo kolem toho stadionu, byly stany. A se sjela celá východní Evropa, jo? Fanoušci z celé východní Evropy, protože do Maďarska jsme mohli. No ten. A teď se nám chtělo hrozně čůrat. A normálně jsme se jako vyčurali na trávu, že to a tam to bylo takový nějaký zastavěný, tak jako vzadu za tím stadionem. A tam byl takový taková budova, takový hotýlek, přilepený k tomu Nebstadionu. A my jsme tam s Ruškem vešli a tam nikdo nebyl, úplně pusto, ale otevřeno. A hrozně to tam vonělo, takový vohněný to bylo. A našli jsme toalety a tam taky nikdo nebyl, tak jsme šli tam jako k těm, jo, to, rozepli si kalhoty a tak jsme stali vedle sebe a mezi náma byla jedna ta mušle. A přišel takový chlapík, člověče, takový blondiák, vysoký, a taky se tam tako čural, že jo, a Růžek takhle upřenej o tu, víš, a jak ožrali, jak jsme byli, takhle kouká na toho chlapíka, co se postavil mezi nás a říká, Kohoute, ty vole, to je Sting. A já jsem se takhle podíval z druhé strany na toho blondiáka a říkám, no jo, ty vole, čau Stingu. A Sting odpověděl, hello boys. Zapnul si takhle ten a odešel středem. Takže, ty máš svýho idola, Stinga, spolu tam prostě žijete v té Anglii, nebo žil si, když tam byl, a nečural si se Stingem, ty ostudo.
0: No, to ještě ne, ale uvidíme.
3: No, no a já jsem musel jet ty vole do Budapešti, abych se mohl vychcát se Stingem, no to je hrozný tohleto, to je ostuda. Tak to je jenom takové, ale fakt, ale to je pravda. To se opravdu stalo a já to beru jako strašnou srandu. Už a asi je to únavný pro posluchače, že to furt opakuju, ale mám jsou furt nějaký příležitosti to znovu zdůraznit. Takže o tom to je. Zavidíš mi, Dave?
0: A čosko, ale já čoval se Jankem Ledeckým třeba, že jo?
3: Jsi čoval. Tak to ti zase zavidím já, to je pravda. Ty vole, s Jankem jsem se ještě nikdy nevychcel, no to je, no. Tak to, já si snad založím deníček.
0: On čoval o mý domu.
4: Jo.
3: Mm-hmm. Jo.
4: A ty jsi říkal, že jsi dokonce tu, že jo, ty jsi učil, a tenkrát to ani nevěděl, jak slavní lidi budeš učit, že jsi učil Esther anglicky, že jo? Hmm?
3: Vlastně Esther Ledeckou,
4: jo. Učil Dave anglicky, že jo?
3: No, to je šikovná holka. No.
0: Super.
3: na jedné olympiádě, na jedné olympiádě dvě zlatý medaile ve dvou odlišných disciplínách, to je fantastický prostě. No. No.
4: A tak. Dave je skromnej, to ještě řeknu, ono to totiž, on o tom jako nemluví, ale jestli existujou, a ne, budou jich tisíce možná, nahrávky Stinga, které třeba ani nebyly na nějaký desce, tak Dave je má. On sbírá i ty rarity, nejenom, že sbírá ty trička
3: jako
4: polis.
3: Rarity, jako demáče? Jako
0: mám jako to celé, asi 1000 sedečko, asi 500 vinou.
3: A kde jsi to sebral?
0: Tak hlavně v Anglii, ale jako už dělal od...
3: A to bylo přístupný veřejně?
0: Ano. Jako koupil jako poslední 40 let. Že?
3: Jo, aha. No tak to je fantastický, ale...
0: 500 kasetů, no. Asi 100 DVD, i ten koncert...
3: Na v tom nepřítajil.
4: Má to jednu nevýhodu. Přijdeš k němu domů a řekneš, hele, Dave, postil bys mi nějakého Gabriela a můžeš si vybrat jenom ze Stinga. Jako.
0: No. No. To je pravda.
3: Gabriela tady mám, teda měl jsem taky, ale toho jsem smazal, ale mám tady Stinga. No, no, no. Hele, kluci, pojďme dát zase to nejlepší, co si můžeme dneska dát, a to je to, že vy nám živě zase zahrajete.
4: Tak jo, tak teďka zahrajem další mrakoplaší píseň Déšť. To se vlastně teďka na podzim celkem hodí.
3: No to jo, ona je strašná, prosím tě.

píseň já už znám a nic mě neudrží. Když ho slyším hrát, musím za ní ven.

0: Rocková spovědnice.
1: Tak, Martin a Dave z kapely Mrakopláš, slyšeli jste hrát živě. Já jsem se teda výborně bavil, akorát tam Martin trošku překvapil, že mám solo, se nevěděl, jaký solo a na co solo, protože hřeben jsem nechal doma. On má hraju na hřeben, že jo? Tak a když s někým hral, tak studuju týden partitury, že jo, abych se to naučil, nedělám se prdel samozřejmě, no. Ale bylo to výborný, rád jsem si sám zaspíval a doufám, že jsem vám to tolik neskazil.
2: Ne, bylo to krásný.
1: Jo, jo, tak jasně, to bylo. Ne, ale jo. Taková ta, jak se jí říká, ta milosrdná lež člověka potěší. Jenom tady mám poznámku technickou. Milí posluchači, tady se mi někdo ptal, jestli že byste nás chtěli vidět na kamerách, tak je to, jsem to poplet, já nejsem technický typ, tak na kamery se to zaznamenává ten dnešní večer a pak ho můžete vidět sestříhanej na webovkách Rádia Beat. Tolik k tomuto. A teď se chci vrátit s Martinem především k akci, která se jmenuje zřetelně...
2: Ano, Mrakoplaš kontra Alzheimer.
1: Tak, a budeme se bavit, protože Martin nám nastínil, nebo nám vlastně okomentoval ty minulý ročníky, nebo princip týhletý akce, to je důležitý. A teď něco blíže konkrétněji k té, která bude teď vlastně za týden skoro.
2: Za týden, no, za týden kousek.

0: Já to jasně. Je překvapení, ale myslím si,
1: já
0: že...
1: Já jsem si hned říkal, že tahle otázka je píčovina. No,
0: no ale jako není, jo. Myslím si, že v podstatě bys minimálně na jednu z nich přišel záhy, ale taky nebudem prozrazovat, prostě je to jedna z těch, který jsou tak dobře známí, že si myslím, že naši posluchači si je, nebo si ji rádi zaspívají spolu s námi.
1: Přímo na místě, ano.
0: No. No. Takže Michala tam budeme mít a druhým hlavním hostem je Miloň Čepelka. Miloň Čepelka sice není zpěvák, i když v divadle Járy Cimrmana taky zpívá, ale možná posluchači nebudou vědět, že on je úžasný textař. Mimo jiné třeba písnička Dobrodružství s Bohem Panem, kterou zpívala Marta Kubišová, tak to je jeho text. Zároveň on píše krásný básně a vydal sbírku sonetů. No a my jsme ho požádali, zda by teda nebyl součástí našeho večera, protože mimo jiné z divadla Járy Cimrmanovou jsme tam měli onehdá i Zdeňka Svěráka, tak Miloň Čepelka přislíbil účast a my jsme zhudebnili 4 jeho sonety. Takže jsme do toho vstoupili autorsky a zazní tam 4 sonety. Specialitou tohoto večera bude i to, že teda Miloň Čepelka tam měl být osobně, ale protože letos slaví 90. narozeniny a bude to shodou okolností zítra.
1: Bude mít kocovinu, jo.
0: No, to jako to kdyby. Jako
1: promiňte, pane takové, Čepelko.
0: To je prostě, jako myslím si, že na to právě vůbec nebude mít čas. Jo, protože krom toho, že došlo k té smutné události, že zemřel Jan Hrabeta v červnu letošního roku a v divadle museli přeobsadit spoustu her a vlastně dělali se tam změny, tak on v rámci svých 90. má tolik povinností i třeba v rádiích a v televizi a tak. Tak zkrátka dostali jsme Černýho Petra a Miloň Čepelka tam nebude moc být osobně. Ale všechno platí a on tam bude virtuálně. Takže my budeme pouštět Miloně Čepelku z plátna. On tam bude s námi, bude komentovat všechno, co se tam bude dít, řekne posluchačům něco o těch sonetech, které tam zazní, přispívá i do té aukce dalšími svými raritními předměty.
1: Takže budete ve spojení na dálku, chceš říct?
0: No, bude to záznam. Bude to záznam, protože on totiž v tu dobu, kdy budeme mít my náš koncert Mrakoplaš kontra Alzheimer, zase to říkám, tak bude mít další vystoupení. Někde v Pardubicích, tuším. Že? Takže fyzicky by to prostě nezvládal. Nicméně my předtočíme všechny ty jeho vstupy tak, jako by tam byl, protože to, co on bude říkat ze záznamu, tak vlastně bude v návaznosti na to, co jsme se domluvili, že jo, bude říkat i během toho večera, když by tam byl naživo. Mhm. Takže to je druhý host. No a protože ten večer bývá hodně speciální, tak tam spolu s námi bude hrát i klavírista Slávek Brabec, což je zároveň klavírista divadla v Dlouhý. A budeme tam mít dalšího exkluzivního hosta, který doplní ty dva hlavní, a to bude Ondřej Konrád na harmoniku, bude hrát sola.
1: Ten ještě žije?
0: No. Ondra jako žije, hodně žije, no. Ondra žije.
1: A já se omlouvám, Ondře. Ondřejho je taky si známe leta.
0: S Ondřejem je taky velká legrace často. No a mezi dalšími hosty, kteří se tam objeví, bude i Vladimír Secký, zvaný Boriš Secký, slavný to saxofonista, jestli si posluchači Rádia Beat budou vzpomínat na většinu sol, který kdy kdo zahrál na nějaký CDčka saxofonem, tak je to právě solo většinou z Boriše. On snad hrál se všema tady v republice, včetně velkého Káji, tak jo, myslím, že ho všichni si budou pamatovat i z televize. Takže ten mimo jiné bude hrát jednu z těch dvou písniček, který máme i připravenou s Michalem Prokopem. No, tam je to ságo taky.
1: Jasně.
0: Nápověda mír.
1: No. Já mě jenom tak zajímá, jenom bych se chtěl doptat, ale nemusíš to prozrat, protože to překvapení. Sonety, Miloně, v jakém stylu jste je zkomponovali?
0: Ve stylu Mrakoplaše.
1: Ve stylu Mrakoplaše, no, jasně, takže jasně. Bych
0: mě. No v podstatě ano.
1: Aha.
0: Ano.
1: A budeš mít nějaký záznam?
0: No, budeme mít záznam, no.
1: Tak koukej to poslat pak, to mě no, zajímá.
0: No, nás to taky bude zajímat, jak to dopadne, protože samozřejmě je to náročný to v tak krátkém čase připravit. Nicméně máme z těch písniček radost a pokud nám to pan Čepelka dovolí, tak...
1: Tak je dáte do svýho repertoáru. Na to jsem se chtěl zeptat právě. Výtečně. Mrakopláž

0: Tedy Martin a Dave, mými hosty, hledač. No, já už jsem se skoro našel dneska večer, tak tuhle tu písničku od Mrakoplaše si můžeme hlídač. Hlídač nebo
1: tak
0: hledač?
1: Tak teď jsem, že ne hlídač. No, tak to jsem zvědavý, jak to teďka ten oslý místek, jak ho jako se staví.
0: Teď tam potom přemýšlím.
1: My jsme tě hlídali, abys to řekl správně.
0: Ano, oni mě hlídali, abych to řekl správně, já jsem to řekl blbě, jak je mým zvykem.
1: A řekni, Dave, jak je u vás hlídač, nebo jak ty říkáš hlídač?
2: Watchman, ne?
1: Watchman?
2: No, třeba no. Ano.
0: A hledáč? Který něco hledá?
2: Search.
1: Searchman.
2: Searchman.
0: No, já vidíte.
2: Nevím, jako angličtinu už je pryč.
0: No, tak oni mě tady obvinují, že jsem popletl název písničky z hlídače na hledáč a sám Dave se v tom nevyzná v angličtině.
1: Ale měl bys někdy slyšet, jak Dave má jako názvy našich písniček v té češtině. Jo? On to občas nedokáže ani jako říct, jak se jmenujou. Jo? Jako možná, jo? Řekni tady tuto písničku návod k použití. Jako, jo?
2: A protože déjà vu jako návod, já to nevím, já nemám ani nastaný, že jo, jako jdeš.
1: No, takže hlídač, když by to vůbec, on ví, od čeho to je, ale jak se to jmenuje, stejně neví, takže klidně hledač.
0: No, přesně, no.
2: Ano.
0: Tak Dave to neví a já to mám vědět, no, dobře. Ano. Hlídač, Mrakoplaš.

0: Jen suše oznamuji, přátelé, že jsme...
1: Roková zpovědnice.
0: Jak sami slyšíte, jsme v poslední hodině rokový zpovědnice. Mými hosty jsou Martin Kalenda a Dave Mendes Mendoza, jak dostal ode mě nový umělecký jméno. Počkej.
2: Já chci taky nějaký umělecký jméno, mě tak napadá.
0: Chci umělecký jméno.
2: No, to jsem na tebe zvědavý teď.
0: No, to říkáš brzo teda, Matěj. Já tady celou dobu přemýšlím o Mendozovi a ty chceš tohle... No,
2: ale mě teďka napadlo, ale vlastně...
0: Já už, mě, už jsem to myslím.
2: No.
0: Opravím, jo? Dnešními hosty jsou členové kapely Mrakoplaš, tedy Martin Kalendář Kalenda a Dave Mendes Mendoza.
2: Ano,
0: Kalendář dobrý.
2: Jasně, úplně parádní.
0: Jo?
2: Jasně, děkuju.
0: Jak se řekne, ale anglický kalendář, Dave?
3: Kalendář.
0: Kalendář, no prostě kalendář. Ten... To, no jak se to řekne anglicky?
2: No teď to říká.
3: Kalendář.
0: Jak?
4: Kalendář.
0: Kalendář.
4: Yes.
0: Jo, kalendář.
4: Yes. Kalendář.
0: To je lepší. Martin Kalendář.
4: Martin Kalendář.
0: Kalendář. A máš jméno?
2: Děkuju.
0: No, já žádný umělecký nemám.
2: No tak, ale víš proč?
0: Maximálně Dan Kohula Kohout, no, ta je, a to zní blbě, že jo. No.
2: No. A tak jako není to blbý úplně.
0: Není, jo.
2: Ne.
0: Jsi šutnej na mě. Takže, teď si pustíme Whitesnake a pak připravíme to překvapeníčko s klukama pro vás, pro posluchače. Opravdu buďte v pozoru, musíte dávat pozor, jelikož ve hře jsou dva vinily, tedy dlouho hrající LP, vinily od kapely Mrakoplaš. No a to si nemůžete přece nechat ujít. Tak, jdem na to.

0: Jen povídejte, povídejte, my posloucháme. Roková zpovědnice na Rádiu Beat.
1: No a my vás teď s Martinem a s Davem připravíme, přátelé, na takovýto překvápko. Překvápko pro vás, ale musíte se zasloužit. Potřebujeme vaši správnou odpověď, ano? My chceme znát název akce od vás, která se bude konat, Martine.
2: Ta akce se bude konat příští neděli 4. října od 19.30 v divadle
1: Dlouhé. Virtuálně tam bude Miloň Čepelka.
2: Ano.
1: Přímo osobně tam bude Michal Prokop.
2: Ano.
1: Samozřejmě všechny zveme na tuto akci, ať se přijdete podívat. A Mrakoplaš tam bude hrát 4 pecky Michala Prokopa, 3.
2: Uvidíme ještě, jak to dopadne.
1: Budou doprovázet prostě Michala Prokopa, ano. Který tam bude hrát svoje pecky za doprovodu Mrakoplaše a Mrakoplaš tam bude hrát samozřejmě svoje pecky.
2: Jasně, to taky.
1: Tak, jak je to. A uvádí to Pavel Anděl.
2: Ano.
1: Abych to všechno shrnul. Tak, první, kdo napíše SMS-kou a druhý, kdo napíše SMS-kou, já to tady hned zaznamenám, správnou odpověď, jak se ta akce jmenuje, když tak mě, Martine, opravuj, kdybych řekl něco blbě.
2: Zatím ne.
1: Jako třeba hledač, hlídač, jo, a tak dále. Jo, pohodě. Tak kdo první a druhý napíše SMS-kou sem do Rádia Beat, jak se akce jmenuje, tak získá první album na vinilu kapely Mrakoplaš a ten, kdo napíše jako druhej, kdo to stihne, tak získá druhé album kapely Mrakoplaš, samozřejmě na vinilu. Ty vole, to bylo namáhavý.
2: No, jako, já jsem se chvilku bál.
1: No, já jsem takhle logicky v životě nemluvil, tyjo, aby to měl. No dobrý, tak fajn.
2: Pochopil jsi to, Dave?
3: Ano, já to vím.
2: Jo, ty to víš?
3: Ano.
2: Ty to nesmíš říkat.
1: Ne, ty to víš.
2: Ty nemůžeš vyhrát.
1: Ty nemůžeš vyhrát.
2: Ty jsi tady v Čechách, ty nemůžeš vyhrát.
1: Ne, tady vyhrávají Češi.
3: Aha, okej.
1: Jo?
3: Já jdu domů.
1: Nemusíš chodit domů. Máš vízum.
3: Mám.
1: Český. No tak nemusíš chodit domů, to je v pohodě. To je v klidu. Ty můžeš vyhrát jenom vízum, ale žádnou ještě navíc vlastní kapely, tyjo.
3: Já nepotřebuji vyhrát, já mám jako na srdečko, jako ty album.
2: Jo.
3: Já mám na srdečko.
2: On to má na srdečko.
1: Jo, ty máš na srdečko.
2: Ne, a on má hlavně ty srdečka toho Stinga.
1: To je pravda. Na to jsme úplně zapomněli. Kluci, vy mě rozostřujete. Chtěl jsem říct, rozkoncentrováváte.
2: Nebo ale to zřek hezky.
1: Že jo,
2: to bych já to zas nedokázal.
1: Takhle bys to neuměl říct. Tak, bude Michal Prokop na téhle akci hostem, to už bylo několikrát řečeno, tak proč ne Michal Prokop?
4: Mám strach z poraženců, z falešných proroků,

0: Rocková spovědnice.
1: Takže odpovědi, výherní odpovědi, musím říct, 100% přišly okamžitě. Ta správná odpověď zní, Martine, jak se jmenuje akce?
2: Ať to řekne Dave.
3: Já se pomenu.
2: Jo, ty jsi.
1: Řekni to.
2: Mrakoplaš kontra Alzheimer.
3: Aha, mrakoplaš kontra Alzheimer.
2: Jo, no vidíš to, ví to, ví to. Tak mrakoplaš kontra Alzheimer, benefice, která propukne 4. října v neděli v 19.30 v divadle v Dlouhý spolu s Michalem Prokopem, který teďka dohrál před chviličkou, a s Miloněm Virtuálním Čepelkou a Borišem. A
1: my máme i pro Miloně už umělecký jméno Miloň Virtuál Čepelka. No, vidíte to. Prosím vás, ale správná odpověď je ta správná úplně mrakoplaš kontra Alzheimer.
2: Dobře,
1: a ne, jak říkal Dave, mrakoplaš kontra Alzheimer.
3: Ano. Sounds...
1: I když to se dá taky uznat. No,
2: jo, teď víš, kolik je tady Britů a Američanů v Praze.
1: Totiž, no vidíš, a to ani nevíme, jestli to vyhrál Čech, Brit, no. Američan, nebo Eskimák nějaký.
2: Ale líbilo se mi, jak jsi říkal, že jeden z těch posluchačů poslal těch SMS-ek hromadu během dvou vteřin, aby vyhrál obě desky.
1: Ale Jirka, Jirko, ten se jedinej podepsal.
2: Jo. A Jirko, zdravíme tohle toho fanouška, to je skvělý, že chce obě desky.
1: Ano, ano, to je fajn. Jirko, ale tohle se nepočítá, jo, když jich pošleš 120 tisíc, co jsem tady zažil za ty léta na rádiu být v různých soutěžích, že tam někdo nasázal, aby byl první, druhý, třetí v pořadí. Tak to neplatí, protože já to číslo tady vidím, takže platí vždycky jenom ta jedna SMSka. Ale snaha se oceňuje. Já nebudu prozrazovat telefonní čísla, která vyhrála. První správná odpověď, jenom upřesním, přišla SMSkou ve 22.20 a ta druhá ve 22.21. A pak to bylo teda fofr jako svině, tam už se to všechno vyšlo do té 21. minuty po 22. hodině. A byl to teda fofr, přátelé. Jirka samozřejmě, ten se vešel do 2 minut se svými 120 SMS-kami, ale jinak v pohodě. Takže jenom...
2: Gratulujeme, Jirko.
1: Ale jinak ještě technická poznámka, respektive informace. My se vám ozveme na to vaše číslo, tedy těm dvou výhercům. Jeden dostane první album Mrakoplaše, druhý dostane druhý album Mrakoplaše. Tím bychom to ukončili. Díky, že posloucháte a že o to máte takovýhle zájem. Jiříku, ty opravdu, možná bys nějakou třeba Jirkovi poslat.
2: A on byl první nebo druhý? Byl druhý?
1: Ne, on bohužel... Před ním bylo ještě mraky lidí, kteří poslali pouze jednu SMSku. Jirka to pak rychle jako to doháněl, tam rval.
2: No tak,
1: jo, napsal tak, 120 SMSek, ale už pozdě.
2: Tak jako. Ať nám napíše, no Jirko, napiš nám na mrakoplaší mail, protože za tuhle zásluhu vlastně za nás utratil přes SMSky tolik peněz, jako kdyby si skoupil to album. Tak třeba něco vymyslíme a pošlem ti nějaký bonus. Tak ozvi se nám na mail kapelní a něco určitě vymyslíme. Snaha se počítá.
1: Třeba Martin, jo. Martin Galenda dělá výbornou bramboračku. Tak ti pošle kastrůlek třeba z bramboračku. Jo. Ne, to je blbost.
2: To střehnal.
1: To by se vylilo. Ty se o bramboračku nedělíš. Když uděláš bramboračku, nedostane nikdo ani ťuk. Tak dobře, tak tohle jsme vyřešili. Takže znovu zopakujeme, přátelé, já chci, aby to, on už je možná i otrávený ze mě, Martin, já chci, aby to neustále opakoval, ale pro tuto chvíli se to hodí v rámci té soutěže. Takže správná odpověď je mrakoplaš kontra, nebo versus Alzheimer.
2: Kontra. No. To mám z to splet teďka.
1: No, já pletu vždycky, ty už seš na mě zvyklý na ten večer. Kontra Alzheimer. A akce se koná v divadle v Dlouhé příští neděli a to datum já v hlavě prostě si nedokážu uvelebit, tak řekni to datum.
2: 4. října.
1: 4. října.
2: Je to neděle.
1: Tak, bude tam Michal Prokop jako host, Mrakoplaš, výborná atmosféra, to si pište. A navíc se můžete pobavit dražbou velice neobvyklých předmětů, co tam přinese Michal Prokop. Například. Mě zajímalo, co tam Michal přinese.
2: Hele, no i... Dobře, tak řekněme, že tam budou celkem osobní věci od Michala Prokopa. Já to... Tak a dobře, tak já řeknu jednu z nich. Michal Prokop 75 nám dostal dřevěnou kazetu s vínem.
1: A on přinese víno, jo?
2: Ne, počkej.
1: Víno vychlastal.
2: Víno vychlastal samozřejmě, jo. Ale pozor, bacha. Je to dřevěná kazeta s jeho jménem 75 nám. Prostě dostal jenom jednu takovou.
1: Počkej, takže tam je Michal Prokop 75.
2: Tam je napsáno Michal Prokop 75. A ty dvě flašky my dodáme. A budou to sekty. S vynětou jsme nechali vyrobit vyněty z toho večera, takže bude vyněta z jednoho známého českého vinařství s vynětou Mrakoplaš kontra Alzheimer.
1: A teď, jasně, teď jsi mě navet na doplňující otázku. Sekty, šampáňo.
2: Ano.
1: To je nápoj, který se obvykle daruje nebo otvírá, když je nějaká příležitost, když je oslava, když je výročí.
2: Ano.
1: Jo, kromě Silvestra, to já nesnáším Silvestra, ale když jsou výročí, když má někdo narozeniny a tak dále, svátek. My jsme ještě neřekli, že v rámci akce Mrakoplaš kontra Alzheimer se bude slavit i nějaký výročí, nebo řekli?
2: To oslý můstek dobrý, ale já to upřesním, jo.
1: No.
2: Hned jak skončí tenhle ten večer Mrakoplaš kontra Alzheimer, tak Mrakoplaš vyjíždí na šňůru k 30 letům. My slavíme letos 30 let.
1: No, říct, a proč oslý můstek?
2: No protože to neproběhne na tom Alzheimerovi, to už bychom nestíhali.
1: A tak to tam snad připomenete, že máte 30. Dobře, výročí,
2: no,
1: ne?
2: Tak jako možná, ale tam ten večer je hlavně o tom boji proti Alzheimerovi a ne o Mrakoplaši 30.
1: Ale Mrakoplaš to spolupořádá,
2: no, no to
1: přece.
2: To jo.
1: Tak jako si zaslouží, aby jsme to připomněli.
2: No tak to jo.
1: Abyste to tam řekli.
2: Ano. Nechceš, já to řeknu klidně tady.
1: Nechceš dobrýho manažera náhodou. Jako... No,
2: prosím tě, 30 let ho scháním, ty o nějakým víš.
1: No, já bych věděl. A byl by drahej teda, když ani nechcete říct, že máte 30 let na akci, kterou spolu pořádáte,
2: no jo,
1: rozhodně nebudete zasa... Domluvíme se o prachách a ještě pak se píču, nebudu tě tady prozrazovat do éteru. Já konečně jsem dostal nějakou práci.
2: No to si ještě právě řekneme. Ne, ale je pravda, že opravdu slavíme letos 30, na nás s Davem to tak nevypadá, na ostatních členech kapely už trošičku, jo, ale prostě vyrážíme na
1: když
2: šňůru.
1: Když jsi cucák, když je ti 52, ne?
2: No je, no, teď taky říkám, že jsem krásnej, ne?
1: 52 letý jsou největší hvězdy pornofilmu, dokonce, co jsem někde slyšel.
2: Fakt? No. Ale a když tobě bylo, Dave, 52, byl jsi hvězdou pornofilmu?
1: No Dave určitě.
3: Jako, ano.
2: Jo, tak, jo, tak asi jo, no. Tak to mě ještě všechno čeká. To musím stěhnout celá rychle, že za pár měsíců je konec roku už.
1: To pak konec roku, ale konec erekce. To je jedno.
2: No jo, no tak.
1: Jsme tě trošku zahli.
2: No, ale to nevadí. Já se s tím oslým úzkem vrátím zpátky k těm třicátinám. Ne, přátelé, jenom to jsem chtěl říct, že vlastně vyrážíme na šňůru, ta bude mít, tuším, že nějakých 14 zastávek po celé republice. Takže budem třeba v Plzni, vlastně bude to klubová šňůra, bude to klubový tour, budeme v Plzni, v Andělu, nebo budeme v experimentálním studiu v Liberci. Mnohde hrajeme s dalšíma kapelama, někde hrajeme sami, tak v tom Liberci budeme třeba hrát s kapelou Poslední šance, Míry o šance. Budeme třeba hrát v Jihlavě, nebo v Přerově, ve V klubu, tam budeme taky. V Ostravě, to je prostě naše oblíbená štace, Brno taky. No a celý to zakončíme v polovičce ledna, už to bude, a to bude vlastně velký narozeninový koncert i s hostama v Malostranské besedě, bude to 15. ledna. Tak tam zakončíme naší šňůru k 30 letům a budeme se bavit se všema kamarádama i s posluchačema a budeme slavit, že jsme to přežili těch 30
1: 15. let. Let na besed.
2: 15. let na besed.
1: Závěrečný koncert.
2: Ano, ano.
1: Ne, že to tam znížíte v šatně. Je tam hraje 22. potom.
2: No tak vidíš, no. Tak aspoň víme, že vám tam máme něco nechat na památku.
1: To je vzkaz. Kohoute, na nás přišli lidi. Jsi zvědavý na tebe. To mě bude stačit tohleto. Tak, dobře, tak já myslím, že jsme si řekli kluci všechno, ne?
2: Doufám.
1: Ale ještě jsme, ještě máme spoustu času. A no máme dost.
2: Jo, jo,
1: ještě si něco řekneme určitě. Ale už se zase těším, až něco zahrajete spolu. Máte připravený teď nástroje?
2: Můžem, jo? Můžem.
1: Můžem, jo?
2: Jasně, jasně.
1: Tak přátelé, pozor, pozor, já to musím uvést, ty vole, jak ve Wembley, to, abych to nesplet zase, jo. Jak jsem to říkal, budou vám hrát členové kapely Mrakoplaš, Marty Calendar Kalenda a Dave Mendes Mendoza. Please, mistress.

se na tuhle tu chvíli. Jestli je to prvně, jo, anebo jsem to zažil, zatím je to ale nad mý síly.

0: Posloucháme Roková zpovědnice na rádiu Beat.
1: No a roková zpovědnice na rádiu Beat, dnešní roková zpovědnice na rádiu Beat je u konce. A já musím tedy říct, že pro mě to byl velmi slovo zábavný, je stupidní, velice inspirující a inspirující večer plný srandy, takhle to řeknu.
2: A takhle se ten Dave tváří i na koncertech.
1: No, jako, takhle, jo? To je nejlepší basák. Jednak špičkový muzikant a ještě se furt tváří, že je svět nádherný, no, ty vole.
3: No, to dneska je dneska večer byl krásný.
1: Já vím, no.
3: Já jdu na pivo potom na herbebářiska. Ano.
1: No, takže fakt to bylo strašně osvěžující, musím říct. A navíc teda to musím říct trošku vážně teď, že to fakt slouží dobrý věci. Slouží to koncertu nebo akci, která podporuje, a já myslím, že Martine, ty to řekneš líp, podporuje
2: výzkum léčby Alzheimerovy nemoci. Protože jak určitě víte, bohužel Alzheimer ještě stále není léčitelný, ale dá se zpomalit.
1: Ano.
2: A to je mimo jiné věc, na který pracuje pan profesor Aleš Bartoš, který mu posíláme všechny ty peníze, které vybereme na tom koncertu, ať už formou vstupného nebo tou aukcí raritních předmětů. No a on třeba vymyslel rychlý testy, který si každý člověk může udělat v lékárnách, což dřív nebylo. Takže i když třeba má jenom pochybnost o tom, jestli je všechno v pořádku, může dojít do lékárny a tam si udělat test, který mu napoví, jestli má smysl navštívit neurologa nebo pana profesora Aleše Bartoše.
1: Proč jenom v lékárně?
2: Ne, proč jenom. Že místo toho, aby si šel ke svému doktorovi a bál se...
1: Můžeš i v lékárně.
2: Můžeš i v lékárně, jo. V podstatě vymýšlej způsoby, jak to udělat, aby se ten člověk, který má třeba začínajícího Alzheimera, dostal do léčení co nejdřív, protože časná léčba zpomaluje toho Alzheimera. A to je vlastně ten základ, na kterým pan profesor pracuje a musím říct, že úspěšně, nebo můžeme to říct a jsme rádi, že to tak je. Spolu s tím spolupracuje s dalšíma lidma a snaží se vlastně přijít na to, jak to vzniká, protože to se taky do dneška neví. No a všechny ty peníze, které vybereme, půjdou právě na
1: tenhle ten výzkum, který pomáhá, ale přátelé, pozor, teď mluvím taky naprosto vážně, i když s úsměvem, ale tahle ta choroba je taková degenerativní choroba a je stále častější. Asi je to stylem života, asi je to tím stresem, který nás rok od roku stále víc sužuje. Tedy aspoň já si to myslím, možná pan profesor si to poslouchá, řekne, co tam ten kohout žvaní, ale v každém případě vím, že se to objevuje čím dál tím víc, nebo se o tom víc ví. Možná.
2: No a mimo jiné, ten jeden z těch aspektů nebo důvodů, proč ten večer proti Alzheimerovi děláme, tu benefici mrakoplaš kontra Alzheimer, je i to, že lidi se o tom víc dozví, zjistí nějaký nový informace a one nejsou jenom pro postižený Alzheimerem, ale i pro rodinný příslušníky, protože mnohdy ten Alzheimer je hodně náročný i pro rodiny.
1: Přesně
2: těch
1: tak.
2: Postižených.
1: Jako každý tyhle ty závažné choroby postihou bohužel i rodinu, protože pokud jste dobrá rodina, tak se o toho nemocného příbuzného postaráte.
2: Ale a to během toho večera dochází k výborným věcem. Samozřejmě je úplně skvělý, když některý z muzikantů zapomene kus textu nebo zahraje nějakou špatnou notu. Hned přesně víme, proč to je. Jako, jo.
1: Tak přátelé, musím se vám přiznat, to si řekl moc hezky. Já mám Alzheimera už od svých 14 let, co jsem vzal do ruky kytaru a napsal si své vlastní texty. Já se nepamatuju dokonce naspaměť ani jeden svůj vlastní text. Je to velký problém. Já mám asi nějakého takového zvláštní odrůdu, nebo respektive tady té choroby, tak... Ale já tam snad přijdu na ten koncert.
2: To přijď, jako, jste srdečně zvládni, vy posluchači samozřejmě taky, ale jenom tohle to jsem přesně říkal panu profesoru Bartošovi, že jsem na tom možná podobně jako ty. A on říkal, ne, Martine, ty nemáš Alzheimera, ty jsi jenom roztržitej. tak byl na mě
1: moc hodnej.
2: Já
1: jsem roztomil, roztržitý, roztomilý člověk. Tak to je krásný. Ale počkej, ale jak jsi mluvil o těch testech, že i v lékárně už se můžeš udělat, a já jsem se ptal, proč v lékárně to, na to neexistuje nějaký, že si na internetu najdeš nějaký test.
2: Ano, teď už jo. A je to zase práce toho týmu pana profesora Bartoše z AD Centra. Teďka tuším, že se ta stránka jmenuje abadeko.cz. Všechny ty informace naši posluchači najdou buď na stránkách naší kapely mrakoplaš.cz, nebo ať přijdou na ten večer a pan profesor jim tam ukáže spoustu věcí. Můžou ho tam kontaktovat, můžou se s ním pobavit právě o těch třeba jejich obavách, anebo prostě jenom tak si přijdou poslechnout něco, co může mít význam do budoucna. No.
1: Martine, zkoušel jsem text na sobě?
2: Jo.
1: Test, teda
2: jo,
1: ne text.
2: Zkoušel. Totiž, když jsme začali s těma... Počkej, ještě, máme ještě chvilku? Jo. Totiž, když jsme začali dělat ty večery, tak pan profesor potřeboval kromě těch svých pacientů i nějaký zdravý seniory na testování, aby srovnával funkčnost mozku, těch kognitivních funkcí a těch věcí. No. Takže já jsem tam nanominoval moji maminku, která v té době byla zdravý senior. A během 2 let se z ní stal pacient pana profesora Bartoše, protože ona regulárně onemocněla Alzheimerem. Takže já jsem sledoval v přímém přenosu, jak to postupuje. A když byla na prvních testech, právě aby měl ty srovnávací testy těch nemocných a těch zdravých.
1: Když byla ještě zdravá,
2: tak jsem si ten test dělal taky. Hele, já bych neprošel. Jako. To jsou totiž, ty si musíš pamatovat spoustu věcí, ale je to prostě skvělý, že si vlastně člověk uvědomí, jak ten mozek funguje. Jsou tam samozřejmě jednoduché otázky typu, co je dneska za den, jaký je roční období, protože ten člověk, který už to Alzheimera má, tak vlastně ztrácí pojem o tom čase, prostředí, místě a tak dále. Jo, ty nejdřív zapomeneš na to, kolikátýho je za den, pak začneš zapomínat ty vlastní vzpomínky a nakonec začneš zapomínat lidi. A všechny tyhle ty věci jsou v nějakým postupným čase. No a ten test má ukázat, v jaký seš fázi. No a pak samozřejmě jsou tam i otázky typu zapamatuj si tady 4-5 věcí, které jsme řekli před 2 minutami. A tam jsem pohořel teda. Takže, ale prej to není ten Alzheimer říkal, prej to ta roztržitost. No.
1: Já se tím... Dobře, že jsi mi to řekl, protože ty věci, které jsi teď popisoval, které jsou v tom testu, tak většina, tam bych naprosto neprošel, tak si říkám, hold, já jsem takový roztržitej, jako třeba to, jaký je roční období, no. Tak to vím,
2: no
1: že...
2: No tak, vyhráváš.
1: Počkej, že nějak, tak nějak už se smráká. To bude asi podzim, no, že jo? Jsi? No, tam bych prošel, ale kolikát je dneska, fakt nevím. No. Takže jako to je síla, jo. No ne, úplně. Pozor, já si z toho nechci dělat srandu.
2: Dělejme si z toho srandu, ono totiž nic jiného s tím dělat nejde. A i ten večer je takovej, prostě děláme si z toho srandu, ale upozorňujeme na to a snažíme se pomoct.
1: Děláme si z toho srandu, upozorňujeme na to, že to existuje, a kluci navíc dělají už 15 let akci, která těmhle lidem pomáhá, a věřte, přátelé, ať se teď možná v tuto chvíli cítíte zdatní ještě postarší mladíci, za chvíli půjdeme do prdele všichni. Tak, tím bych to takhle zakončil a poprosím ještě Martina a Davyho, aby zahráli poslední živou, protože mě se strašně to vaše hraní líbí.
2: Jo, jo, tak děkujeme.
1: Já myslím, že...
2: Tak snad jsi jedinej.
1: No, já myslím, že rozhodně jo. Ne. A tím se bohužel rozloučíme, ale zase si říkám, že bychom ještě mohli příště, třeba za půl roku nebo za čtvrt, to je jedno, zase nějaký jiný téma, třeba víc Mrakoplaš, víc písničky Mrakoplaš.
2: Můžeme.
1: A že bychom udělali zase nějaký model, kde by se hrál teda taky živě. Třeba by přišel i Pavel, ne?
3: No,
1: to
3: se
1: tady vejdete, ne? No, akorát bubeník zase bude smutnej.
2: No, to bude, ano.
1: No, a že bychom to mohli takhle zopakovat, ale tak zase jo, trošku na jiný téma, že jo?
2: Jasně,
1: tak jo.
2: My jich máme.
1: Jasně. Tak jo. Martin Kalenda a Dave Mendes, teď vám řeknu takhle, abyste nebyli, přezdívky si nechám pro sebe, to já pak uveřejním na Facebooku třeba, jak se nově jmenujete. Tak byli hosty dnešní rokový zpovědnice. Kluci, díky za tohle fakt skvělý, milý setkání, ať se ta akce vyvede, ať vyberete hlavně co nejvíc money, že jo?
2: Děkujem.
1: Ať to těm lidem pomůže. Tak jo, hele, mějte se.
3: Díky. Taky děkuji.
2: A my se rozloučíme písničkou, kterou si bereme na každý koncert, přestože teda není autorská od nás, je od Petra Jurkoviče, to je náš dvorní stavitel kytar, nebo byl, výborný bluesman, náš kamarád.
1: Bluestone Fest je na jeho počest.
2: Jurkofest.
1: Ale teď už je to Bluestone.
2: Teď už je Bluestone. No, tak zkrátka, s Petrem jsme toho hodně zažili a my si ho písničkou Návody vozíme sebou na každý hraní.
1: Jasně. Martin a Dave, Mrakoplaš, kluci, díky a dobrou
2: noc. Taky děkujeme, dobrou.
1: Ahoj. Děkuji.

klid. Jenže jednou věcí jsem se nikdy trápit nepřestal, protože jsem na Dana žádnej návod nedostal. Jo!

tady, den končí, všechno je hotové. Je čas se posadit a dát si nohy na stůl. No dobře, tak nohy nechte na zemi a užijte si tu pohodu. Půlnoční album na rádiu Beat.

0: take the stones. I have some less valuable ones we can keep in the box.
1: But why?
2: We have no idea what else may face us on this journey.
0: Let us call it a quaternary plan.
3: Right. Time to go.
4: Vážení posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Krásné nálezy. Hudební galerie známých, neznámých i zcela raditních rockových nahrávek od 50. let po současnost. Příjemný poslech rádia být vám přeje Jaroslav Císař. Dnešní díl Krásných nálezů jsem věnoval britskému hudebníkovi, skladateli a producentovi Clive Nolanovi, který se od druhé poloviny 80. let minulého století výrazně podílí na vývoji progresivního rocku jako člen několika hudebních formací i jako solista. Ve svých 16 letech, to je v roce 1977, se stal nejmladším muzikantem v Anglii, který na Londýnské univerzitě vystudoval hudební fakultu, a to v oboru kompozice a orchestrace. Na úvod zazněla skladba Du Labyrinth, která je součástí jeho druhého solového projektu Dvojalba Alchemy, z počátku roku 2013. Je to výsledek Nolanovy čtyřleté práce. Můžete se ale i dočíst, že to vlastně není Cliveova soulovka v pravém slova smyslu, ale projekt v jeho jménu. Je také autorem libreta. Podílel se rovněž na jeho produkci i orchestraci. Tahle rocková opera je temným příběhem z viktoriánské doby, kterou hudební kritici stylově srovnávají s The Wall od Pink Floyd nebo Wakemanovou cestou do středu země. Na jejím stvárnění se podílí více než 20 muzikantů a zpěváků z různých kapel jako IQ, Arena, Threshold nebo Twelfth Night, kde Cliff mimo jiné působil. Objevuje se zde i zpěvačka polského původu Agnieszka Schwita. Cliff Nolan se i zapojil do zhruba 10 rokových projektů. Nejtrvalejší je jeho spolupráce se skupinou Pendragon. Formace vznikla už v roce 1978, původně jako Zeus Pendragon, a funguje doposud i po téměř 40 letech. Její ústřední osobností je kytarista, zpěvák a výhradní autor jeho repertoáru Nick Barrett, mimo jiné Clivův kamarád již od školních let. Po několika personálních změnách se sestava Pendragon ustála v roce 1986. Nolan se stal jejím členem v roce 1988, kdy připravila své druhé album Kowtow, na jehož ploše rozvíjí svůj melodický a atmosférický art rock. Soubor má více než doma v Británii svoji silnou fanouškovskou základnu na kontinentální Evropě, a to zvláště v Polsku. V roce 1991 si založila rovněž svou vlastní vydavatelskou značku Tough Records. Pendragon již připravili 11 studiových alb a mimo jiné také 7 koncertních velkých desek a 6 mini-alb. Kuriozitou je jejich 12. studiovka z roku 2022, která je kompilací 3 EP desek a 1 mini-alba kapely. V dnešním vydání Krásných nálezů zazní z tvorby skupiny Pendragon popem ovlivněná skladba Solid Heart. Pochází právě ze zmiňované velké desky Kowtow z roku 1988.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Dva ze synů klávesového mága Ricka Wakemana zdárně pokračují ve šlépích svého otce a prosadili se i mezi špičkou rockové scény. Nejstarší Oliver s rokem narození 1972 je nejen zdatným klávesistou, ale i plodným a nápaditým skladatelem. Podobně jako jeho táta, s oblibou stvárňuje do hudební podoby literární díla. V tomto směru našel už několikrát společnou řeč právě s Clivem Nolanem. Solový albový debut si Oliver odbyl už v roce 1997. Prvním společným konceptuálním projektem s Clivem Nolanem bylo stvárnění nonsensové básně anglického klasika Lewise Carrolla z roku 1871. Vyšel roku 1999 na albu pod názvem Jabberwocky. Při nahrávání téhle desky se sešla plejáda skvělých muzikantů, včetně Petera G. také z formace Pendragon, Pete Banks z Yes nebo solového zpěváka Boba Ketlio z pomprokových Magnum. Role vypravěče se zhostil samotný Rick Wakeman. Já vám teď z vysílání Rádia Beat nabídnu z alba Jabberwocky instrumentálku Shadows. Vedle Olivera Wakemana vytvořil Cliff Nolan tvůrčí tandem například také již se zmíněným Nickem Barrettem nebo se zpěvačkou Larou Piazzai.

0: krásné nálezy.
1: Na rádiu Beat.
2: Britská společnost klasického roku vyhlásila Cliva Nolana v období 1995 až 2011 sedmkrát nejlepším hráčem na klávesové nástroje. Skupina Pendragon v prvních letech své existence hledala svůj zvuk. Když se jí v epických skladbách podařilo skloubit za vydatné podpory Nolanových bohatých kláves emoční melodické běhy sólové kytary a silné melodie, její symfonická tvorba rázem získala výraznou atmosféru. Dokladem toho je její v pořadí páté album The Masquerade Overture z června 1996, které se považuje za jedno z jejich nejzdařilejších. Patří také k jednomu z nejprodávanějších v diskografii skupiny. Podle hudební kritiky tahle deska katapultovala Pendragon mezi elitu progresivního roku. Z této hudební kolekce jsem pro vás do dnešního pořadu vybral jímavou skladbu The Pursuit of Excellence.

0: Nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: Nejnovějším hudebním projektem anglického skladatele a hráče na klávesové nástroje Cliva Nolana je soubor rockového symfonického progresu, který nazval Kámora. V daném případě na to není sám, ale spojil své síly s polskou zpěvačkou Agnieszkou Schwitou, která spolupracuje rovněž se skupinou Pendragon. Skupina Kámora vznikla v roce 2005 za účelem tvorby epických rockových oper. Nolan v daném případě získal ke spolupráci i další zkušené rockery. Hlavním cílem bylo připravit hudební adaptaci klasického románu spisovatele Sira Henryho Ridera Hogarda She, autora viktoriánského období, který žil v letech 1856 a 1925. Své romantické příběhy s oblibou zasahoval do exotického prostředí. Premiérová prezentace připraveného materiálu proběhla a filmovala se v Katovicích v říjnu 2007. V březnu 2008 byl představen rovněž na ploše dvojalba. Předcházely mu dvě EP desky, které obsahovaly hudební ochutnávky z připravovaného projektu. Z té druhé Walk on Water z roku 2007 vám teď prostřednictvím rádia Beat nabídnu zajímavou položku z repertoáru souboru Kámora, a to skladbu I Can See Your House From Here, která se však na zmiňované album nakonec nedostala. Shoda se stejným názvem alba skupiny Camel z roku 1979 je náhodná.

0: Krásné nálezy na rádiu Beat.
1: Cliff Nolan ovládá vedle hry na klávesové nástroje rovněž housle, čelo a violu. V roce 1982 zvítězil v soutěži skladatelů, která probíhala při hudebním festivalu v Cheltenham. Z již vzpomínané Clivovy spolupráce s nejstarším synem Ricka Wakemana Oliverem se zrodila celkem 3 alba. Na to zatím poslední Dark Fables z roku 2021 byly shromážděny demosnímky, rarity a nerealizované nahrávky této dvojice. Oliver absolvoval první hodiny na piano už ve svých 5 letech a nahrávat začal ve 12. Stejně tak kopíruje stopy svého otce jako člen kapel, kde jsme už mohli zaznamenovat i jeho slavného tátu Ricka. Například v roce 2008 se připojil k souboru Strops pro jejich turné po Kanadě, Velké Británii a Itálii. V letech 2009 až 2011 zase vyjel na turné s obnoveným Yes. Ze zmiňované velké desky Dua Nolan Oliver Wakeman teď na frekvenci rádia Beat zazní skladba Time Passes z listopadu 2021. Oba skladatelé a klávesisté v daném případě svěřili vokál Andymu Searsovi, někdejšímu zpěvákovi souboru 12th Night.

0: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
1: Společenství artrockového progresu, používající nálepku Arena, již na rockové scéně funguje od roku 1995 a za tu dobu stačil připravit 10 studiových alb. Produkují symfonický rock se silnými vazbami na hard rock. Tvoří ho muzikanti angažovaní i v jiných hudebních projektech, takže se klidně může označovat za superskupinu. Vedla Cliva Nolana, který se v rámci daného projektu výrazně zhostil také role textaře, zde nalezneme například zpěváka a kytaristu Johna Mitchella, jenž působí u It Bites nebo Lonely Robot, nebo zpěváka Damiena Wilsona, který má za sebou zkušenosti u formace Langmark a spolupráci s Rickem Wakemanem. V říjnu 2022 vyšlo pod hlavičkou Arena jejich již celkově 10. konceptuální album The Theory of Molecular Inheritance. Tahle novinka daného společenství rockového progresu měla však dosti kostrbatou cestu k posluchačům. Byla sice již připravena k vydání o více než 2 roky dříve, než se objevila na trhu, ale vlivem různých zdržení, včetně pandemie covidu a nutnosti dokončit započatá turné jednotlivých muzikantů, se její vydání protáhlo natolik, že to prý muzikanti nevydrželi a původní materiál podstatně přepracovali a přearanžovali. Z téhle hudebními kritiky velmi kladně hodnocené artrockové kolekce pod hlavičkou souboru Arena dnes na rozhlasových vlnách rádia Beat zazní skladba Part of You.

0: Krásne nálezy na rádiu Beat.
1: Skladba As Good As Gold, která na vás čeká v následující ukázce, prolíná tvorbou skupiny Pendragon už několik posledních desetiletí. Nejprve se objevila v roce 1996 na albu Masquerade Overture, který sám vám dnes už představoval. Posléze byla v roce 2022 její zkrácená a nově zaranžovaná verze zařazena na minialbum As Good As Gold. Vyšlo zrovna v době, kdy byla skupina na turné nazvané Masquerade. Muzikanti se zřejmě nemohli nabažit síly melodických kytarových sol Nicka Barretta ani atmosférických kláves Cliva Nolana v písni, a tak vyšla i na singlu a ve speciálním vydání pro fanklub souboru a vedle toho na zajímavém kompilačním albu Pendragon, složeném ze snímků z EP desek a zmiňovaného minialba. Z vysílání Rádia Beat te zazní As Good As Gold ve zkrácené a nově zaranžované podobě z roku 2022.

0: Nálezy Jaroslava Císaře na bídu.
1: O autorském sebevědomí Cliva Nolana nejlépe svědčí jeho šestý solový projekt, album, respektive dvojalbum Song of the Wildlands ze srpna 2021. Jedná se o konceptuální desku, inspirovanou starobylou ságou o statečném bojovníkovi Beowulfovi, který pomáhá dánskému králi Hrodgarovi zbavit se netvora Grendla. Beowulf se sám později stane králem. Jedná se o nejstarší dochovaný hrdinský epos anglosaské literatury a také o jedno z jejich nejvýznamnějších děl. Vznikl zhruba mezi 8. až 11. stoletím, avšak dějově je zasazený do 5. a 6. století. Autor je neznámý. Britská knihovna v Londýně vlastní ve svých sbírkách rukopis, který je datovaný rokem 1000. Nolana napadlo hudební stvárnění této ságy během jeho pobytu v Norsku. Na svém díle začal pracovat v roce 2019 a díky současným technickým možnostem ho nezastavila ani pandemie a následný lockdown. Mezinárodní údajně dvousečlenný pěvecký sbor zpívá ve starobylé anglosaštině. Zvuk symfonického roku zase ozvláštňuje použití tradičních nástrojů. Z téhle pompézní hudební pastvy vám dnes na rozhlasových vlnách rádia Beat nabídnu ukázku Funeral Pyre, čili pohřební hranice ze závěru tohoto příběhu.

0: This is a story that had to be told. A story born 1,000 years ago. A story of one man who stands tall throughout history. His name is...
1: Krásné nálezy na Rádiu Beat.
2: Dnešní pořad byl věnovaný Clivu Nolanovi, jednomu z významných představitelů současného progresivního roku, a to jako solistovi i členu několika hudebních formací. V letošním roce oslavili své 65. narozeniny. Představení jeho působení na hudební scéně jsem se rozhodl zarámovat jeho druhým solovým projektem dvojalbem Alchemy z roku 2013. Stejně jako na úvod, taky na závěr zazní ukázka z této rockové opery zasazené do viktoriánské doby. Tentokrát z tvorby tohoto britského muzikanta a skladatele zazní závěrečná skladba Aftermath. Příští pořad jsem věnoval první části představení rockových matadorů, působících na hudební scéně již několik desetiletí. Zazní ukázky většinou z nejnovější tvorby Van Morrisona, Iana Huntera, Ringa Stara, Iggyho Popa a další. Vážení posluchači, na setkání s vámi u poslechu dalšího pořadu Krásné nálezy na Rádiu Beat se už příští týden opět těší Jaroslav Císař. Závěrečnou položkou dnešního již 777. vydání Krásných nálezů na Rádiu Beat je skladba Aftermath z autorské dílny Cliva Nolana a v provedení jeho spřáteleného muzikantského a pěveckého společenství, které se podílelo na vzniku jeho hudebního projektu Alchemy z roku 2013.

0: nastal čas na 11 skoro zapomenutých pecek z rockové historie. 11 na Rádiu Beat.
1: Příjemný a dobrý ten dnešní pondělní večer na Rádiu Beat vám přeje od mikrofonu Martin Vysuš.

provozu z hlediska bezpečnosti. No, nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale bylo to úžasné svést se zase po letech letoucích parní lokomotivou a historickým vláčkem. Fajn. Tak kde dneska začneme? No, vybíral jsem ze songů, ve kterých se vyskytuje právě ten výraz vlak, nádraží, koleje, hobou, prostě všechno, co k tomu ježdění vlakem patří. My začneme hned pěkně z hurta, velkou vlakovou loupeží. V roce 1971 totiž Mountain natočili tuhletu skladbu The Great Train Robbery na albu Nantucket Slave Ride.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu B.
2: Tak a tímhletím songem The Great Train Robbery on the Mountain považujeme dnešní 1018. jedenáctku po 7. vlakovou za pořádně rozjetou po kolejích. Další song, ten pochází z let 80., konkrétně z roku 1985 z alba Rain Dogs, o které se postaral Tom Waits. Downtown Train je dalším vlakovým songem pro pondělní večer na Rádiu Beat.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Hned po té druhé písni mi došlo, že vlastně současným posluchačům asi uniká to, že v těch písních je vždycky zachycen ten rytmus toho parního vlaku. Ten rytmus toho stroje parního a to drncání o ty pražce a to všechno. O to jsme dneska trochu připraveni tím krásným, tichým elektrickým pohonem a odpruženými vagóny. Ale pojďme dál. Lita Ford v roce 1991 natočila album Dangerous Curves. A Hellbound Train je písní, kterou vlastně my do toho dnešního večera nemůžeme nezařadit.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Zatím tu s námi byli Mountain, Tom Waits, Lita Ford a teď s námi tak částečně bude i Ozzy Osbourne, protože tady je cover jeho slavného songu Crazy Train. Ovšem je to rok 2004 a kapela Living Loud a jejich eponymní album, které se o to postaralo.

11. Na Radio Beat. Crazy Train on Living Loud. Po bláznivém vlaku vám nabídnu ten půlnoční, tedy Midnight Train. Buddy Guy si pozval jako hosta Johnnyho Langa a na albu Can't Quit the Blues spolu dali právě Midnight Train.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Po krásné bluesové záležitosti Midnight Train tu bude jenom a jenom vlak, tedy train. Jsme v roce 2008, kdy Three Doors Down natočili eponymní album a na něm právě tenhle ten song. Snad jenom připomenu, že tahle ta kapela vznikla v 90. letech minulého století, funguje dodnes, i když nikdo ze zakládajících členů už v kapele není. Odešli, ale bohužel jeden z těch nejdůležitějších, to byl zpěvák a bubeník z těch zakládajících, tak ten zemřel poměrně nedávno.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Já nic neříkám, není to zrovna rovná trať dnes večer, prostě to trošku drncá po těch rockových pražcích. Lítáme tak trošku z jednoho stylu rockové muziky do druhého. Po Three Doors Down teď přijdou ke slovu The Black Crowes. Jsme v roce 2009 na jejich albu Before the Frost. A Train Still Makes a Lonely Sound. Tedy vlaky pořád dělají takový ten osamělý, zvláštní zvuk.

0: 11.
1: Na Rádiu Beat.
2: 11 v 11 po 1018. a po 7. věnované vlakům a všemu, co s tím souvisí, tedy nádražím, kolejím, mašinfírům a dalším cestujícím a lidem kolem té železnice. About a Train, tedy o vlacích, je i další song dnešního večera z roku 2013. Album dostalo název If the River Was Whiskey. To je docela dobrá idea, kdyby řeka byla whisky, nebo kdyby v řece tekla whisky. To jsou Spin Doctors. New Yorkčané, kteří se proslavili především svým songem z 90. let Two Princes, který pocházel z alba Pocket Full of Kryptonite.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: A takovým kouzlem nechtěného se po řece whisky objeví vlak naložený whisky. Whisky Train z roku 2016 kapely Blackfoot z alba Southern Native je tím dalším vlakem dnešního večera, pokud se nemýlím, právě tím 9. v pořadí.

0: 11.
1: V 11.
0: Na Rádiu Beat.
2: Jak zpívával Olda Říha, myšlenky mi táhnou hlavou jako vlaky. No, myšlenky nevím, kudy se táhnou, ale v každém případě mě tady táhne pomalu, ale jistě 10. lokomotiva, 10. vlak. A Machine Fearou je v tomhletom případě Paul Rodgers, solově a živě v Royal Albert Hall v Londýně. Album se jmenuje Free Spirit a Catch a Train je ta píseň.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: Catch a train, no komu se to nestalo? Máte přestup, máte na něj 2 minuty a nevíte, které je to nástupiště, na které máte běžet. Zpravidla tohle nedopadne úplně dobře, ale dnes večer to určitě dobře dopadne, protože po Mountain Tomu Waitsovi, Litě Ford, Living Loud, Buddy Guyovi, Three Doors Down, Black Crowes, Spin Doctors, Blackfoot, Paulu Rodgersovi, tu máme 11 z 11, kapela Blue Oyster Cult, Jistota, album The Symbol Remains z roku 2020 a song s názvem Train True s podtitulem Lenny's Song. To je ode mne pro vás pro ten pondělní večer úplně všechno. Já se s vámi těším na shledanou zase příště s další 11 na Rádiu Beat. Za malou chvíli to bude repríza Hard and Heavy a potom další a další pořady Rádia Beat, tak jak jste zvyklí. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mějte se krásně, dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil.

0: misunderstood.
1: Radio Beat. Klasický rock. Od